Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla.

ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobby redaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, popřípadě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou hodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

love out.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co to chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší...
3: Kočinka
2: se jmenuje, kočinka, to pochází je z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo. Aha. Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: Vidíte,
2: už,
3: zakrslý kohouta dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, ano. Že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrsy langhorny, ty kdyby choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápků.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže... Tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrý tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobbyredaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině je zvenku. Většinou, že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější. Co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo či tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat laková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem je přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a pobožit nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Jinak by se to zvenku muselo celý demontovat, jo. Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v uvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: rybářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce, to samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
2: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVVŠ v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček, a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

střední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s nímž se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla. Koukej

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka

říkal, chci tě, jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblohu. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel.

Hold it cool. Mají ta těch divných očí.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj prodloužil omezený provoz protialkoholové záchytné stanice v Sokolově. Jízdy parních vlaků připomenou 145 let tratě Chodov Božičany Nová Role. Sněmovní opozice navrhla ústavnímu soudu zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj prodloužil dočasně omezený provoz protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Původně měl skončit na konci srpna, ale potrvá až do poloviny října. Během té doby chce kraj pozbírat dostatek dat k vyhodnocení, podle kterých následně rozhodne o definitivním nastavení otevírací doby. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Dočasná změna provozního režimu protialkoholní záchytné stanice byla schválena pro období od 13. července do 31. srpna. V tomto období byl provoz zajišťován nepřetržitě od páteční 7. hodiny raní do pondělní 7. hodiny. Opatření bylo nastaveno jako zkušební s cílem ověřit jeho fungování a dopady.
2: Oslavy 145. výročí místní železniční tratě přichystali na dnešek v Chodově Nové Roli a Božičanech. Během dne budou na trati jezdit historické vlaky, kterými se můžou návštěvníci svést. Doprovodný program je připravený v Chodově, Božičanech i v Nové Roli, říká jeden z organizátorů akce Jan Čech.
4: V Nové Roli pak budou přistavené historické vozy, v jednom bude modelové kolejiště, v druhém pak bude výstava k historii železnice jako celku. Během celého dne se na trati představí parní lokomotiva Kasemlejnek a zezadu jí bude pomáhat historický motoráček Hurvínek.
2: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování unijních standardů. Unijní exekutiva dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Pozastavení dovozu se týká i brazilských vajec a medu.
5: Evropská komise od Brazílie požaduje záruky dodržování unijních zdravotních a hygienických předpisů, zejména v souvislosti s používáním antibiotických látek u hospodářských zvířat, jako vedla mluvčí komise Eva Hrnčířová. Připomněla, že Evropská unie zakazuje používání antimikrobiálních látek k urychlování růstu zvířat a zakazuje používání antibiotik běžně užívaných k léčbě lidí. Snaží se tak předejít vzniku antibiotické rezistence. Evropská komise uvedla, že dovoz hovězího a drůbežího masa, vajec a medu bude moct Brazílie obnovit, jakmile splní unijní podmínky. Brazílie loni byla druhým největším vývozcem hovězího masa do Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Francouzský pilot Formule 1 Pierre Gasly přišel o třetí místo z velké ceny Monaka. Odvolací soud Mezinárodní automobilové federace jezdci obnovil tresty, které v červnovém závodě dostal za překročení rychlosti v boxech. Kvůli nim Gasly klesl na sedmou příčku. První skončil Ital Antonelli před druhým Britem Hamiltonem a třetím Francouzem Hadžarem.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách 15 až 18. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Situace na silnicích v regionu je klidná. Nemáme hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tak už je to 70 let, co se poprvé roztočil pevný disk.
0: Tehdy vážil skoro tunu a uložil jen několik megabajtů. No a jak se z hlučného stroje stalo nenápadné uložiště dat vážící klidně pár gramů a pojímající desítky terabajtů, tak to vám prozradíme už za pár minut v našem ranním vysílání aneb dobrém ránu, které právě začíná a u jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. Dnes je sobota 5. září, no a komu budeme blahopřát k svátku a komu k narozeninám, tak to si povíme hned po písničkách od skupiny Elán a Jiřího Schellingera, s nimiž otevřeme náš víkendový hudební proud. Tak ať se vám hezky poslouchá, je 5 hodin a 5 minut. Dobré jitro.

0: 12 minut po 5. hodině a hezké sobotní ráno přejeme všude tam, kde nás právě teď ladíte a posloucháte. Dnes je 5. září a máte-li narozeniny, tak vám přejeme vše nejlepší. A komu ještě budeme blahopřát? 78. narozeniny oslaví český herec divadla Ypsilon, narozený v Plzni, Pavel Nový. Český filmový producent, režisér a scénárista Miloslav Šmídmajer slaví 67. narozeniny. Dalším oslavencem je zpěvák slovenské skupiny No Name Igor Timko, kterému je dnes 48 let. A 43. oslaví český zpěvák Tomáš Savka. Ještě připomenu jedno jméno. V tento den roku 1946 se narodil britský zpěvák a skladatel, člen rockové skupiny Queen Freddie Mercury, který se dožil věku 45 let. A svátek má dnes Boris. Mužské křestní jméno Boris má slovanský původ a několik variant výkladu. Výkladové teorie spojují jméno Boris se jmény Borislav, v překladu proslavený bojem, anebo Borimír, v překladu bojuj za mír nebo dělej svět lepším. Další prameny pak vznik tohoto jména dávají do souvislosti s bulharským vládcem Bogorisem. Jeho jméno se vyvinulo z mongolského slova Bogory ve významu malý a stejný význam by pak mělo i jméno Boris. Tak všem dnešním oslavencům přejeme vše nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do sobotního rána, které má oblačnou oblohu, také se vyskytuje déšť a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 11 až 15 stupni Celsia. Teď ráno může být na jihu kraje přechodně ještě zvětšená oblačnost, která bude rychle ubývat až na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách na 14 až 17 stupňů. Fouká mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: na čase být.
1: Dobrý kafe nám uvařila Lucie Bílá a my vám přejeme příjemný začátek prvního zářijového víkendu. A nezapomeňte, že nás můžete poslouchat nejen analogově, ale taky v kvalitnějším digitálním vysílání, rovněž ze satelitu přes družici Astra, anebo na internetu na webu vary.rozhlas.cz či v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte rádio vašeho kraje a za 8 minut bude 17:30. Tak byl velký asi jako dvě obrovské lednice, vážil téměř tunu a jeho kapacita by dnes nestačila ani na několik fotografií. Řeč je o prvním pevném disku, který před 70 lety představila společnost IBM. Od té doby se z obřího zařízení stala technologie, která se vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat.
2: Slyšeli jsme to chroustání nebo chroupání tradičního HDD pevného disku.
3: S fyzikem Bohuslavem Reskem z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického máme před sebou klasický pevný disk. Jeho charakteristické chroupání dnes už z běžných počítačů téměř zmizelo, svého času ale podle něj uživatelé poznávali, jestli disk pracuje.
2: Souvisí to vlastně s těmi pohyblivými mechanikami v tomhletom typu disku.
3: Pevný disk je přitom pozoruhodnou kombinací elektroniky a velmi přesné mechaniky.
2: Vidíme nádherně šedivě lesklé plotny toho disku a vedle něj je zaparkována takzvaně čtecí hlava.
3: Ono to funguje na podobném principu jako gramofon vlastně.
2: Je to tak, akorát u gramofonu to čtení je mechanické tou jehlou, zatímco tady je právě to umění, aby ta hlava nenabourala do toho disku. Tady se vznáší na vrstvičce vzduchu.
3: Princip ukládání dat na magnetické plotny se přitom používá už 70 let. První takový disk představila americká technologická společnost IBM v roce 1956, popisuje Martin Novotný z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického.
4: První harddisk měl kapacitu 3¾ MB, měl objem necelé 2 kubíky a vážil 910 kg. Do 1 gramu disku jsme dneska schopni dát 140 miliardkrát více dat, než před těmi 70 lety.
3: Jenže dnešní počítače už zdaleka nespoléhají jen na klasické pevné disky. V notebookích a mobilech převládly rychlé SSD disky, které už žádné pohyblivé části nemají.
4: Funguje to tak, že se malé buňky nabíjejí, respektive vybíjejí elektrickým nábojem a to nabití tam vydrží několik let.
3: SSD disky jsou díky tomu rychlejší a odolnější. Klasické pevné disky ale podle Novotného nezmizely. Za stejnou cenu totiž umožňují uložit podstatně víc dat. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

V plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

0: Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Sokolovské muzeum otevřelo nové prostory pro vzdělávání, prezentaci svých sbírek a knihovnu. Rekonstrukce a vybavení stály 18,5 milionu korun. Většinu nákladů pokryla evropská dotace. Novou moderní základnu dnes slavnostně otevřou skauti v Habartově u Sokolova. Členové skautského střediska Dýmka dokončili výstavbu klubovny, která trvala 2 roky. Její interiéry se představí veřejnosti sérií prohlídek s komentovaným výkladem. Program začíná v 10 hodin. Správa železnic dokončila úsek cyklotrasy z Horního Slavkova ke stanici Kounice. Nová část navázala na trasu z Lokte a dovede cyklisty k zastávce, odkud jezdí vlak z Bečova nad Teplou. Cyklotrasa má štěrkový povrch a je tak určená spíš pro horská kola. Česko posiluje bezpečnostní opatření. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření za sabotáže nebo vlivu cizí moci. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen zákonnou valorizací. Ta vychází zhruba na 300 korun, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o konečné podobě s koaličními partnery. Kanoista Václav Chaloupka vyhrál svůj první závod světového poháru ve vodním slalomu. Ve francouzském Vers-sur-Marne porazil lídra seriálu Slovince Hočevara o 16 setin sekundy. A dnes bude většinou polojasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 13 v úseku Bordalovice Vysoká na Karlovarsku ve směru na Karlovy Vary je z důvodu stavebních prací převedený provoz do protisměru.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl šesté a víkend nám začíná sobotou 5. září a aby ani o víkendu nechyběla dobrá nálada, také dáme za chviličku prostor v našem vysílání v rubrice Úsměv prosím. O dopisech Pavlu Bobkovi povypráví Šimek s Grossmanem. No a bude to hned po dalších písničkách od zpěvačky Anika a Petra Spáleného. Tak se vám spolu s námi pěkně vstává do sobotního rána.

0: úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Úvodem bychom vás chtěli seznámit s jedním dopisem, který vlastně určil směr, jakým se tyto návštěvní dny budou ubírat. To je s dopisem, který nám přišel nedávno poštou.
2: Poštou. Lékárna nám ho doručila.
1: Neříkám lékárna, ale mohl třeba holoubek přilétnout a něco bílého za veřej upustit.
2: Tak to snad přečti, ať to máme za sebou.
1: Již čtu. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných půvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi, mladými umělci, myslím moc a moc upřímně. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší výsky zavítala jednoho dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Unesla jsem ho a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů vězevčí noře, kterou tak dovedně adaptoval. A vy, pane Bobku, jste mu hodně podobný. Ráda bych vás všechny poznala blíže, jako tenkrát Reného. Zpívejte hodně písniček, pane Bobku, a zapějte taky nějakou o naší stříbropěné Vltavě, které ani důmyslný chemický průmysl neubral na kráse. Vaše Božena Hůlová, Deskovice, číslo popisné 366.
2: A právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se ukázat vám v dnešním pořadu zpěváky nejenom jako umělce, ale říci vám o nich též něco teple lidského, dojímavě prostého. Zmínit se o jejich vítězstvích i životních prohrách.
1: Pavlíka Bobka jakožto zpěváka poznáte za okamžik. Nás by ovšem zajímalo, co dělá takový Bobek například o nedělích či svátcích. Nebo co dělá takový Bobek, když je tuhá zima. Nasypeš ptáčkům síkorce, drozdovi, albatros, když usedne?
2: Ještě, že nasype ptáčkům. Sype ptáčkům. Vidíte, a to je to krásné, co by nám bývalo uniklo. Pavel Bobek sype ptáčkům, aby jim to neklouzalo.
1: My jsme dokonce požádali i uliční výbor Pavlova bydliště o vyjádření ve věci Pavel Bobek a jeho morální profil a došla nám tato odpověď. Vážení soudruzi, ptáte se na pěkné individuum. Práci v ulici zanedbává, na schůze nechodí, odmítl se stát členem požární hlídky a poškleboval se jí. Co vlastně dělá, že chodí domů až k ránu? Onehdy jsem ho stopoval a zapadl do vinárny, kam mě bohužel nepustili kvůli oblečení. Až budu znát podrobnosti o skvrně naší ulice, ozvu se. S pozdravem toho nám byl čert dlužen, váš Jaroslav Tenk.
2: Jak je vidět, jisté okolnosti v životě Pavla Bobka bude třeba ještě objasnit, ale to je věc spíše administrativní. My jsme však v Bobkově záležitosti šli ještě dále. My jsme výpisem z kroniky jeslí 0024 zjistili, že Pavel Bobek může být příkladem všem chlapcům a děvčatům. Příkladem píle, houževnatosti a statečnosti. Narodiv se totiž němý, dokázal se záhy vyrovnat s touto tvrdou a nečekanou skutečností a tajným a pilným odezíráním přes pravý okraj vyřezávané kolébky naučil se již ve 3 letech anglicky, neboť byl vychováván londýnskou chůvou. Ale nemyslí si, Pavlíku, my taky umíme anglicky. One, two, dry.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ve své písni nám norská hudební skupina Aha přinesla déšť a skutečně v Karlovarském kraji místy prší, je oblačno a teploty se nám pohybují od 11 do 15 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Je 6:15 a teď ráno může být na jihu kraje přechodně ještě zvětšená oblačnost, která bude rychle ubývat na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou dnes pohybovat mezi 19 až 22 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 14 stupňů. Fouká mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
2: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary dnes již neexistující skupina původně z Plzně, kapela Mandraže s písničkou Hledá se žena. Za 10 minut bude 6 hodin. Na tento čas pro vás Matěj Štech chystá čerstvé zprávy z našeho regionu, z domova i ze světa, tak si je nenechte ujít a zůstaňte s námi. Hezké dobré ráno přeji.

0: Je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj pronajme nevyužitou zemědělskou školu v Dalovicích na Karlovarsku. Správa železnic prodloužila cyklotrasu z Lokte do Horního Slavkova na Sokolovsku. Vězeňská služba plánuje postavit 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovarský kraj schválil pronájem prostoru bývalé zemědělské školy v Dalovicích na Karlovarsku. Objekt je prázdný od roku 2019, kdy se zemědělská škola sloučila s Chebskou. O přilehlou botanickou zahradu se od té doby starají hlavně dobrovolníci. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
2: Rada Karlovarského kraje schválila záměr pronájmu nemovitého majetku, který je součástí areálu bývalé střední zemědělské školy v Dalovicích, Valdorfské základní škole a mateřské škole Vlaštovka Karlovy Vary. Jde o uzavření nájemního vztahu na dobu určitou, maximálně ale na dobu 10 let.
1: Valdorfská škola zaplatí za pronájem zámečku 95 tisíc korun měsíčně. Správa železnic dokončila úsek z cyklotrasy z Horního Slavkova na Sokolovsku ke stanici Kounice. Nová část navázala na trasu z Lokte a dovede cyklisty k zastávce, odkud jezdí vlak z Bečova nad Teplou. Nová část trasy po bývalé železniční trati měří zhruba 1,5 kilometru. Cyklotrasa má ale štěrkový povrch a je tak určená spíš pro horská kola, říká Petr Střítecký, přednosta správy trati Karlovy Vary.
3: Ta trať je zakonzervovaná, to znamená, že stavby železního spodku musí zůstat a stavba železního svršku ta se snesla. Proto tady zůstává to hrubší kamenivo, který reprezentuje i tu dráhu.
1: V Česku pracuje přes 60% práceschopných vězňů, zájem by jich mělo víc. Vězeňská služba pro ně ale nemá místa. Do 3 let chce proto postavit 2 nebo 3 výrobní haly za desítky milionů korun přímo v areálech věznic.
4: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat, takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
5: Říká šéf vězeňské služby Tomáš Hůlka. Víc příležitostí by měly přinést právě výrobní haly, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
6: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
5: Nová pracovní místa jsou součástí 10leté koncepce vězeňství. Jejím dalším bodem je nábor zaměstnanců vězeňské služby. Potřeba jsou podle ředitelky asociace organizace v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové, zejména odborníci.
7: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
5: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj by Rusko mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole tento víkend. Poté by se měli přesunout i do Kyjeva. Tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na Petropolis stupňuje vzdušné útoky. Mezi zeměmi navíc roste napětí kvůli ruskému útoku na budovu ukrajinské tajné služby SBU. Sport. Tenista Jiří Lehečka se s US Open rozloučil ve 3. kole. Řekovi Stefanosi Tsitsipasovi podlehl 6-2, 1-6, 6-7 a 1-6 a nenavázal na loňské čtvrtfinále. Ve 3. kole skončila taky Karolína Muchová, která prohrála s domácí Navarovou 3-6 a 5-7. Do 8. finále naopak postoupila Linda Nosková po výhře 2-1 na sety nad Američankou Liovou.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte přes den polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Situace na silnicích v Karlovarském kraji je teď bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pokud při nákupech rádi využíváte samoobslužné pokladny, možná vás při skenování produktů tak úplně netěší zdlouhavé hledání různých druhů ovoce, zeleniny anebo pečiva. Právě tuto nepříjemnost by ale mohly vyřešit nové AI skenery, které produkty dokážou rozeznat. Na pokladny je už instalují některé obchodní řetězce a my vám o tom povíme víc v reportáži, kterou uslyšíte už za čtvrt hodinky v dnešním Dobrém ránu, a to nám také vyplní porce pohodových písniček. Rovněž plzeňští meteorologové se svou předpovědí počasí a taky anketa s dětmi Ahoj rádio, v níž se dozvíme, co dělají jeptišky. Je 6 hodin a 5 minut a vám všem přeji příjemný začátek víkendu ve společnosti Českého rozhlasu.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co dělají jeptišky?
1: Nosí černobílý obleky.
2: Zpívají. Uctívají Boha.
3: Modlí se a chodí na modlitby.
4: Chodí do kostela.
5: Nesmí dělat nic jiného, než se modlit, nebo budou nějak potrestány.
6: Chodí po kostele.
7: Starají se o faráře a o sirotky třeba.
8: Celý den chodí po klášteře a mají jako ruce nějak usané.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas z Karlovy Vary, je 7:15 a v dobrém ránu nám teď nabídne předpověď počasí meteorolog Martin Aremovský, kterého máme na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak s jakým počasím tady u nás v Karlovarském kraji začínáme víkend?
2: Tak přešla nás studená fronta doslova před chvilkou, už se nám začalo vyjasňovat, ještě před hodinou, dvěma hodinami nám docela intenzivně pršelo, teď už nám neprší nikde, naopak ta oblačnost se nám protrhává za frontou, teploty máme většinou na 10 stupni, většinou mezi nějakými 13 a 10 v těch nižších polohách, ale na horách už se nám projevuje víc to ochlazení, takže třeba na Klínovci máme 8 stupňů.
1: To je tedy aktuální stav a jak tedy bude vypadat celá sobota?
2: Tak sobota bude postupně s nějakou kupovitou oblačností, takže bude převažovat polojasno oblačno, potom později odpoledne k večeru se nám úplně zcela vyjasní. Počítejte, že ten den bude relativně slunečnější, když sice s nějakou oblačností, ale zároveň bude chladněji. Za tou frontou se nám ochladí a bude nám i docela foukat, takže bude docela větrno. Teploty naměříme maximálně do nějakých 21 stupňů, takže většinou jenom tak kolem 20 v těch nižších polohách. Na horách bude chladněji tak o 4 až 5 stupňů, takže většinou kolem 15-16. No a ten vítr bude foukat od západu docela i výrazně s nějakými nárazy kolem 50 km za hodinu, hlavně na horách, takže pokud tam třeba míříte do Krušných hor, tak počítejte, že bude docela foukat a bude chladno. Ten vítr bude postupně slábnout a potom noc na zítřek už bude jasná, ale chladná.
1: O počasí jsem si povídala s meteorologem Martinem Aremovským. Moc vám děkuji a přeji hezký víkend. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: O tom, že život je jízda, nám zpívala Jana Chládková a teď zamíříme na nákupy. Rychlejší a pohodlnější nákup, tak to si slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat konkrétní druh třeba ovoce anebo pečiva. Na obsluhované i samoslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. AI technologie se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu. A pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme.
2: Teď už mu napovídáme, tak, protože jedno z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
4: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách, na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s Porkem. Jak jste s tím spokojeni?
5: Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
4: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
6: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
4: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
7: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jak i nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
4: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj schválil pronájem prostoru bývalé zemědělské školy v Dalovicích na Karlovarsku. Objekt je prázdný od roku 2019, kdy se zemědělská škola sloučila s Chebskou. Prostory si pronajala Waldorfská základní škola a mateřská škola Vlaštovka Karlovy Vary. Ve světě záchranářů v Karlových Varech dnes pořádají akci Ty to zvládneš a Den s Besipem. Součástí programu budou stanoviště, kde si návštěvníci vyzkouší situace, do kterých se můžou na silnici dostat. Akce začne ve 13 hodin. Oslavy 145. výročí místní železniční tratě připravili na dnešek v Chodově, Nové Roli a Božičanech. Během dne budou na trati jezdit historické vlaky, kterými se můžou návštěvníci svést. Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci dnes předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Důvodem je, že se jedná o živou kauzu. Komise se proto chce obrátit se žádostí o spis na soudy. Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetinský se stane největším akcionářem akciového anglického druhého ligového klubu West Ham United. Svůj podíl zvýší na 640%. A dnes bude většinou polojasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Cihelní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Stříbrná stopa, dopravní den v Chebu anebo Karlovarský folklorní festival či oslavy Hornického dne v Sokolově. Tak to jsou jen některé z našich dnešních tipů, které na vás už za chviličku čekají v sobotním dobrém ránu. A taky si počkejte na kalendárium spolu s Petrem Jungmanem. Je půl sedmé a dvě minuty a teď tu pro vás máme písničky od kapely Rangers a Jany Kratochvílové. Tak hezký poslech a dobré jitro.

0: Za okny se nám probouzí nový den a já doufám, že i vy spolu s ním. A pokud ještě nemáte na dnešek žádné plány, tak vám teď snad poradíme, jak si hezky užít sobotu.
1: Tipy pro volný čas.
0: Pátá etapa série turistických výletů Stříbrná stopa povede do okolí Loučné pod Klínovcem, Königsmühle a Klínovce. Start i cíl 17-kilometrové trasy budou u lyžařské školy u Lišáka. Parkuje se na parkovišti ski areálu Klínovec a registrovat se je možné od 9 do 11 hodin. Inspiraci křehkou krásou, precizním řemeslem a tradicí i doprovodný program nabídnou od 9 do 17 hodin porcelánové slavnosti v Karlovarské Zejerově ulici. Dopravní den v Chebu nabídne od 10 do 17.45 program na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Připraveny jsou jízdy historických autobusů, výstava traků, ukázky autonomních technologií, trenažéry autobusů a formule. V krajském městě zaujme program Karlovarského folklorního festivalu. Jeho součástí je od 10 hodin do 18 hodin jarmark lidových řemesel před hlavní poštou a ve Smetanových sadech. U hotelu Termál vystoupí od 10 hodin folklorní soubory. Do 14 hodin tam budou k vidění historická vozidla. V 16 hodin vyjde od tržní kolonády k hotelu Termál slavnostní krojovaný průvod. Celodenní program uzavře festivalový gala program ve velkém sále hotelu Termál. Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina u Františkových lázní láká na víkendové jízdy. Minivláček bude výjíždět od 10 hodin do 16.45. Výlet si je možné zpestřit prohlídkou výstavy o drážkách na Skalensku. Centrum Sokolova dnes v 11 hodin ožije celodenními oslavami hornického dne, a to zahajovacím průvodem hornických měst na náměstí budovatelů. Program zaujme na několika scénách, zahraje třeba kapela No Name, Lenny, Michal Prokop a Framus Five anebo Botox. V zámeckém parku se odehraje rytířský turnaj na koních, připraven je program pro děti i ukázky hasičů a policistů. Soutěže, trenažery, naučná stanoviště i odměny pro malé i velké nabídne v karlovarském areálu Svět záchranářů. Akce nazvaná Ty to zvládneš, den s besypem, se koná od 13 do 17 hodin. Karlovarská hvězdárna připravila od 14 hodin program pro nejmenší. Děti čeká pohádka o měsíci, seznámí se s planetami sluneční soustavy a za jasného počasí se podívají dalekohledem na slunce. Výjimečnou příležitost projít výstavou obrazů nazvanou Hodiny mají návštěvníci Karlovarské Becherovy vily od 15 hodin. Průvodkyní bude sama autorka Ivana Lomová, která své výstavy běžně osobně nekomentuje. Příchozí tak nahlédnou do příběhů obrazů, jejich vzniku i autorčina způsobu uvažování. Západočeské divadlo míří dnes k obnovované zřícenině tvrze v Pomezné na Chebsku, kde od 16 hodin uvede inscenaci Velká Mela aneb francouzská kuchyně. No a víkend plný současného umění, hudby a zážitků připravili v muzeu a galerii Tosta v Plesné na Chebsku. Akce Art Night Plesná začne v 16 hodin komentovanou prohlídkou stále expozice a tvůrčí porcelánovou dílnou pro děti. A na 18. hodinu je připravena vernisáž výstavy Figure Out a večer pak zakončí koncert kapely Yo Soy Indigo a hudební performance.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: proudu pohodové muziky britský zpěvák a bubeník Phil Collins a v Karlovarském kraji máme zataženo nebo oblačno, už beze srážek a teploty se pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia a během dne bude postupně slunečno, ale větrno.
1: Počasí.
0: 6.45 na hodinách je 6:45 a teď ráno ještě bude převažovat velká oblačnost. Během dopoledne očekáváme postupně kupovitou oblačnost a bude polojasno nebo oblačno. Během odpoledne a k večeru se postupně zcela vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 13 až 16 stupňů. Fouká mírný vítr, přechodně to bude až čerstvý západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, s nárazy až kolem 15 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 55 km za hodinu, ale večer pak bude vítr postupně slábnout. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž je mírná.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Sobota, 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001. Avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska. Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. Já přeju hezkou sobotu.

Letošní seriál turistických výletů po krušnohorské krajině Stříbrná stopa je ve finále. Naposledy startujeme v sobotu 5. září mezi 9. a 11. hodinou poblíž lyžařské školy u Lišáka v Loučné pod Klínovcem. Trasa povede zaniklou

0: sadou Koenigsmühle a obcí Háj k historické vápence u Kovářské. Poslední etapu pak můžete zakončit posezením u ohně s občerstvením a hudbou kapely V5. Připravena je i tombola o hodnotné ceny a jako vždy se jeden z účastníků může těšit na digitální rádio od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Přijďte si užít den na čerstvém vzduchu a objevte kouzlo Krušných hor už tuto sobotu dopoledne.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Průměrná mzda v Karlovarském kraji vzrostla, přesto je nejnižší v republice. Skauti v Habartově na Sokolovsku slavnostně otevřou novou základnu. Hasiči bojují v Hradci Králové o titul mistrů České republiky v požárním sportu. Bude oblačno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Průměrná hrubá mzda v Karlovarském kraji ve druhém čtvrtletí stoupla na 44,5 tisíce korun. Oproti loňskému roku je to nárůst zhruba o 2,5 tisíce korun. I přesto zůstává průměrná hrubá mzda v Karlovarském kraji nejnižší v celé republice. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
4: Vyšší průměrnou mzdu mají i v sousedních regionech Karlovarského kraje. V Ústeckém kraji přesahuje 47 tisíc korun. V Plzeňském je ještě o 1000 korun vyšší. Celostátní průměr pak překročil 51 tisíc korun. Z Karlovarského kraje Klaudie Skalková, Český rozhlas.
2: Novou moderní základnu dnes slavnostně otevřou skauti v Habartově u Sokolova. Členové skautského střediska Dýmka dokončili výstavbu klubovny, která trvala 2 roky a skauti ji vybudovali díky krajské a evropské dotaci. Interiéry objektu skauti poprvé představí veřejnosti sérii prohlídek s komentovaným výkladem. Pokračuje vedoucí oddílu Lukáš Cupal.
5: Program začíná otevřením areálu v 10 hodin, kde potom bude možno si prohlídnout klubovnu jednotlivé místnosti, bude v tom nějaký krátký komentář, ale zároveň v areálu bude možnost si s náma u ohně něco opíct nebo si případně zobnout něco dobrého z bufetu, který připravujeme pro návštěvníky.
2: Na stadionu krajských hasičů v Hradci Králové pokračuje mistrovství České republiky v požárním sportu. Dnešek patří disciplínám na atletickém oválu. Od 8 hodin ráno závodníci soutěží v běhu na 100 metrů s překážkami. Odpoledne se utkají ve štafetách. Pro návštěvníky je připravený taky doprovodný program zaměřený na požární bezpečnost. Na místě bude také mobilní náborové centrum registru dárců krvetvorných buněk. Dnes odpoledne si ve Slavičíně na Zlínsku lidé připomenou 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos totiž uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v západní Evropě a Spojených státech. Oficiální část slavnostního aktu začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu bude pokládání věnců, přelety vojenských letounů i se skoky parašutistů.
6: Sport.
2: České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Nejlepší českou střelkyní byla z 21 body Julie Pospíšilová. V neděli se reprezentantky ve skupině D utkají s Čínou a v pondělí s obhájkyněmi titulu Američankami.
3: Počasí.
2: Dnes bude polojasno nebo oblačno, odpoledne a k večeru se postupně zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane mírný, přechodně až čerstvý západní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Nemáme teď v regionu hlášené žádné dopravní nehody, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Košile, šaty nebo halenky různých barev se školním logem představila základní škola v Kladrubech. Učitelský sbor už zahájil nový školní rok v košilích a na podzim pak bude škola oblečení nabízet také žákům. A právě o tom si povíme víc krátce po čtvrt na osm v dnešním sobotním Dobrém ránu, jehož další hodinku otevřeme spolu s písničkami Co nestárnou od Valdemara Matušky a Pavola Habery a taky budeme blahopřát. A komu? Tak na to si počkejte. Máme 4 minuty po 7 hodině.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Ráno přejeme vám všem, kteří jste si nás ani dnes nezapomněli naladit. Je sobota 5. září a máte-li narozeniny, tak vám přejeme vše nejlepší. A komu ještě budeme gratulovat? 78. narozeniny oslaví český herec divadla Ypsilon, narozený v Plzni, Pavel Nový. Český filmový producent, režisér a taky scénárista Miloslav Schmidmajer slaví 67. narozeniny. Dalším oslavencem je zpěvák slovenské skupiny No Name, která zahraje dnes na Hornickém dni v Sokolově, zpěvák Igor Tymko, kterému je dnes 48 let, a 43. oslaví český zpěvák Tomáš Savka. Ještě připomenu jedno jméno. V tento den roku 1946 se narodil britský zpěvák a skladatel, člen rockové skupiny Queen, Freddie Mercury, který se dožil věku 45 let. No a k svátku dnes popřejeme Borisovi. Mužské křestní jméno Boris má slovanský původ a několik variant výkladu. Výkladové teorie spojují jméno Boris se jmény Borislav v překladu proslavený bojem, anebo Borimír v překladu bojuj za mír nebo dělej svět lepším. Další prameny pak vznik jména Boris dávají do souvislosti s bulharským vládcem Bogorisem. Jeho jméno se vyvinulo z mongolského slova Bogory, a sice ve významu malý. A stejný význam by pak mělo i jméno Boris. Tak všem dnešním oslavencům jen to nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: písničkou od irské hudební skupiny U2 jsme se v čase přehoupli přes 7:45 a v našem kraji je zataženo nebo oblačno, už bez srážek a teploty se pohybují od 10 do 13 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Teď ráno ještě bude převažovat velká oblačnost, během dopoledne pak očekáváme postupně kupovitou oblačnost a bude polojasno nebo oblačno. Během odpoledne a k večeru se postupně zcela vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 16 stupni. Fouká mírný vítr, přechodně to pak bude čerstvý západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu s nárazy až kolem 15 metrů za sekundu, ale večer pak bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Nový víkend načínáte ve společnosti Rádia vašeho kraje a teď navzdory víkendu pojďme do školy. Učitelky a učitelé základní školy v Kladrubech na Tachovsku přivítali žáky v novém školním roce v netradičním oblečení. Měli totiž na sobě košile s logem školy, které jsou součástí kolekce školního oblečení a na podzim ho bude škola nabízet i žákům.
1: Jak se jmenuješ?
2: Karolínka.
1: A z jaké třídy jsi?
2: Z 5. B.
1: Co na to říkáš, na ty uniformy?
2: Je to super.
1: A chtěla bys nějakou?
2: Jo. Mi se líbí ta s tou bílou košilí a s tou černou kravatou a s tou černou sukní.
1: A je tady někde na tom věšáku?
2: No, jako já tady vidím jenom s tou košilí a s tou kravatou.
1: Takže ten hořejšek akorát.
2: Mi se ještě líbí ta růžová, to je hezká.
1: Maminka Petra přivedla do školy dvě holčičky. Vedení tady vymyslelo takové ty jednotné košile s logem školy. Dneska to tady měly paní učitelky na sobě. Jak se vám to líbilo?
3: Mně se to tady upřímně moc líbí. Zrovna teď, když jsme byli vyplňovat družinu, tak jsme chválili družinářky a říkali jsme, že jim to fakt jako moc sluší. Ta košile je krásná. Za mě teda jako super nápad.
1: A když to budou nabízet dětem, bylo byste pro jim to pořídit?
3: Určitě budeme pro a samozřejmě bychom to dětem pořídili. A mně to teda upřímně se líbí moc.
4: My jsme už na konci školního roku rodičům a dětem představili možnost jakési, já nechci říkat školní uniformy, ale školní módy.
0: Vysvětluje ředitelka základní školy v Kladrubech Ilona Křížková.
4: Oblečení jsou připravené tak, aby se nejenom dětem líbily a byly pohodlné, ale aby byly i finančně dostupné pro rodiče a postupně to budeme zavádět. Není to povinnost, to nám legislativa nedovoluje ani, ale je to možnost, kdy to budou moct rodiče využít. My chceme odbourat takový ty sociální rozdíly mezi dětma, kde někteří děti si samozřejmě různě závidí, že o značkový oblečení a podobně. Myslím si, že tohle je docela jako dobrý krok k tomu a hlavně pro rodiče to musí být vnímáno jako taková pomůcka, že nebudou prostě řešit, co si zrovna oblečou na různé příležitosti.
1: V hale už je k vidění nějaké to oblečení, to už je kompletní nabídka?
4: Je to zatím taková jakoby zkouška nabízecí. My jsme tak odhadli, co by se mohlo dětem líbit a my to chceme jakoby testovat, aby jsme viděli, o co bude zájem a uvidíme dál.
1: Potkala jsem ale i maminku, která není příznivkyní toho oblečení a ta nechce být jmenovaná.
5: Moje dítě žádný dresko takovýhle nosit asi nebude.
1: Nelíbí se vám to?
5: No, myslím si, že to je zbytečný a že doba asi jde někudy jinudy, než jako by se vracet zpátky.
0: Škola začne dětem oblečení nabízet na podzim, a to na svých webových stránkách. Z Kladrub Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: osmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic začne opravovat silnici 1/21 u Františkových Lázní v úseku mezi Zátiším a Americkou. Vymění se asfaltový povrch, upraví krajnice a pročistí příkopy. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou. Novou moderní základnu dnes slavnostně otevřou skauti v Habartově u Sokolova. Členové skautského střediska Dýmka dokončili výstavbu klubovny, která trvala 2 roky. Její interiéry se představí veřejnosti sérií prohlídek s komentovaným výkladem. Program začíná v 10 hodin. Sokolov začal upravovat pozemek pro nové psí hřiště. Město ho chce otevřít na konci října v ulici Karla Havlíčka Borovského. Úpravy vyjdou na necelých 310 tisíc korun bez oplocení. To už z větší části existuje. Město ho jen dokončí, aby psi nemohli z areálu utéct. Ve Strakově akademii dnes startuje kampaň Aktivní září. Ta po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života děti dospělé, ale i instituce a organizátory sportovních akcí. Kampaň letos po čtvrté. Podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc ve výši 1 miliardy eur. To je téměř 25 miliard korun. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel dnes nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. 21-letá halová mistryně světa bude v závěru elitního seriálu startovat poprvé. A dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Tršnická je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kivadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přeji všem hezké dobré ráno. Do prvního zářijového víkendu se probouzíte spolu s Českým rozhlasem a po krátkých zprávách s Matějem Štechem už otevíráme vrátka další muzice s písničkami, co nestárnou, od Leška Semelky a taky Marty Kubišové. Po nich pak prolistujeme dnešní noviny spolu s Danou Jelínkovou. No a taky se k nám přibližuje už pravidelná telefonická soutěž, tak ať vám ani ta neuteče. Je 7:30. Hezké ráno.

0: 7.38 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary a ani dnes vás neochudíme o přelet tisku. Sobotním vydáním regionálních novin listovala editorka vysílání Dana Jelínková, které přeji hezké dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak co jsi zjistila v regionálním deníku?
1: Deník připomíná, že u vyhlídky Jelení skok v Karlových Varech je od pondělka plastika kamzíka od sochaře Tomáše Dolejše. Nové dílo z oceli se nachází v blízkosti ikonické bronzové sochy kamzíka. Ta zhlíží ze skalního ostrohu na údolí řeky Teplé. Její moderní protipol stojí přímo u vycházkové trasy. Nová plastika připomíná místní historii a při procházce lázeňskými lesy nabízí obyvatelům i hostům další místo k zastavení. No a dočtete se, že karlovarští policisté dál pátrají po jakýchkoliv poznacích a svědcích, kteří by pomohli objasnit, za jakých okolností došlo minulou sobotu k tragické dopravní nehodě v ulici Stará Kysybelská v Karlových Varech Drahovicích. 18-letý řidič osobního auta tam srazil na přechodu 20-letou ženu, která na následky vážných zranění v nemocnici zemřela.
0: Co se dočteme v deníku Právo?
1: Právo píše, že zatímco ještě na přelomu století Češi opouštěli velká města a stěhovali se na venkov, v posledních 25 letech se trend obrátil. Přes 800 tisíc lidí přesídlilo do Prahy, Brna a jejich nejbližšího okolí. Naopak část severní Moravy a Slezska se vylidňuje. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Novou budovu dětské skupiny za 30 milionů korun otevřeli v Tachově. Jednopatrový objekt v Pivovarské ulici má kapacitu až 24 dětí, o které se starají tři vychovatelky. Zařízení pomůže rodičům s dřívějším návratem do práce. Projekt podpořilo 19 miliony korun Ministerstvo práce a sociálních věcí z Národního plánu obnovy. Režim dětské skupiny je podobný školce, pouze přizpůsobený věku dětí. Do dětských skupin mohou děti už od 6 měsíců. Tachov ale nastavil spodní hranici 1,5 roku. Mateřské školy jsou pro děti od 3 let.
0: No a o čem píše regionální příloha Mladé fronty dnes?
1: Nákladnou rekonstrukcí prošla část přízemí Sokolovského zámku. Muzeum Sokolov, které v památce sídlí, teď začne využívat nové edukační centrum, muzejní badatelnu s velkorysou knihovnou i menší výstavní místnost nazvanou Expozice zdarma. Rekonstrukce zahrnovala vedle oprav omítek i instalaci moderního systému provětrávání a vytápění, vše ukryté pod cihlovou dlažbou. V průběhu prací se pod podlahou podařilo objevit dosud neznámé fragmenty severní kruhové kamenné hradby původního Sokolovského hradu z 13. století. Část opevnění zůstane viditelná i pro návštěvníky. Přikryly je totiž skleněné pochozí tabule.
0: Přehled regionálního tisku připravila Dana Jelínková, které děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou a krásný den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte víkendové vysílání rádia vašeho kraje, náš sobotní program, v němž budeme už za chvíli soutěžit, ale jeho součástí je také předpověď počasí, tak si pojďme říct, jak dnes bude.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a teď ráno ještě bude převažovat velká oblačnost. Během dopoledne očekáváme postupně kupovitou oblačnost a bude polojasno nebo oblačno. Během odpoledne a k večeru se postupně zcela vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách na 13 až 16 stupňů. Vanemírný vítr, přechodně to bude až čerstvý západní vítr, 3 až 7 metrů za sekundu, s nárazy kolem až 15 metrů za sekundu a večer pak bude vítr postupně slábnout. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže.
2: Letošní seriál turistických výletů po krušnohorské krajině Stříbrná stopa je ve finále. Naposledy startujeme v sobotu 5. září mezi 9. a 11. hodinou poblíž lyžařské školy u Lišáka v Loučné pod Klínovcem. Trasa povede zaniklou osadou Königsmühle a obcí Háj k historické vápence u Kovářské. Poslední etapu pak můžete zakončit posezením u ohně s občerstvením a hudbou kapely V5. Připravena je i tombola o hodnotné ceny a jako vždy se jeden z účastníků může těšit na digitální rádio od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Přijďte si užít den na čerstvém vzduchu a objevte kouzlo Krušných hor už tuto sobotu dopoledne.

0: Příjemnou sobotu a hezký začátek víkendu přejeme vám všem, kteří jste si nás nezapomněli naladit a kteří jste nezapomněli ani na pravidelnou soutěž. Pro vás, kteří rádi čtete, tu máme pěknou cenu, a sice knihu s názvem Rok, který nás změnil, tak na nic nečekejte a pojďte s námi soutěžit na telefonním čísle 221 55 37 37. Kniha s názvem Rok, který nás změnil, je příběh o přátelství, které přežilo roky mlčení. Emma a Lisa bývaly nerozlučné kamarádky, dokud je život nerozdělil. Po 18 letech se náhle znovu potkávají. V kavárně se tak mezi vůní kávy a koláčů začínají znovu rozplétat nitky dávného přátelství. Knihu nazvanou Rok, který nás změnil, do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. A může být vaše po správném zodpovězení dnešní soutěžní otázky na telefonním čísle 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená, kdo pak je tam? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Růžena z Mariánských Lázní.
0: Já vás zdravím do Mariánských Lázní, paní Růženo. Přesně před 80 lety, 5. září roku 1946, se narodil na ostrově Zanzibar zpěvák a skladatel a člen rockové skupiny Queen Freddie Mercury. Dožil se 45 let. Určitě tuto osobu znáte, paní Růženo. Vybavíte si Freddieho Mercuryho?
1: No, slyšela jsem něco.
0: Dobře, skupina Queen, rocková hudební skupina. No a my se vás ptáme, jestli budete vědět, kdo je autorem 3,5 metru vysoké sochy Freddieho Mercuryho, která je umístěna ve Švýcarsku na břehu Ženevského jezera. Dám vám na výběr z možností buď Irena Sedlecká, nebo František Bělský, anebo David Černý.
1: No, budu typovat.
0: Tak zkuste.
1: Zkusím to Bčko.
0: Prostřední variantu česko-britského sochaře Františka Bělského. Bohužel, tak to není správně. No, dnes to nevyšlo, ale příště to vyjde. Hezký víkend, naslyšenou.
1: Vám také, nashledanou.
0: Děkuji. 221, 55, 37, 37. Tak stále ještě soutěžíme o pěknou knihu, tak uvidíme, jestli někdo vyhraje. Dobré ráno, haló?
2: Dobrý den, já také nevím, tak typuju Ačko.
0: Můžete se nám představit vaše křestní jméno?
2: Jsem Anna.
0: Paní Anna, odkud voláte, z jakého města?
2: Od Plzně.
0: Dobře, takže zdaleka docela. Tak dobře, a typujete, nebo to víte přesně, paní Aničko?
2: Nevím, Ačko.
0: Takže Irena Sedlecká říkáte a vemte si, že je to pravda, trefa do černého. Ano, je to tak?
2: Tak moc děkuju.
0: Je to tak, máte pravdu, autorem 3,5 metru vysoké bronzové sochy Freddieho Mercuryho umístěné ve švýcarském Montreux na břehu Ženevského jezera je skutečně česká sochařka Irena Sedlecká. Takže kniha je vaše, já vám gratuluji, přeji hezký den, naslyšenou.
2: Já taky moc děkuju, hezký den přeji.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a...

0: vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Sokolově nově otevřela logopedická ordinace. Jízdy historického vlaku dnes připomenou 145 let z tratě Chodov Božičany Nová Role. Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Sokolov má novou ordinaci klinického logopeda. Nachází se v městské poliklinice a přijímá nové klienty. Zájemci se můžou objednat telefonicky v pracovních dnech. Pokračuje mluvčí města Michal Švarc.
3: Logopedů je v Karlovarském kraji nedostatek a proto Sokolově vzniká nová logopedická praxe. Město její činnost podpořilo dotací 200 000 korun. Praxe se otevírá už teď v září a lidé už se mohou samozřejmě hlásit.
2: Ordinace nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, takže lidé za péči zaplatí podle platného ceníku. V Chodově, Božičanech a Nové Roli si dnes připomenou 145. výročí místní železniční tratě. Připravené jsou jízdy parním vlakem a doprovodný program na všech třech místech. Například v Nové Roli se návštěvníci projedou na ruční drezíně nebo můžou navštívit modelové kolejiště a výstavu k historii železnice. Program v Chodově doplňuje jeden z organizátorů akce Jan Čech.
4: V Chodově bude výstava lokomotiv Českých drah, tenkrát ještě Československých státních drah, ČD Cargo a Sokolovské uhelné. Dále bude jezdit historický retroautobus, který připomene historickou linku, která jezdila mezi centrem Chodova a nádražím. Dále tam bude postavena parková železnice, na které se budou moct vozit děti.
2: Z Nové Role vyjíždí vlak v 10, 13, 15 a 17 hodin. Z Chodova pak v 9, 11, 14 a 16 hodin. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
5: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
2: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí letos na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% bodů míň než loni. Izraelské síly útočily na jih a východ Libanonu. 3 lidé zemřeli a dalších 23 bylo zraněno. Oznámilo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hizballáh.
1: Sport.
2: Cyklisty na Vueltě čeká horská etapa s cílem na Sierra de la Pandera. Celkové pořadí vede Španěl Enric Mas s náskokem minuty a 45 sekund před Slovincem Primožem Rogličem. Český cyklista Jan Hirt je průběžně 19.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno nebo oblačno, odpoledne a k večeru se postupně zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane mírný, přechodně až čerstvý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Teď ráno jezdíme v Karlovarském kraji bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Víte, co je to syndaktylie? Tak jestli ne, už za chvíli se to od nás dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo spolu s Martinem Písaříkem. A protože seriál turistických výšlapů Stříbrná stopa se chýlí ke svému závěru, tak se už za čtvrt hodinky podíváme do Krušných hor, přímo z místa startu poslední etapy Zloučné pod Klínovcem se do našeho vysílání přihlásí Eva Jandáková. Tak si na to počkejte. Máme 5 minut po 8 hodině a sobotní dobré ráno má pro vás další prýma písničky a hned na začátek jednu pěknou od Václava Neckáře. Tak hezký poslech.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Legendární skupina Beatles na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a jaký bude víkend, co se týká počasí, tak to se teď dozvíme od meteorologů.
1: Počasí.
0: Předpověď počasí nám ve čtvrt na devět přináší meteoroložka Jana Adamovská, která čeká na telefonu, takže já vás zdravím do Plzně, hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak začneme nejprve tím dnešním dnem, sobotou. Jaká bude?
2: Tak v noci přešla přes naše území studená fronta, za ní se k nám bude přesouvat od západu tlaková výše. Postupně bude polojasno až oblačno, teplotně bude trochu chladněji, v maximech 21 stupňů, na horách do 16 a bude větrno, bude nám foukat mírný až čerstvý západní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a večer ten vítr postupně zeslábne.
0: Tak taková je předpověď počasí na dnešní den, sobotu 5. září. No a co nám přinese neděle?
2: Nedělní ráno bude chladné, teploty budou klesat k 8 stupňům, v údolích až k 6 a neděle bude slunečná, jasná, až večer bude od západu přibývat vysoká průsvitná oblačnost. V maximech zítra naměříme 22 stupňů, na horách 17 a vítr už bude foukat jenom slabý západní až severozápadní.
0: Předpověď počasí na víkend nám nabídla meteoroložka Jana Adamovská. Moc děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Hezkou sobotu přejeme malým i velkým, úplně vám všem, kteří si ji užíváte spolu s námi. Za 10 minut bude 8:30 a my se teď vydáme společně na výšlap. Letos jsme se už celkem 5krát vydali na výlet po krušnohorské krajině. Český rozhlas Karlovy Vary ve spolupráci s nadací Sant Jáchym připravil turistický seriál Stříbrná stopa. No a právě dnes startuje u chaty lyžařské školy u Lišáka v Loučné pod Klínovcem, kam právě teď zdravím kolegyni Evu Jandákovou. Hezké dobré ráno přeji.
1: Hezké ráno z Loučné.
0: Tak registrace poslední etapy Stříbrné stopy začíná už za chvíli, tedy v 9 hodin a potrvá do 11. Tak pokud se někdo právě teď rozhoduje, kam v sobotu vyrazit, může ještě do Loučné přijet?
1: Samozřejmě, dokonce i teďko vykukuje sluníčko, takže si myslím, že počasí se i omoudří. Parkování je zajištěno na parkovišti ski areálu Klínovec při příjezdu do Loučné pod Klínovcem. Chata lyžařské školy u Lišáka, kde máme připravený stan, je hned naproti a na registraci každý získá startovní číslo, pití, sušenku a mapu s trasou.
0: Evi, prozrať, jak dlouhá je dnešní trasa a co na ní turisté uvidí?
1: Základní trasa měří přibližně 17,5 kilometrů. Z Loučné vede do obce Háj, pak zaniklou osadou Königsmíle. Právě tady nedávno proběhl festival, který propojuje umění v krajině, hudbu, divadlo, přírodu, historii i lidi, kterým není osud Krušnýho stejný. Turisté si dnes také prohlédnou historickou vápenku a jestli budou mít dost energie, mohou vystoupat na Křížovou horu nebo Meluzínu.
0: No, jak jsme už říkali, dnes se do Stříbrné stopy vydáváme naposledy, tak jestli pak je připravena i nějaká ta specialita na závěr?
1: Samozřejmě, pátá etapa není jen o kilometrech. Po návratu do cíle si všichni mohou posedit u ohně. Připraveno je občerstvení, country, folková kapela V5 a tombola. Pokud se je ale někdo přece jen někomu bude líto, že seriál končí, tak to máme pozvánku už na příští sobotu 12. září a to na akci 7 karlovarských vrcholů, kdy Český rozhlas Karlovy Vary ve spolupráci s Lázeňskými lesy a parky Karlovy Vary připravilo podzimní vycházku po karlovarských výšinách. Start i cíl bude na Gétově vyhlídce a kromě turistiky je připraveno hudební vystoupení kapely Všeho chuť, občerstvení i drobné dárky. A stejně jako dnes může jeden z účastníků získat DAB rádio.
0: Tak Evo, děkujeme za pozvánku na dnešní akci i na další s názvem 7 karlovarských vrcholů. Jenom dodám, že informace a registrace jsou na našem webu i na stránkách Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary. Evo, přeji, ať se obě akce zdaří a někdy zase naslyšenou. Pěkný den.
1: Hezký den všem, nashledanou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Sedm různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce Sedm karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na sedm karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita, Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže, z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie, Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarský kraj schválil pronájem prostoru bývalé zemědělské školy v Dalovicích na Karlovarsku. Objekt je prázdný od roku 2019, kdy se zemědělská škola sloučila s Chebskou. Prostory si pronajela Waldorfská základní škola a mateřská škola Vlaštovka Karlovy Vary. Ve světě záchranářů v Karlových Varech dnes pořádají akci Ty to zvládneš a Den s Besipem. Součástí programu budou stanoviště, kde si návštěvníci vyzkouší situace, do kterých se můžou na silnici dostat. Akce začne ve 13 hodin. Oslavy 145. výročí místní železniční tratě připravili na dnešek v Chodově, Nové Roli a Božičanech. Přes den budou na trati jezdit historické vlaky, kterými se můžou návštěvníci svést. Více než stovka vědecko-technických vzdělávacích a výzkumných institucí se dnes představí na Festivalu vědy a techniky v Brně. Ten pokračuje od 9. hodiny na brněnském výstavišti. Lidé si můžou vyzkoušet nejmodernější technologie i nahlédnout vědcům přímo pod ruce. Téměř 80 tun zlata přesunula nizozemská centrální banka DNB ze Spojených států do Evropy. Jako důvod uvedla rostoucí geopolitické napětí a potřebu mít rezervy pro případ krize rychleji po ruce. Jde už o druhou zemi, která od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu stahuje zlaté rezervy z amerických trezorů. Ve třetím kole US Open vypadl Jiří Lehečka, který s Řekem Tsitsipasem prohrál 1-3 na sety. A dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Perninku na Karlovarsku je z důvodu stavebních prací uzavřený most v Nejdecké ulici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Houbařská sezóna už začala a jestli pak víte o tom, že jsme na tento měsíc září pro vás nachystali houbařskou soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Stačí jen postřehnout v našem vysílání právě tuto hudební ukázku.

Tak jakmile zazní právě tato ukázka z písničky Houby magický od hudební skupiny Kabát, tak zavolejte k nám do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou cenu, a sice Atlas hub od nakladatelství Kazda, praktický houbařský nožík, také láhev na pití a ještě plátěnou tašku. No a podrobnější informace najdete na našem Facebooku anebo na webových stránkách vary.rozhlas.cz, tak ať vám ukázka neuteče. Je 9:30 a po písničkách od Michala Davida a Ilony Čákové nabídneme rubriku s dětmi Ahoj rádio, tak si na ní počkejte a buďte i nadále spolu s námi.

0: proč jeden řidič nadává druhému?
1: Aby měl co říkat.
2: Že si každý jezdí, jak chce, a ten druhý to nechápe třeba.
3: Vychlubaj se.
4: Čekáš, zelená bude zelenější.
5: Jakože není moc zkušenej.
6: Jezdí jako blázen.
7: Dělaj můj zbouraček.
8: Třeba když předjíždí, tak on tak třeba chce předjezd kamion a on ho přejede ten za ním.
9: A nahadávám ty debile.

0: počasí.
1: Přejeme pohodový víkend spolu s Českým rozhlasem. Jaká bude dnešní sobota? Tak dopoledne očekáváme postupně kupovitou oblačnost a bude polojasno nebo oblačno. Během odpoledne a k večeru se postupně zcela vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia. Na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Vane mírný vítr, přechodně to bude až čerstvý západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu s nárazy až kolem 15 metrů za sekundu a večer pak bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž mírná na první stupni. A ještě přidám pro zajímavost teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 5. září, tak minimální teplota minus 3 stupně Celsia byla naměřená v Šindelové v roce 2003, zatímco maximální teplotu tropických 32 stupňů zaznamenaly Karlovy Vary a to bylo v roce 1973. Za půl minuty bude 8:45.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Čas nám pádí o 106, za 12 minut bude 9 hodin. Na tento čas pro vás chystá dopolední zprávy Matěj Štech. No a po nich v pořadu Mezi nebem a zemí navštívíme faru v Obděnicích, ve které tajně působil vysvěcený katolický biskup Ladislav Hlad. Taky vás zavedeme na zajímavá poutní místa v Královéhradeckém kraji. Představíme židovské kurzy a vydáme se taky na ekumenickou bohoslužbu, kterou připravili ženy z Římsko-katolické církve. Pořad začne po zprávách v 9 hodin. Tak buďte s námi.

0: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Chebské náměstí dnes zaplní historická i současná dopravní technika. Sokolov bude mít první veřejné hřiště pro psy. Přehlídka obřích dálkově řízených letadel je dnes k vidění v pražských Lipencích. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Nové

0: zprávy a Matěj Štech. Na náměstí v Chebu se dnes uskuteční celodenní dopravní den. Společná akce města a dopravního podniku nabídne jízdy historickými autobusy, trenažéry, ukázky záchranářské techniky i prezentaci věnovanou autonomním systémům. Součástí bude i doprovodný program, říká organizátor akce Tomáš Ivanič.
1: Tak ten program je koncipován tak, aby si na své přišli všichni, tedy od těch malých dětí po dospělé. Na naše náměstí zavítá například pořad AZ Quiz na cestách. Připraveno máme dvě představení, jedno pro menší děti, druhé pro školáky.
0: Program zakončí koncert kapely Boom Band Jiřího Dvořáka. Sokolov začal upravovat pozemek pro nové psí hřiště. Město ho chce otevřít na konci října v ulici Karla Havlíčka Borovského. Úpravy vyjdou na necelých 310 tisíc korun bez oplocení. To už z větší části existuje. Město ho jen dokončí, aby psi nemohli z areálu utéct. Pokračuje vedoucí odboru správy majetku v Sokolově Renata Paceltová.
2: Jako novinka tam bude čůrací patník, kde by ty pejsci ho měli využívat. Pokud uvidíme, že je to úspěšné, tak bychom je mohli potom dávat i po zbytku města, aby nebyly očůrané dopravní značky, lampy a podobně. A na tom psím hřišti bude spousta herních prvků a bude to doplněné lavičkami pro páničky.
0: V pražských Lipencích dnes pořádají jednu z nejvýznamnějších leteckých show obřích rádiem řízených modelů letadel v Česku. Liperenský obr 2026 nabídne letecké ukázky proudových stíhaček, extrémních akrobatů, vrtulníků, ale i historických větroňů. Realistické lety předvedou špičkoví čeští modeláři. Do letošního ročníku se přihlásilo přes 50 pilotů. Program začne v 10 dopoledne na letišti modelářského klubu Lipence, který akci po několika leté přestávce obnovuje. Před 80 lety se narodil zpěvák Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen se proslavil hity jako Don't Stop Me Now, We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody.
3: Freddie Mercury se narodil v roce 1946 na Zanzibaru jako Farouk Bulsara. Proslavil se především svým nezaměnitelným hlasem, předkusem, výraznými kostýmy a obrovskou energií na pódiu. Mezi legendární okamžiky patří také vystoupení skupiny Queen na koncertu Live Aid v roce 1985, kdy hudebníci pomáhali získat peníze na pomoc lidem zasaženým hladomorem v Etiopii. Freddie Mercury zemřel v roce 1991 ve věku 45 let, a to na komplikace spojené s nemocí AIDS. Život zpěváka a skladatele připomene v několika pořadech také stanice Český rozhlas Dvojka. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Plzně dnes v 16 hodin a 30 minut nastoupí ve druhém zápase Ligy mistrů proti polskému GKS Tychy. O půl hodiny později začne zápas Pardubic se švédským Egle a v 19.15 nastoupí hokejisté Liberce na ledě rakouského Salzburku. Počasí. Dnes bude polojasno nebo oblačno, odpoledne a k večeru se postupně zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane mírný, přechodně až čerstvý západní vítr, nárazy až kolem 55 km za hodinu a bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Buchenwaldská.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
5: V Obděnicích stojí fara s pozoruhodnou historií. Působil na ní tajně vysvěcený katolický biskup Ladislav Hlad. Faru nově oživuje spolek Obděnická fara. V českopolském příhraničí v Královéhradeckém kraji najdeme zajímavá poutní místa. Představíme je s Karlem Sladkým. Zajímá vás židovství? Komunita Etz Chaim pořádá kurzy, které jsou otevřené pro každého. Podíváme se na ekumenickou bohoslužbu, kterou připravili ženy z římskokatolické církve, a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Kapelu Elán jsme vám poslali v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Společně s Křesťanskou akademií a rodinou Smyčkových z východu českého Semanína se na Farské zahradě konala ekumenická bohoslužba připravená ženami římskokatolického vyznání. Měla všechny náležitosti bohoslužby, včetně čtení žalmů, prosby, modlitby, hudební doprovod i zamyšlení, tedy kázání na téma žena a moudrost. Reportáž pro nás připravila kolegyně Víta Balcarová.
1: Takovou průvodkyní byla Aneška Hesová z církve římskokatolické. Jak vidíte postavení žen ve vaší církvi?
2: Naše církev muže i ženy přijímá rovnocenně. Nemůžu říct, že by tam byla v tomhle smyslu nějaká diskriminace, ale samozřejmě ty služebné úkoly, ty, které přisluší kněžím, tak ty podle římskokatolické tradice dělají jenom muže.
1: Já jsem slyšela o vás, že vy jste se veřejně přihlásila k tomu, že byste chtěla být farářkou. Myslela jste tím, že byste konvertovala?
2: Nemyslela jsem tím, že bych konvertovala. Já jsem vyrostla v římskokatolické církvi a je mi v ní dobře, je to moje společenství víry, takže tam chci dál žít a je pravda, že by jsem se chtěla stát knězem a že to naše církev neumožňuje a já to v tomhle smyslu respektuju.
1: Budete se o to nějakým způsobem snažit?
2: Asi nejde o to, abych se snažila stát se přímo knězem, ale myslím si, že je možné snažit se o to, aby ženy přijímaly i v té římskokatolické církvi nějaké další služby, aby se více aktivně mohly zapojovat do pastorace, ale i do liturgie. A to je to, o co se snažím. Třeba tady na ekumenické bohoslužbě, kde se nějakým způsobem víc zapojujeme do té bohoslužby jak muži, tak i ženy.
1: Nechybí tady ani farář Štěpán Klásek z Československé církve husitské. Jak to, že nám z církve římskokatolické dnes šlo? Vím, že u vás je to úplně normální.
3: Tak je pravda, že u nás ženy slouží, ale musím pochválit právě ty dnešní sestry z římskokatolické církve za velikou upřímnost a otevřenost a bylo to krásné v tom, že ta bohoslužba byla připravená ženami, ale že se nebáli ozvat i muži, tak mně se to líbilo v té vzájemnosti, že tady měl každé své místo. Děkujeme moc Smyčkovým za tu krásnou příležitost setkání zde.
1: A stejnou otázku jsem položila i přítomnému evangelickému faráři z Moravské Třebové.
4: Ivo David, ženy kazatelky jsou skvělé a dneska jsme slyšeli výborné kázání ženy, která není kazatelka, není farářka a přesto to bylo neuvěřitelně hezký. Za to jsem vděčný. Církve, které nechtějí mít kazatelky, mně připadají, že se někde zasekly v historii. A je dobře, když ženy káží a mají docela vzácný a ojedinělý přístup k Bibli a k jejímu výkladu, kéž by toho bylo víc.
1: No a koho jiného oslovit než paní domu Aničku Smyčkovou, která připravila krásné písně k téhle bohoslužbě vedené ženami. Jaký bude teď program, protože bohoslužba skončila?
5: Já myslím, že budeme pokračovat v tom společenství, že k tomu patří jídlo, takže nás čeká společný oběd a ještě nás čeká společná diskuze nebo debata o otázkách církve a budoucnosti církve a společné sdílení, jak to kdo vidí.
0: Do východočeského Semanína jsme se v magazínu Mezi nebem a zemí podívali také s kolegyní Vítou Balcarovou a přejeme vám dobré dopoledne.
6: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
7: laskavá náruč
6: i zběsilý hled.

0: magazínu Mezi nebem a zemí nyní představujeme zajímavý počin. Velká synagoga ožívá, tak se jmenuje celoroční projekt, v němž se brněnská židovská obec spolu s partnery snaží vnést život na místo, kde stával její hlavní svatostánek. V roce 1939 jej ale nacisté spálili a dnes je na místě staveniště pro nový bytový dům. Pro prostor vznikla takzvaná site specific inscenace s názvem Identita. Klade si otázku, co zůstává z místa, které zmizelo.
1: Dostala jsem přívěšek. Takový malý přívěšek. Obyčejný. Už ani nevím, jestli byl od mámy nebo od babičky.
2: Diváci stojí v kruhu. Uvnitř je muzikant tulák, dále manuálně pracující muž, pak žena, která má kolem sebe hlínu v kýblech a stará se o květináče s rostlinami, které postupně zakořenují. A také je tam žena, která z kořenové zeleniny vaří polévku. Tyto postavy spolu s nahrávkami tvoří hlavní část inscenace Identita.
3: Vychází jak z dokumentárních nahrávek lidí, kteří vlastně se o svých kořenech třeba dozvěděli až v průběhu života, nebo po nich pátrali až později, někteří naopak v tom vyrůstali. A z jejich rozhovorů vlastně vznikl scénář.
2: Vypráví režisérka představení Hana Mikulášková. Scénář napsala společně s Martinou Kinskou. Dílo vzniklo na míru prostoru.
3: Já jsem to místo viděla poprvé těsně předtím, než tady začaly vykopávky. Pak jsem viděla ty archeologické vykopávky. A dneska je tady uválená hlína, tak tvrdá, že člověk má pocit, že je to skoro beton. A je to pořád jenom hlína. Takže je to hrozně zvláštní prostor, který v sobě nese všechny ty rány, které na něm byly způsobeny, a na zároveň tu paměť toho místa, kde se lidi scházeli a potkávali.
2: V jádru inscenace je oživení vzpomínek na místo, které může skrze setkání žít dál.
3: Rozpomenutí se na komunitu, rozpomenutí se na místo modlitby, na místo, kde se odehrávaly činnosti třeba dennodenně stejné, jako je příprava polívky.
4: Zeleninový vývar, cibule, mrkev, celer, petržel. Tak mě to naučila moje máma a moji mámu zase její máma.
3: Jako je prostě práce domácí nebo snaha zakořenit někde, najít svoje kořeny, prostě zkoumat to, odkud kam ty kořeny vedou.
5: Kořeny dodávají rostlinám vláhu a minerály. Kořeny drží pevně v půdě, dokážou prorůst domy, roztrhat skálu.
2: Inscenace měla premiéru i derniéru během festivalu Štetlfest. Na místě bývalé synagogy se kromě inscenace během něj odehrála také židovská tržnice, workshopy nebo koncerty. Oživení prostoru oceňuje i jeden z návštěvníků festivalu Ladislav Vokatý.
6: Přestože to místo je staveništěm a je to tady samé bláto a vykopávky a něco všechno, tak prostě v tuto chvíli je úžasně funkční a to je jako bezvadný.
2: Různě zpracované střípky vzpomínek členů brněnské židovské obce, které posloužily jako podklad pro inscenaci, jsou k nalezení také v čerstvě vydaném almanachu Nenacházím žádné stopy.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Zuzana Bambušek je renomovaná kostýmní výtvarnice a držitelka Českého lva. Je to žena plná energie, která se nebojí překračovat hranice žánrů. Spolu se svým mužem, režisérem Miroslavem Bambuškem, se rozhodli oživit nevyužívanou faru v Obděnicích, místo spojené s poslední etapou života slavného rybníkáře Jakuba Krčína. Fara byla 25 let neobývaná. Před dvěma lety je zakoupila obec a následně vznikl spolek Obděnická fara, který se jí snaží vdechnout nový život. Jak se mu to daří, se přesvědčila Daniela Brůhová.
1: Obděnická fara je majestátní budova, která stojí pod kostelem, v němž má svůj náhrobek slavný rybníkář Jakub Krčín. Co se za poslední dva roky povedlo udělat, ptám se u nástěnky spolku Zuzany Bambušek.
2: Jezdí za náma Majda Borová, která dělá skupinový rezonance. Tadyhle jsou moje koťátka místní, děti, se kterými dělám dětský dílny. Tohle je dílna Hračka, nádoba pro duši přítele. Tady jsme dělali panenku s milým úsměvem.
1: Poměrně pravidelně zvete hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra France. Proč?
2: Vladimír je náš už jako dávnej původně spolupracovník, teď už i přítel. Dokáže jako mluvit o hudbě velice zapalujícím způsobem, který si myslím, že je nakažlivý.
1: Nejen hudba rozeznívá faru Obděnice. Obnovili jste i duchovní cvičení.
2: Tady přijel Michal Podzimek, tak to je ještě takové skromné. Petra Beneše tady nemám zvětšeného, no ještě mám takový resty, to musím dolepit.
1: Exercicie tu vedl i kněz Tomáš Petráček.
2: Tady Benedikt Mohelník nám světí opravený kříž na návsi. No a tady jsou naše milé dámy ze Záboje, když přijeli zpívat na představení o Ladislavu Hladovi.
1: Připomeňme osobnost Ladislava Hlada trochu blíže. V roce 1950 byl tajně vysvěceným biskupem pro pražskou arcidiecézi. Ve stejném roce byl zatčen v souvislosti s čihošským zázrakem a dostal 3 roky kriminálu. Odsouzen byl i podruhé v roce 1960 na 9 let. Obděnickým farářem byl celých 16 let.
2: Narazili jsme na to, když se tady začalo zpracovávat ty pozůstalé materiály, tak se to tak nějak zvláštně vynořilo, to jméno, a můj muž se tím začal teda zabývat pečlivě a došlo mu, že to je osobnost, která přesahuje úplně takovouhle malou jako obec, jo? Že vlastně on byl světícím biskupem podzemní církve, byl ve vězení, přišel o nohu při jako hodně nepříjemným incidentu, který jako zorganizovala STB.
1: Tak vznikl scénický dokument Obděnický farář Ladislav Albert Hlad, který napsal režisér Miroslav Bambušek.
2: Každopádně nám nějak připadalo, když jsme to četli, ty různé paměti a vzpomínky na něj, že se tady otisknul nějak v těch lidech a že vlastně to, co cítíme tady všude jako nějakou takovou laskavost, tak že možná je i trochu jeho dílo, že to tady propsal do té krajiny a do těch lidí, protože ho měli rádi. Mu šlo o nějaký důležitý věci a šel za tím nějakým způsobem, který byl inspirativní.
1: To se odráží i ve scénickém čtení o Ladislavu Albertu Hladovi?
2: Na tom spolupracuje tady Igor Chmela, Saša Rašilov a Kuba Gottwald. Je to zvláštní spojení, myslím si, že šťastný spojení. Ty lidi tady místní skutečně mají zájem o to, co tady se dělo. Jsou na něj to Hlada vzpomínky, velice osobní, kolikrát tady slyšíme při těch diskuzích.
1: Zdá se, že duch biskupa a kněze Ladislava Hlada tady zůstává. Určitě by ho potěšila i nová knihovna.
2: A je tady teda krásný světlo.
3: A teď vstupujeme do knihovny.
2: Tu knihovnu jsme díky podpoře nadace VIA tady nechali udělat u místního truhláře. Zpočátku to vypadalo, že těch knih bude jako opravdu hodně, ale museli jsme hodně třídit, no. A do toho přišla taková zvláštní náhoda, že mně se podařilo jako získat pozůstalost knihovnu po Zdeňce Hadrbolcový. Velice dobrou tu knihovnu, takže ta tady tvoří velkou část toho, co tady teďko jakoby je v nabídce. Je taková samozřejmě idea, že to jednou nějak třeba digitalizujeme a že to bude někde viset na webu, ten seznam těch věcí, které jsou tady k dispozici, ale nějak těch úkolů je před náma moc.

0: Také Vanastovy věci jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se vydáváme do česko-polského příhraničí v Královéhradeckém kraji. Tady najdeme řadu zajímavých poutních míst. Ještě dnes se vzájemně setkávají věřící z české i polské strany a navštěvují se. Silný duchovní odkaz je znát třeba na Broumovsku. S Vlastimilem Šimkem z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu právě o poutnictví natáčel redaktor Karel Sladký.
1: My jsme na česko-polském příhraničí a tady už se dá navázat hezky na ta poutní místa, jak na české, tak i polské straně.
2: Je to tak, vlastně hnedka od hranic, kousek od Broumova nebo Meziměstí, jsou úžasná poutní místa. Je to Křešov, Křesobor česky a Vandeřice. Tudyma prochází i ta sudetská, polská, svatojakubská stezka, která přechází přes to Broumovsko. No a po trase jsou místa, která si zaslouží návštěvu. To je zcela určitě benediktinský klášter v Broumově. Na celém Broumovsku tam potom, když se trošku odkloníte od té trasy, tak můžete navštívit i takzvanou Broumovskou skupinu kostelů, což jsou unikátní barokní památky otce a syna Nissenhoferových. Centrála cestovního ruchu i pořídila v podstatě virtuální prohlídky těch kostelů. Když navštívíte ty kostely, nebudou otevřené, tak pomocí QR kódu na vašem telefonu můžete potom prohlížet vlastně ten interiér nasnímaný. Je to národní kulturní památka, stojí to za to. Samozřejmě po té trase potom, ať přímo na trase nebo kousek od ní, se nachází spousta poutních míst nebo míst, které jsou zasvěcené. Já bych doporučil Ticháčkovou kapli, to je nedaleko Suchého dolu. Doporučil bych zcela určitě některé kostely na trase, ať to je svatý Jakub v Červeném kostelci, zcela jistě za to stojí hospitál v Kuksu a je to celá řada.
1: Ten duchovní odkaz je tady hodně znát.
2: Zcela určitě. To poutnictví jako takové vzniklo již ve středověku. Byla to v podstatě taková forma v té době netrávení volného času, ale byla to forma cestování, poznávání, duchovního poznávání. Takže náš kraj je určitě tímhle prosicen.
1: Poutě se konají i v dnešní době?
2: Poutě se konají, například aktivní je v tomhle vlastně spolek Utrecht, což je organizace, která se stará o tu svatojakubskou stezku po celé České republice. No a oni organizují různé poutě, vlastně několika denní i těch organizacích, které se o to starají, je více nebo jedinců. Takže určitě i dneska, když si budete dohledávat nebo budete chtít putovat, tak můžete buď to využít některých těch organizovaných poutí, anebo prostě se zbalíte a řeknete si, že chcete putovat a půjdete od bodu A do bodu B.
1: Když jsme zmínili to česko-polské příhraničí, setkávají se vzájemně i poutníci z Čech, z Polska?
2: Určitě setkávají a myslím si, že vždycky poznáte ty poutníci na svatojakubské trase, tak ty mají vlastně tu mušli svatého Jakuba, to je takové poznávací znamení, tady ji vidíme, nebo oblíbená je samozřejmě dneska i stezka české, která vede po hranicích České republiky, takže těch různých tras, jak trávit čas, ať sám nebo v partě lidí, tak je celá řada.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Nový školní rok nepřináší nové příležitosti ke vzdělání jen dětem. Rozšiřovat obzory si mohou začít i dospělí. A to například díky speciálním kurzům, které pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Noemi Fingerlandová natáčela s lektorkou kurzu Kateřinou Vébrovou.
1: Základy judaismu jsou opravdu úplně základní kurz určený buď pro zájemce o konverzi k judaismu,
2: říká lektorka kurzu Kateřina Vébrová a dodává, že ale kurz ani zdaleka není jen pro konvertity.
1: Většina účastníků je tam čistě ze zájmu, buď mají židovské kořeny a nevyrůstali v té tradici, chtějí se o tom něco dozvědět, nebo ani nemají žádné židovské kořeny, ale jsou to třeba průvodci, který provádějí mimo jiný třeba po židovském městě a zajímá je to, nebo jsou to prostě lidi, kteří to zajímá, tak z různých důvodů. Je to kurz otevřený pro veřejnost.
2: Kurs nabízí širokou paletu témat od židovských dějin s důrazem na vývoj rabínské literatury a náboženství, přes to, jak různé směry v rámci judaismu přistupují k náboženské praxi až k židovským svátkům. Účastníci se také budou umět zorientovat při bohoslužbě v synagoze nebo porozumí událostem životního cyklu.
1: Jak vypadá židovská svatba, co se děje po narození, jak se vybírá židovské jméno.
2: Moderní hebrejština, ivrit, je klasický jazykový kurz. Méně tradičně je jidiš klub.
1: Jsme se vlastně na začátku dohodli, že to bude tak půl na půl. Půl skutečně jazyková výuka. Byť samozřejmě oproti třeba moderní hebrejštině trošku pasivně, je to víc zaměřeno na čtení textů a podobně. A ta druhá polovina té hodiny, že vždycky bude věnovaná nějakým kulturnímu kontextu, děláme hodně jidiš písničky, bavíme se o takových tématech, jako třeba jakou roli hrálo jidiš na počátku 20. století ve Spojených státech, v integraci přistěhovalců, jidiš reklama, nebo jsme měli téma jidiš tango v Argentíně, takže to má opravdu široký záběr.
2: Kurzy pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Čím jsou specifické?
1: Jsme reformní komunita židovská, takže samozřejmě třeba u těch náboženských otázek, když probíráme například liturgii, tak určitě kromě toho, že řeknu, jak to bude třeba v klasické ortodoxní synagoze, tak se hodně jaky zaměřuji na tom, jaké jsou odlišnosti v reformní synagoze. Když se bavíme o životním cyklu, tak jaký jsou odlišnosti třeba praxi sňatkové a rozvodové v různých směrech judaismu, jak je to v reformním jiné než v ortodoxi.
2: V čem se tedy liší třeba sňatek?
1: Čistě jednoduše řeknu, že v tradičním judaismu pouze manžel nebo ženich podepisuje svatební smlouvu, kdežto za nevěstu ji podepisuje její otec nebo někdo další, kdežto v reformním judaismu je to jaksi vyrovnané a podepisují oba snoubenci, řekněme, svatební smlouvu.
2: Ve stejném týdnu jako kurzy začínají také nejdůležitější svátky v židovském roce, takzvané vysoké svátky. Začínají novým rokem a po 10 dnech pokání vrcholí dnem smíření. Rosh Hashana letos začíná už v pátek 11. září večer.
1: To je den, kdy začínáme nový rok a kdybychom si měli v sobě trošku udělat pořádek, udělat si nějaké vyúčtování za ten loňský rok. Je to trošku jako, když si lidi dávají na nový rok předsevzetí po Silvestru, ale mělo by to být asi trošku vážnější a týkat se možná spíš věcí v oblasti etiky, chování k druhým, než typu, že budu chodit 5x týdně do posilovny. To tam může být asi taky, ale není to to hlavní. Je to přece jenom vlastně jeden z nejvážnějších náboženských svátků, tak tomu by mělo odpovídat to zamyšlení.
2: Zve k novoročnímu zamyšlení lektorka kurzu Kateřina Vébrová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti do Maslavice. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, v čase, kdy k vám nyní promlouvám, budu v reálném čase prožívat zajímavou souhru okolností a životních událostí. Nejprve oslavím se zasloužilými manželi 50. výročí jejich svatby a pár chvil na to budu oddávat mladou dvojici do manželství vstupující. Dvě různá místa, dvě různé dvojice, 50 let časového rozdílu. A tak se přímo nabízí pouvažovat nad tématem čas. Stojíme na prahu nového školního roku. Lonští páťáci přešli na druhý stupeň základní školy, lonští devátáci na školy střední a maturanti nastoupili do práce nebo pokračují na třetím stupni na škole vysoké. Čas běží dál a dál a všechny nás unáší na svých vlnách. Čas je jako jeviště velkého dramatu zvaného život. Čas je to, co nám umožňuje být, rozvíjet se, realizovat sebe sama, cítit a zakoušet, že jsem a že moje bytí někam směřuje. Kam vlastně směřuje? Každý věk něco přináší a něco odnáší, jako tok řeky. V 10 letech pomalu odnáší dětství a přináší dospívání. Ve 20 odnesl čas her, zábavy, bezstarostnosti a přináší dospělost s náročnou, ale krásnou, svobodnou zodpovědností za vlastní život a život druhých. Ve 30 pomalu odnáší čas mládí a ideálů a přináší období, v něm se člověk učí vyrovnat s poznáním svých hranic a životní reality. Ve 40 odnáší stále více pocit síly a zdraví a přináší první známky životní moudrosti a zralosti. A tak bychom mohli pokračovat až na pomyslnou hranici, kdy člověk ještě dokáže držet krok s výkonem mladších a přitom víc a víc musí uznávat, že už jim přestává stačit. U někoho je tou hranicí 60 roků, u někoho 70 a někdo je při síle ještě v 80. Je však ještě něco, co čas nemusí odnášet, ale naopak prohlubovat. Víru, vytrvalost v dobrém a již zmíněnou životní moudrost. A ta pravá moudrost spočívá právě na víře a dobru. Víře v Boha a dobru bližním. A tak se náš život podobá obrazu pole z Evangelia, kde hospodář nasel pšenici a nepřítel koukol. Obojí spolu roste, ale víc a více se ukazuje, co je co. Pšenice je to dobré, co se v nás rozvíjí s Boží pomocí. Koukol pak představuje naše hříchy a slabosti, které každý z nás nese ve svém srdci. Na konci života bude žeň. Ať se tedy v nás co nejvíce rozmnoží to dobré, a ať je co nejméně koukolů.

0: 10 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Strany v Karlových Varech sází ve volební kampani hlavně na osobní kontakt. Karlovarský folklorní festival doplní jarmark i přehlídka veteránů. Supermarkety zavádějí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Dnes bude polojasno nebo oblačno a teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Setkání s lidmi v ulicích, billboardy, plakáty a sociální sítě, ale třeba i grilování nebo koncerty. Tak bude vypadat ostrá část volební kampaně před komunálními a senátními volbami v Karlovarském kraji. Strany a koalice do ní investují statisíce až miliony korun podle svých možností. Jak novinářům řekli zástupci kandidátů, důležité bude osobní zapojení. V Karlových Varech bude letos v komunálních volbách kandidovat 9 stran, hnutí a koalic. Před 4 lety se o křesla zastupitelů ucházelo 13 uskupení. Třetím dnem pokračuje v Karlových Varech tradiční folklorní festival.

0: Hlavní festivalový den nabízí na 13 místech lázeňského města vystoupení souboru a zájmových uskupení. Doprovodný program tvoří jarmark lidových řemesel, společný průvod městem, porcelánové slavnosti nebo výstava autoveteránů u hotelu Termál, říká ředitel přehlídky Jan Boháč.
1: Přijede opět kolona vozidel historických, následně budeme mít koncerty všude po kolonádách. Od 16 hodin bude slavnostní průvod městem a vše zakončíme slavnostním galaprogramem ve velkém sále hotelu Termál o 19.30.
0: Některé obchodní řetězce začaly na samoobslužných pokladnách nebo úvah ovoce a zeleniny instalovat AI skenery. Mají zrychlit a zjednodušit markování zboží. Postupně se učí rozeznávat, jaké ovoce, zeleninu nebo pečivo si zákazník vybral a ten tak nemusí produkt hledat v dlouhých seznamech. Novinku postupně zavádí například Kaufland, Globus nebo Albert. Podle mluvčího Albertu Jiřího Marečka to má zákazníkovi přinést zrychlení odbavení.
2: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží. Takže teď má zákazník stejný komfort a ta umělá inteligence se zlepšuje tím, jak se používá.
0: Americký stát Missouri se obrátil na federální nejvyšší soud, aby povolil nové rozdělení volebních obvodů v blížících se volbách do části kongresu. Překreslení mapy pro listopadové volby v tomto republikány ovládaném státě v týdnu zakázal missourijský nejvyšší soud. Zároveň nařídil, aby použití nových obvodů v dalších volbách posoudili voliči v referendu. Účelové překreslování, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit obvody tak, aby měli jinou skladbu obyvatel a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství. Sport. Tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do osmifinále US Open. Američanku Líovou porazila 2-1 na sety. V dalším zápase narazí na 11. hráčku světa Kostukovou. Naopak Karolína Muchová a Jiří Lehečka v New Yorku v singlu končí. Do osmifinále se dnes pokusí probojovat také Nikola Bartuňková, Marie Bousková a Jakub Menšík. Počasí. Dnes bude polojasno nebo oblačno, odpoledne a k večeru se postupně zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane mírný, přechodně až čerstvý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na místní komunikaci u Jáchymova je hlášený bík pohybující se po vozovce. Dejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupit jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takový červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je ta mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávajte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešejí. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co to chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší...
3: Kočinka.
2: Kočinka se jmenuje.
3: Kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: No vidíte,
2: už,
3: zakrslý kohouta dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodchov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho,
3: ano.
2: Že jo.
3: Tak pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách, je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápků.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, které mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže... Tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese. No a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně viděj a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem choděj, že jo. No a oni ho krásně najdou a tím se bavěj a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejně jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině je zvenku. Většinou, že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt. Vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější. Co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyložené, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržné dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat raková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta taková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a pobožit nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten zákop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový zákop. Většinou zákopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobby redaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Sokolově nově otevřela logopedická ordinace. Svět záchranářů v Karlových Varech dnes pořádá akci Ty to zvládneš a Den s BESIPem. Navržený schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. Dnes bude polojasno nebo oblačno a teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Sokolov má novou ordinaci klinického logopeda. Nachází se v městské poliklinice a přijímá nové klienty. Návštěvníci se můžou objednat telefonicky v pracovních dnech. Pokračuje mluvčí města Michal Švarc.
2: Logopedů je v Karlovarském kraji nedostatek a proto v Sokolově vzniká nová logopedická praxe. Město její činnost podpořilo dotací 200 000 korun. Praxe se otevírá už teď v září a lidé už se mohou samozřejmě hlásit.
0: Ordinace nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, takže lidé za péči zaplatí podle platného ceníku. Ve světě záchranářů v Karlových Varech dnes pořádají akci Ty to zvládneš a Den s BESIPem. Návštěvníci si můžou na několika stanovištích vyzkoušet různé dopravní situace a dozvědí se i řadu dalších informací, říká výkonný manažer asociace Záchranný kruh Lukáš Huta.
3: Jako například problematika elektromobility, ekoloběžek, elektrických kol, budou si moci vyzkoušet otoční simulátor auta, naučí se společně s našimi lektory, záchranáři postupy v případě krizové situace na silnici, v případě dopravní nehody, samozřejmě s ní bude výuka poskytování první pomoci a mnoho, mnoho dalšího.
0: Program Ve světě záchranářů začíná ve 13 hodin. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62.

0: 50% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice spíš návrh přijímají na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let. Památník Karla Schoře, letce 311. československé bombardovací perutě RAF, dnes odhalí v jeho rodných Moravských Bránicích. Při té příležitosti na touto obcí na Brněnsku přiletí ve 14 hodin vrtulník. Pietní akce se zúčastní zástupci armády a Sokola. Moravské Bránice dnes také oslavují 750 let od první písemné zmínky o obci. Otevírej novou budovu radnice a hasičské zbrojnice. Sport. Halová mistryně v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel dnes nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. Česká atletka poběží závod na 400 metrů poprvé od mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila čtvrtá. Pro Manuel to bude první finále elitního seriálu. V loni v létě byla zraněná a předtím závodila ještě mezi juniorkami. Start závodu je naplánovan krátce po 20. hodině. Počasí. Dnes bude polojasno nebo oblačno, odpoledne a k večeru se postupně zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane mírný přechodně až čerstvý západní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice v Jáchymově by po komplikaci způsobené zvěří na vozovce měla být opět průjezdná bez omezení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pomyslnou cestu kolem světa dnes absolvují návštěvníci historického centra v Sokolově. Pro zájemce je tu od rána připravený už 18. ročník programu představujícího národnostní menšiny. No a podrobnosti přidá náš reportér Zdeněk Trnka, s ním si popovídáme už za pár minut v našem dopoledním vysílání. Jehož pěkný poslech vám přeje i nadále Jitka Brošková. Máme skoro 5 minut po 11. hodině a po písničkách, co Stárnou od Karla Zicha a Marcely Holanové, nevynechejte ani dnešní kalendárium Petra Jungmana. Přeji hezký poslech a krásný víkend.
1: Dobré dopoledne a Jitka Brošková.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001. Avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska. Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. Já přeju hezkou sobotu.

31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Tak to byla taky pěkná, co říkáte? All by myself, to byla píseň, s níž se v roce 1976 proslavil tento americký zpěvák a skladatel Eric Carmen a kterou známe taky v krásném podání od kanadské zpěvačky Celine Dion. Tak spolu s rádiem vašeho kraje si užíváte začátek víkendu a my vás teď pozveme do Sokolova. Den národnostních menšin, tak se jmenuje program, který je od rána připravený na Starém náměstí v centru Sokolova. Nabízet by měl hudební a taneční vystoupení nebo prodejní stánky zaměřené na cizokrajná jídla. No a přímo ze Sokolova se teď s dalšími informacemi hlásí náš reportér Zdeněk Trnka, kterého zdravím a kterému přeji hezké dopoledne.
1: Dobrý den ze Sokolova, tak tady už všechna veřejná prostranství v podstatě obsadil program tradičních hornických slavností. Řekl bych, že divadelní a hudební scénu organizátoři připravují na odpolední program v areálu Bohemia. Zámecký park, ten zase bude v průběhu dne nabízet sokolnictví a vystoupení skupin historického šermu. No a Staré náměstí, kde teď jsem, teď patří Dnu národnostních menšin. Připravené je tady pódium a v jeho blízkosti prezentační pavilon, ve kterých představují jednotlivé národnosti svou kulturu a samozřejmě také kuchyni.
0: No a víš tedy, Zdeňku, kolik pavilonů se prezentuje a jaké národnostní speciality návštěvníky nejvíc zaujaly?
1: Samozřejmě vím, protože jsem si to hezky všechno prošel, obdivoval jsem ty vůně a tak podobně. Je tady asi 15 pavilonů, kde vlastně by, kdo by ale čekal v těch stáncích třeba nějakou prezentaci regionů a podobně, ten by mohl být zklamán. Ve stáncích jsou sice dámy a pánové zpravidla v krojích, jinak ale hlavně prodávají občerstvení ve stylu té dané země. Ale musím zároveň říci, že všechno vypadá velice lákavě, od různého sladkého pečiva přes ryby, saláty anebo třeba opečené maso. A co se mě týče, tak já zatím váhám, ale protože se blíží čas oběda, tak určitě dlouho váhat nebudu.
0: Tak ty se máš. A můžeš nám říct tedy, jak pokračuje hudební program na scéně u kostela? Co se tam teď děje?
1: Na jevišti tady na Starém náměstí se už představila skupina ukrajinského chrámového sboru Mria, pak tady vystoupili muzikanti a členové egerlandské taneční skupiny v tradičních krojích. Před malou chvílí tady prošel hornický průvod s vlajkami a také zástupci všech partnerských měst. No a samozřejmě ten hudební program bude postupně pokračovat, kromě jiného třeba vystoupením slovenské cymbálovky, vystoupením Srbů, Rusů nebo třeba Azerbajdžánců.
0: No a jaký je o program zájem? Kolik jazyků a řečí si dnes v centru Sokolova už zaslechl?
1: No tak lidí postupně přibývá, postupně se tady ukazují desítky, možná chvílemi i stovky lidí, tak jak návštěvníci v podstatě korzují po těch různých částech města a programu sokolovských hornických dnů. Dnes už jsem tady zaslechl určitě kolem 10 nářečí anebo jazyků. A jinak celá tahle akce, tedy Den národnostních menšin, se tady vlastně koná i díky Karlovarskému kraji, protože od vzniku zastupitelského výboru národnostních menšin krajské tedy komise vznitek uplynulo v letošním roce přesně 20 let. A teď se omlouvám, dost tu začíná foukat vítr, tak nevím, jestli přenos není moc rušený.
0: Slyšeli jsme všechno parádně, takže na Starém náměstí Sokolově pokračuje program Dne národnostních menšin a přímo na místo jsme se tedy podívali díky Zdeňku Trnkovi. Já ti přeji hezkou sobotu, naslyšenou.
1: Zdař Bůh a krásný den.
0: Je 11:30, to ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za malou chvíli nás dnešní turistický tip zavede do Doubravy na Chebsku, kde stojí unikátní hrázděná stavba, známá také jako Rustlerův statek. A ten se díky svému současnému majiteli stal skanzenem, přibližujícím život našich předků. Tak i na to si počkejte a poslouchejte nás dál.
2: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Dopolední program Rádia vašeho kraje vyplnila svou písničkou zpěvačka Marie Rotrová. No a kam se podíváme právě teď? Doubrava na Chebsku je známá souborem dochovaných unikátních hrázděných statků a jedním z nich je i Rustlerův statek. Ten zcela zdevastovaný v roce 1975 koupil Karel Šmíd a vdechl mu nový život. Přes 30 let tu provozuje skanzen a návštěvníkům ukazuje, jak se v typické chebské vesnici žilo před 200 lety.
1: Dobrý den, já vás vítám ve dvoře nejstaršího chebského hrázděného statku. Nejstarší písemná zmínka o této vesnici a o tomto statku je z roku 1313, což je teda úctyhodné stáří.
2: V doubravském skanzenu mě přivítal jeho majitel Karel Šmíd.
1: Ten statek chebského typu, který tady u nás vidíte, je taková typická chebská zemědělská usedlost, tak jak se tady na Chebsku stavělo. Půdorys byl čtvercový z pravidla, byly základní čtyři budovy, obytný dům, otevřený špejchár, kolna otevřená, stodola a pak hospodářská budova.
2: Ten statek se jmenuje Rustlerův.
1: Ano.
2: Odkud ten název?
1: Po panu Rustlerovi jsme nazvali ten statek, protože to byla osobnost, která se tady narodila a byl to člověk, který něco znamenal i v Rakousku-Uhersku a dostal se k takovým metám a postům nejvyšším, jakých člověk v životě může dosáhnout. Je to neuvěřitelné. Obyčejný venkovský synek sedláka to dotáhl skutečně k tomu nejvyššímu, co mohl. Stal se generálmajorem, měl titul generálmajora v rakouské armádě a dokonce byl posledním císařem Karlem I. povýšen do šlechtického stavu za zásluhy o armádu a o školství rakousko-uherské.
2: Protože jsme na statku, nechybí tady zemědělské nářadí.
1: Zemědělského nářadí máme teda celou řadu, že od mlátiček přes bánaně pluhy a sečky a tak dále.
2: My se teď díváme na jeden z vůbec těch nejstarších exponátů.
1: Tak je to hasičská stříkačka z roku 1890, je funkční, je opravená, není teda opravená ta malba a byla to stříkačka pro 6 mužů. Na každé straně pumpovali 3 muži a my jsme to zkoušeli, funguje to, je to účinné, je to parádní exponát.
2: Je tu řada kočárů, povozů.
1: Kočár nebyla tak úplně běžná záležitost pro sedláka. Kočáry měli ty bohatší sedláci, si je mohli pořídit. No, mít takový kočár, to bylo jako dneska mít Mercedesa, že?
2: Tak my se rázem tady ocitneme v chebské světnici.
1: Je to vlastně zrcadlový obraz toho, jak to vypadá zvenku. Je to nádherná hrázděnka, všechno je to bez jedinýho hřebíku, bez jediný kramle postavený, všechny ty dřevěné konstrukce. A v téhleté místnosti, kde jsme se původně jako úplně prvopočátek toho bylo, že se v tomhle tom patře i v tom patře nahoře skladoval chmel.
2: Nahlédnout do života našich předků, prozkoumat zemědělské nástroje a prohlédnout si historický nábytek mohou zájemci v Rustlerově statku denně od 10 do 18 hodin. Z Doubravy na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Sedm různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce Sedm karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na Sedm karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

Právě dnes se v Sokolově koná tradiční den horníků a právě tato slovenská hudební skupina No Name tam odehraje od 21 hodin koncert, kterým vyvrcholí večerní program. No a mimochodem zpěvák této skupiny Igor Timko slaví právě dnes své 48. narozeniny. No tak mu po našich frekvencích posíláme velkou gratulaci a pokud i vy patříte mezi dnešní narozeninové oslavence, tak si nenechte ujít písničky pro vás. Kdo ví, třeba vám v nich nechá někdo zahrát nějakou pěknou písničku. Všechna vaše hudební přání vám po 12. hodině po zprávách s Lenkou Polákovou splní Eliška Malíková. Tak si užijte báječně víkend a v pondělí ráno se na vás těší Jitka Brošková. Naslyšenou.

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj rozdělí přes 3 miliony korun na obnovu a ochranu regionálních lesů. Muzeu Karlovy Vary začíná výstava nazvaná Z našich depozitářů. Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 21 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. Karlovarský kraj podpoří udržitelné hospodaření v lesích. Dotace můžou pomoct vlastníkům a správcům lesů s obnovou krajiny a zachováním biologické rozmanitosti. Jak říká mluvčí kraje Jitka Čmoková, hejtmanství rozdělí žadatelům přes 3 miliony korun.
3: Na dotační program je pro letošní rok v krajském rozpočtu vyčleněna částka 5 milionů korun. Maximální výše dotace je stanovena na 1 milion korun na žádost. Krajskému úřadu bylo doručeno 25 žádostí v celkové výši přesahující 3,34 milionů korun. Protože částka nepřesáhla alokované finance, byly žádosti podpořeny v plné výši dle požadavků žadatelů.
2: Karlovarský folklorní festival doprovodí výstava v muzeu Karlovy Vary nazvaná Z našich depozitářů. Začíná vernisáží ve 14 hodin. Podrobnosti má ředitelka muzea Dominika Kožešníková.
4: Vybírali jsme předměty kuriozitní a předměty, které nebyly nikdy vystaveny. Krásnou vitrínou je vitrína s naším stříbrem a vidíme zde především lokecké lidové šperky, které se nosily na lidových krojích.
2: Vernisáž výstavy mimořádně doprovodí vystoupení lidové muziky. Poprvé v historii začali kvůli suchu vodohospodáři upouštět Slapskou přehradu. Informovala o tom mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl. Důvodem upouštění je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Do Vltavy v Praze tak díky slapům poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody, například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo vodárny. Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc ve výši 1 miliardy eur. To je téměř 25 miliard korun, oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není

0: pomoc dostatečná.
1: Mezi nejzasaženější zemědělce patří pěstitelé ovoce a zeleniny nebo chovatelé drůbeže. Farmáři dostanou finanční pomoc, daňové úlevy a ze speciálního fondu budou moct čerpat peníze na osivo a krmivo. Ministryně zemědělství Annie Genvardová řekla, že by jinak Francie mohla přijít o svoji potravinovou soběstačnost. Podle ministryně pomoc přichází v době, kdy se státní rozpočet potýká s vysokým schodkem. Zemědělské svazy ale tvrdí, že až 35 tisícům farem hrozí bankrot a požadují až dvojnásobnou, některé trojnásobnou pomoc. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Handbiker Patrick Jahoda se stal mistrem světa v časovce. Na šampionátu v paracyklistice v americké Alabamě uspěl i přes extrémně vysoké teploty. Dařilo se i Pavlíně Bejvodové, která získala ve stejné disciplíně stříbro na tricyklu. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno odpoledne a k večeru se postupně zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný, přechodně až čerstvý, západní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Z důvodu konání sportovní akce Závody do vrchu je tento víkend uzavřená místní silnice 208 u obce Krásno u Bečova nad Teplou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
3: Živé vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary pokračuje, je sobota 5. září a od mikrofonu vás zdraví Eliška Huber-Malíková. Tahle hodina je jako každý den věnovaná písničkám, které budu hrát jen na vaše přání, tak si připravte telefony. Číslo ke mně do studia je, jak možná někteří víte, 221 55 37 37, takže neváhejte poslat svoje blahopřání éterem. Samozřejmě, že nemusíte jenom volat, na vaše e-maily čeká i schránka e-mailová, a to je studio.vary@rozhlas.cz, takže poslat blahopřání můžete komukoliv. Dnes slaví svátek Boris, nebo někomu, kdo slaví nějaké jubileum, nebo klidně někomu jen tak pro radost. A než zavolá dnešní první posluchač, tak si poslechněte spolu se mnou písničku z filmu Jak svět přichází o básníky. Rádio vašeho kraje je tu pro vás každý všední i nevšední den.

Krásné odpoledne, máme 12 hodin 7 minut 5. září, písničky na přání a do studia se nám dovolala paní Alena, tak to jsem zvědavá, co dneska budeme hrát. Dobrý den. A tak my se neslyšíme. Tak my se s paní Alenou neslyšíme, tak možná vyřešíme nějaký technický problém a zatím si pustíme Elány a písničku Láska moja.

0: Tak zatímco doznívají poslední tóny písničky Láska moja od Elánu, tak nám se na podruhé, snad už teď v pořádku, dovolala do studia paní Alena Schodová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Elišku. Konečně jako to je v pořádku, no doufám, že to odhlásím. Písničku dnes posílám našemu písničkovému věnečku rozhlasových přátel, a to paní Marusce, Olince s manželem Vláďou, Anice z Ostrova, Standovi z Dolců, Věrce z Jachimova a manželům Královým z Habartova. Všem jmenovaným přeju krásný víkend a posílám vám Haničku písničku. A vám, paní Eliško, přeju pevné zdraví a zase někdy naslyšenou. A
0: já vám taky, paní Aleno, jak pevné zdraví, tak krásný víkend. Není vůbec záč, naslyšenou.
1: Děkuju. Naslyšenou.
0: Takže písnička Proč ti na tom tak záleží od Hany Zagorové a paní Aleny Schodová.

Hana Zagorová zpívá Proč ti na tom tak záleží a mně dneska záleží opravdu na tom, aby jsme odehráli všechna vaše rozhlasová přání, ať už ta, která nám zavoláte nebo která nám napíšete na e-mail, který je studio.vary@rozhlas.cz. Před chvilkou přišel jeden, zní takhle. Hezkou sobotu 5. září dnes má krásné 29. narozeniny moje kamarádka a bývalá kolegyně z práce Nikol. Známe se z Prahy, ale nyní žije v Českolipsku a i když je o 15 let mladší, máme podobný hudební vkus. Na Spotify se shodujeme z 95% a naší aktuální společnou písničku je písnička Vzpomeneš si od Evy Farné a Miraje. Takže kamarádce Nikol a všem dnešním narozeninovým oslavencům, Borisům k svátku, nám do rádia a všem posluchačům posílá Sylvie z Prahy, Miraj a Evu Farnou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Karlovy Vary, písničkami na přání, Eliškou Huber Malíkovou za mikrofonem a teď už na telefonu i s paní Anou z Ostrova. Dobrý den, paní Ano, jaká písnička bude následovat v dnešním živém vysílání?
2: My se domluvili na Petr Spaleného, to má rád standardovců, takže mají rádi. I Míra ze Sokolova, tomu si dlouho neozval, tak ty chtěl zahrát. Máškovi kamarádovi, manželovi Františkovi, Olince, Alence, ti děkuju taky za písničku, že ty nechal zahrát. Mírovi ze Sokolova, Alici kamarádce, jo, a Láďovi tomu, jak jsme se bavili v Atlantisu. A vám taky.
1: Ano, děkujeme moc krát. Paní Ano, mějte hezkou sobotu a hezký víkend. Naslyšenou. A písnička, kterou paní Ana posílá éterem Českého rozhlasu Karlovy Vary, je od Petra Spáleného a jmenuje se Dlouho, dlouho spím.

0: Krásné odpoledne, já doufám, že kdo z vás mohl tak taky dlouho spal, jako se zpívá v naší předchozí písničce. Každopádně je přesně 12:30 a vy posloucháte rádio vašeho kraje a teď už i na telefonu Anu z Nejtku, kterou tam mám. Zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko. Prosila bych zahrát pro dobrou pohodu všem posluchačům Karlovarského rozhlasu písničku Barcelona, kterou zpívá Freddie Mercury a Madame Kalová. A vám děkuji, paní redaktorko, za hezké zahrání a přeji krásný sluneční den.
0: Já vám taky přeji, Donejtku, krásný slunečný den. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: je a Freddie Mercury a já už mám na telefonu tentokrát někoho, kdo volá ze zahraničí. Nechám mladou slečnu, ať se představí sama. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní moderátorko.
0: Kdo nám volá?
1: Já bych Adélka z Německa a já bych chtěla zahrát paní Alence a panu Standovi, protože oni mě hráli k svátku, takže bych chtěla jim poděkovat. A bude to písnička Die Die od Shakiry.
0: Dobře, tak já přeju taky opožděně všechno nejlepší k svátku a měj hezký víkend.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Takže Shakira, Die Die od Adélky, Standovi z Dolců a paní Aleně Schodová, kteří přáli předtím Adélce k svátku. Tak,

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Krásné odpoledne, je 5. září, sobota, 12 hodin 45 minut a my stále ještě hrajeme na vaše přání, tak mi volejte do studia 221 55 37 37, to je to správné telefonní číslo, ještě máme chvilku, aby jsme splnili nějaké vaše písničkové přání. Teď mi tady přišlo další e-mailové, zní takhle: dobrý den do studia, prosím o zahrání písničky od skupiny Bon Jovi, třeba Living on a Prayer, pro vaši kolegyni Jitku Broškovou na pohodovou cestu ze studia domů jako poděkování za to, že nás každé ráno provázela vysíláním od poslední srpnové neděle do dnešní zářijové soboty. Píší e-mail, protože nevím, zda se dovolám a budu mít signál, když se toulám na dnešní stříbrné stopě kolem Loučné pod Klínovcem. Tak mi určitě dneska krásné počasí, možná i nějaké houby. Děkuji za zahrání a přeji krásný víkend vám do studia, taky vašim kolegům na stanovišti stříbrné stopy a i všem vašim posluchačům. Zdraví posluchačka Monika Schodova, ale teď někde v lese pod Klínovcem, takže i do lesa pod Klínovcem a každopádně naší kolegyni Jitce Broškové, která snad už zaslouženě odpočívá. Poté ještě posíláme Bon Jovi a Living on a Prayer.

Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Habartovští skauti dnes otevírají novou klubovnu, stavěli ji 2 roky. Karlovy Vary hostí tradiční porcelánové slavnosti. Případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce evidují policisté rok od roku víc. Za letošek se už tohoto přestupku dopustilo víc než 26 000 řidičů. A dnes bude polojasno nebo oblačno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Novou základnu dnes slavnostně otevírají členové skautského klubu Dýmka v Habartově u Sokolova. Montovanou stavbu skauti postavili za 2 roky díky podpoře města, krajské a evropské dotaci. Na projektu spolupracoval i vedoucí skautského oddílu Lukáš Cupal.
3: Tady to hlavní kolečko začalo před 2 rokama, kdy byl schválený dotační titul a díky tomu jsme dostali vítr do plachet a věděli jsme, že se stavět opravdu bude. A klubovnu jsme od dodavatele přebírali skoro na rok přesně od předání staveniště a pak jsme se pustili do detailů, který jsme už si začali řešit sami.
2: Až do odpoledních hodin je pro veřejnost připravená série komentovaných prohlídek nového areálu. V Karlových Varech se konají tradiční podzimní porcelánové slavnosti. Jak informovali pořadatelé, 31. ročník porcelánových trhů nabízí výrobky firmy Tun 1794 z Nové Role na Karlovarsku a několika dalších porcelánek za zvýhodněné ceny. Konají se v okolí hotelu Ambasador, ve kterém je nainstalovaná i přehlídka prostírání z porcelánu novorolské firmy. Přehlídka je letos doplněná sklem sklárny Harachov a karlovarské sklárny Moz. Zajímavostí je i prodejní stánek výtvarnice Lindy von Thun, která je potomkem rodu, který na Karlovarsku porcelánku založil. Podzimní porcelánové slavnosti potrvají do neděle. Do konce srpna policisté přistihli při telefonování s mobilem v ruce víc než 26 000 řidičů, přibližně o 1/10 víc než za stejné období v loni. Za přestupek přitom hrozí 4 body a pokuta 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 000 ve správním řízení. Jak uvedl vedoucí BESIPu Tomáš Neřold, situace na silnici se někdy vyvíjí velmi rychle a nepozornost může být fatální. Mezinárodní agentura pro atomovou energii zprostředkovala dočasné lokální příměří u záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině. Organizace na síti X uvedla, že klid zbraní umožní opravy pro obnovu externího zdroje napájení. Jadernou elektrárnu u frontové linie už dříve obsadili Rusové. Od 20. srpna je zařízení bez externího napájení a k chlazení klíčových systémů využívá nouzové dieselové generátory. Zásoby nafty podle jaderné agentury OSN docházejí a pokud se nepodaří napájení obnovit nebo dovést další zásoby paliva, hrozí elektrárně výpadek.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno nebo oblačno, odpoledne a k večeru se postupně zcela vyjasní.

0: Jasně, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Vane mírný, přechodně až čerstvý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na místní silnici u obce Palič na Chebsku se po vozovce pohybuje stádo krav, počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přeji vám pěkný den. Během prázdninových měsíců jsme si užili krásné zámecké léto, ale protože už začalo září, vracíme se zpátky s našimi tradičními výlety, tak buďte pěkně vítáni. No a vzhledem k tomu, že počasí nám stále ještě přeje, užijeme si je dnes hlavně venku. Vezmeme vás na místo nedaleko středočeského hradu Valečova, kde nahlédneme do pískovcových skalních bytů, kterým se říká Valečovské světničky. Potom zamíříme na jižní Moravu do Národního parku Podyjí a využijeme toho, že tam po mnohaletém zákazu zpřístupnili vyhlídku zvanou Devět mlýnů. Co všechno je z ní vidět a proč se jí tak říká, to prozradíme za chvíli. Vypravíme se také na pastvinu u města Sušice v Plzeňském kraji, kde se bez problémů mohou pást lidé i zvířata. A to doslova i obrazně. A nakonec navštívíme cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě na jihu Čech, který ukrývá mimo jiné i jednu velice cennou relikvii. Pochopitelně máme pro vás i novou soutěžní otázku a nové ceny do soutěže. Tak vám přejeme dobrý poslech.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes vypravíme do Středočeského kraje, jen kousek od skalního hradu Valečova. Najdeme tam do pískovce vytesané skalní světničky, které můžete znát z pohádky Lotrando a Zubejda. Ty ve filmu sloužily jako loupežnická obydlí. Kdysi dávno v nich ale skutečně bydleli lidé. Domov tu našla porodní bába i topič z nedalekého cukrovaru. Jak se jim ve skalách bydlelo a kolik lidí tam vlastně žilo, se vydala zjistit naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Nacházíme se nedaleko obce Boseň, poblíž Mnichova hradiště. Minuli jsme hrad Valečov a dostali jsme se mezi skály, kde se to nacházíme. Vypadá to tady trošku jako náměstí.
2: Nacházíme se v areálu skalních bytů, nebo někdy také můžeme slýchat název Valečovské světničky, potřeba nesplést si to s těmi drábskými, které jsou taky v této části Českého ráje. A v podstatě máte pravdu, jsme na takovém náměstíčku nebo návsi, protože všude tady kolem nás jsou vlastně pozůstatky obydlí, která jsou ovšem dosti atypická, neboť byla vytesána do skály.
1: Archeolog Filip Krásný mě tady provádí a je vidět, že tady není poprvé, že ví kudy kam. K čemu to sloužilo?
2: Těch teorií je víc. Jedna říká, že zde měli žít sloužící obyvatelé hradu Valečova. Druhá varianta je ta, že jde o pozůstatky husitského zimního tábora. A o těch počátcích toho tedy moc nevíme, ale víme dost o závěrečných fázích osídlení tohoto místa, které vlastně skončilo až v roce 1892, kdy odsud byli v podstatě vyhnáni úřady mnichovohradišskými, takzvaní skaláci, což bavíme se o několika desítkách osob, o několika rodinách, kteří zde žili a v tom roce 1892 tedy byli vyhnáni.
1: Tak jdeme na návštěvu.
2: Jsme u rodiny Koudelků, víme, že František Koudelka pracoval v hradišti jako obuvník a víme to díky tomu, že se vlastně zachoval plánek, kde jsou zakresleny ta jednotlivá obydlí a je tam připsáno, kdo je obýval.
1: Dnes to tady vypadá hodně divoce, ale to bydlení mohlo být docela pohodlné.
2: Ano, určitě zde bylo dřevěné ostění, klasické dveře, dost pravděpodobně byly i stěny obloženy dřevem a taktéž podlaha, byla zde i okénka, jak můžeme vidět, a ve většině těch světniček jsou i stopy vlastně po nějakém otopném zařízení, po ohništi a po komíně, kde se mohlo vařit a samozřejmě v zimě bylo potřeba zatopit.
1: Filip Krásný si pro mne připravil průvodce starodávného.
2: Ano, je to úplně první nejstarší průvodce, vrch mužský s okolím, napsalo František Kysela. A takovým docela romantickým slohem jsou zde popsány zdejší památky. Ve stínu Valečova leží četné obývané skalní byty, až donedávna se zde nalézaly. Strach před cholerou, spíše ale přízeň nelidská, obyvatelstvo odsud vypudila a brdlohy ty zničila na nemalou škodu zvědavců a mnohého přítele rarit a zvláštností. Že by se toto však dálo z ohledu zdravotních, nelze připustiti, neboť nebylo zdravějších lidí na světě nad tyto skaláky.
1: Byli otužilí.
2: Nepochybně.
1: Podíváme se tamhle ještě.
2: Byly tady jaký chlévy, to máme doloženo, tak můžeme asi si představit i nějaké menší zahrádky třeba oplocené, takže skutečně taková hobití vesnička.
1: Nejlepší představu o tom, jak se tady bydlívalo, si uděláte přímo na místě. Valečovské skalní světničky jsou přístupné po celý rok. Cestou se nezapomeňte zastavit také na hradě Valečov.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Skalní světničky i nedaleká zřícenina hradu Valečova jsou vyhledávanou filmovou lokalitou. Jak už jsem říkal, vidět jste je mohli třeba ve filmu v pohádce Lotrando a Zubejda, ale také v dalších pohádkách Rumpl, Cimpr, Campr anebo Dešťová víla.

Dneska, kdy poprvé vysíláme po prázdninách klasické výlety, pro vás nemám žádné vyhodnocení soutěžní otázky. Celé dva letní měsíce jste s námi mohli soutěžit každý den dopoledne. Ceny byly velmi lákavé. Cestovatelský balíček, kde byly sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Hrálo se také o soukromou prohlídku na zámku. A na závěr, to bylo minulý pátek, jsme vylosovali tři posluchače. Vlastně byly to tři ženy posluchačky, které si užijí pobyty na zámku Třešť. Vždycky samozřejmě pro dvě osoby. No a je k tomu spousta bonusů, třeba namátkou romantická několika chodová večeře při svíčkách. No a protože pokračujeme v našich známých, řekněme klasických výletech se spoustou reportážních typů, čeká na vás i nová soutěžní otázka. Pochopitelně, že máme připravené i zajímavé ceny. Tak poslouchejte dál a dovíte se, co jsme pro vás nachystali.

0: Jedním z míst, které byste rozhodně neměli vynechat při toulkách Národním parkem Podyjí na Znojemsku na Jižní Moravě, je vyhlídka 9 mlýnů. Dlouhá léta se na ní nesmělo, protože se nachází v chráněném území, ale nakonec bylo rozhodnuto, že za dodržení určitých podmínek se tam zájemci podívat mohou. Jaké výhledy nabízí, se vydal zjistit náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: Příjemnou procházkou od obce Hnanice přicházíme s botaničkou Národního parku Podyjí Lenkou Reiterovou k vyhlídce 9 mlýnů. Tady začíná klidová zóna.
2: Je to tak, někde Národní park začíná plochou, která leží mimo klidové území, ale tady, vzhledem k tomu, že jsme přímo na skalní hraně k údolí Dyje, už začíná klidové území přímo hranicí Národního parku.
1: Tohleto místo lidé dobře znají už dlouho, ale mám takový pocit, že dříve se sem snad i nesmělo.
2: Vzhledem k tomu, že to vždycky bylo v klidovém území Národního parku, anebo předtím v první zóně, která měla vlastně stejný návštěvnický režim a nebyla tady značená turistická stezka, tak tahle ta vyhlídka nebyla veřejnosti oficiálně přístupná. Ta vyhlídka samozřejmě byla známá mezi místními lidmi a postupně ji poznávali i turisti, zvyšovala se tady návštěvnost, která byla vlastně nelegální, a my jsme řešili na správě Národního parku takové dilema, jestli tu cenou vegetaci, která tady roste, víc střežit, posílat sem strážní službu a hlídat to, nepouštět lidi na vyhlídku, anebo jestli naopak udělat sem oficiální stezku. Nakonec jsme se rozhodli najít takový kompromis mezi striktní ochranou přírody a možností vstupu veřejnosti, a na tom kopečku na vyhlídce jsme vymezili plochu takové okružní stezky pro turisty, pro návštěvníky, s tím, že je ohrazená zábradlím, proto aby návštěvníci nevstupovali do těch cenných porostů, které na té vyhlídce rostou.
1: My se pomalu blížíme k samotné vyhlídce. Jaké cenné rostliny tady rostou?
2: To nejcennější, co tady na tom kopečku na vyhlídce máme, je malá populace koniklece velkokvětého, což je evropský chráněný druh. A ta velká návštěvnost vedla právě k tomu, že populace koniklece začala ustupovat pod tlakem toho sešlapu lidských bot. Dneska, co je tady to zábradlí, tak populace koniklece tady zase prospívá a zase nám tady kvetou.
1: Když se budeme držet té stezky, která je vymezena, tak se nám otevírá nádherný pohled do údolí řeky Dyje. Co všechno odsud můžeme spatřit?
2: Můžeme vidět velký meandr řeky Dyje kolem vrchu Šobes. Kolem toho meandru je lokalita, která se říká údolí 9 mlýnů. Podle toho, že tady kdysi 9 mlýnů skutečně stávalo, zbyly po nich místy ruiny, někde na řece vidíme i původní jezy od těch mlýnů. A dál můžeme vidět krásný pohled na amfiteátr meandru Šobes se světoznámou vinicí. Kolem vinice potom zakrslé teplomilné doubravy, které jsou docela typickým biotopem Podyjí, nejenom Národního parku, ale těch skalnatých strání kolem Dyje tady vůbec.
1: Vyhlídka 9 mlýnů rozhodně stojí za návštěvu, ale vy určitě budete mít nějaký tip, kdy je nejlépe se sem vypravit.
2: Samotná vyhlídka je nejkrásnější brzy na jaře, když rozkvetou koniklece. Nádherné fialové květy po celém kopečku. Je ale dobré vyhnout se nejatraktivnějším termínům, jako jsou prodloužené víkendy, Velikonoce, svátky a podobně, protože to je tady opravdu hodně lidí a stát frontu na vyhlídku asi nechcete. Je třeba asi zdůraznit, že tady ten pohled do údolí je krásný po celý rok, takže vlastně jakýkoliv termín si vyberete, tak si tady užijete krásného pohledu do krajiny.
0: S botaničkou Lenkou Reiterovou se na vyhlídku 9 mlýnů v Národním parku Podyjí vydal kolega Zdeněk Truhlář. A pokud si chcete udělat představu o tom, jak krásně to tam vypadá, můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Na pastvině za Sušicí v Plzeňském kraji se mohou napást lidé i zvířata. Celý název místa zní Pastvina, jedlý park a minizoo. A jeho majitel ho buduje a rozšiřuje už 10 let. Nachází se kousek od řeky Otavy a je kombinací volnočasového parku, přírodní zahrady a vzdělávacího prostoru. Kromě odpočinkových a herních zón tam funguje i sezónní vegetariánské bistro, točená zmrzlina z vlastního ovoce a nabídka bylinek, zeleniny a domácích produktů. Do jedlého parku jménem Pastvina nás vezme naše plzeňská redaktorka Jitka Doubravová.
1: První nápad přišel v roce 2014. Tehdy mě napadlo, že by bylo fajn vytvořit prostor, který by nebyl zaměřený na estetiku, ale na užitkovost jako takovou.
2: Popisuje majitel Pavel Šašek.
1: To znamená prostor, kde by se mohli lidi vyloženě napást. Proto asi i název Pastvina.
2: Já jsem si spojovala ten název Pastvina se zvířaty.
1: Samozřejmě je to několika významový. Chceme, aby se tady pásli nejenom lidi, ale i volně žijící živočichové, hmyz, půdní organismy, aby tady každý živáček měl něco svého k jídlu.
2: Jak to všechno začalo?
1: Ty pozemky byly vždycky buď pastvinou, anebo zemědělsky využívané. A my jsme zkrátka začali postupně na té holé louce budovat ohrady, zázemí pro lidi, sázet jedlé keře, jedlé stromy, bylinky.
2: Fungujete 10 let.
1: Ta zahrada vás učí trpělivosti. Zároveň tak trošku učí nepřipoutávat se příliš ke konkrétním vizím, protože se jí musíte přizpůsobovat. Jo? Musíte mít pokoru, musíte jí ustupovat. Takže plány se tady za 10 let změnily xkrát. Různý dílčí projekty vznikaly, zanikaly, měnily se. Kameny se přesouvaly z místa na místo, ohrady se přesouvaly. Ale ten základ jako pro ten jedlý park, pro ten prostor pro lidi, kde budou moct odpočívat, napást se, jak už pohledem, tak třeba i něco dobrého si koupit nebo sníst, tak ten zůstal.
2: Tady jsme minuli králičí výběh, tady je dokonce i klokán.
1: Jo, máme i klokánka, no. Co se týče zvířat, tak my se snažíme nebrat sem, nekupovat, neumístěvat tady exotická zvířata, spíš se snažíme o domestikované druhy a různá hospodářská zvířata.
2: Tyhle jsou ovce.
1: Jsou tady taky pštrosy, máme oslíky, máme kozy, husy, slepice jsou tady samozřejmě, morčátka, prasátka. Na ty nesmíme zapomenout, to je velký hit.
2: Některá z nich si můžou návštěvníci, zejména děti, prohlédnout opravdu zblízka.
1: Naše králičí ohrádky už jsou kontaktní, to znamená, děti můžou vstupovat přímo do ohrádek a všechna zvířátka si u nás můžou nakrmit. Některá zvířátka jsou tady na volno, jako kachny, jiná jsou v ohradách.
2: Zvířata i rostliny jsou závislé na vodě, jak se tady vyrovnáváte se suchem?
1: Samozřejmě se snažíme tomu přizpůsobovat, ať už zachytávat dešťovou vodu, nebo co je velmi důležité, zlepšovat půdu, protože lepší, kvalitnější půda zadrží vodu lépe a na díl. A teď se tady zrovna vymýšlí projekt nějaké tůně velké, takže plány, co se týče toho vodohospodářství, jsou. Sucho se nás dotýká, ale není to zatím nic dramatického.
2: Přejdeme k rostlinám a k bylinám. Tady je kruh s vyvýšeným valem a uprostřed je nádherná bylinková zahrada.
1: Tomu se říká sluneční past. Ta expozice je dělaná tak, aby ty převážně původně středomořské byliny byly celý den nastavený sluníčku, kumulovalo se sluneční záření.
2: Procházíme kolem bylinkových políček. Vidím, že tady je velký záhon echinacei a naproti máte i sušárnu, kde si ty byliny sušíte.
1: Sklízíme a zároveň zpracováváme, děláme různé směsi, čaje, sirupy, těch produktů bylinných přibývá.
2: Krásně to tady voní, jaké jsou vaše plány a sny?
1: Já jsem vždycky chtěl, aby to byl živý prostor a v tuhle chvíli směřujeme k tomu, aby se stala Pastvina živou učebnou, živou hernou, živou lékárnou a živou uměleckou expozicí.
0: Na Pastvině se konají také různé kulturní akce a workshopy, jak pro děti, tak i pro dospělé. Navštívit můžete i sezónní ochutnávky. Jedlým parkem, přírodní zahradou i minizoo v jednom nás provedl majitel Pavel Šašek. Výlety. A je tu soutěž. Pokud si uděláte výlet do Karlových Varů, tak si určitě udělejte čas na cestu lanovkou. My vám ve výletech zítra jednu představíme. Půjde o vskutku netradiční podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. V tomto lázeňském městě ale najdete ještě jednu lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A otázka. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Za A. Na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, anebo za B. Do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Za A výšina, za B bazény. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Hraje se textovými zprávami, nikam nevolejte na rozdíl od zámeckého léta. Takže jak se píše ta textová zpráva? Pište si výlety, krátce vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko podle odpovědi a následuje druhá mezera. Pak připojte vaše křestní jméno, příjmení prosím v tomto pořadí, doplňte adresou, včetně poštovního směrovacího čísla a do nedělní půlnoci odešlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Takže o rychle schnoucí ručníky hrajeme vhodné na cestu, no a hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září. Ve hře je výletnický batoh, je to batoh s reflexními prvky, vhodný na hraní či večerní či noční cesty, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, lahev, alulahev, tedy hliníková lahev, no a kniha Sedmi krásky na cestách, to abyste si mohli udělat na nějaké romantické zastávce a vyhlídce se třeba chvilku, kdy se podíváte do knížky, něco zajímavého si přečtete. Takže posílejte textové zprávy, vyhodnocení vás čeká opět příští víkend. Na konci dnešního pořadu otázku ještě zopakuji. Pochopitelně její znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak vám držíme palce.

0: A teď se ve výletech spolu s naším jeho českým redaktorem Zdeňkem Zajíčkem vydáme do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Čeká nás tam gotická kaple se secesními prvky, jeho české madony, rožmberská hrobka a nakonec pancéřové dveře, za kterými je uložena mimořádně cenná památka Závišův kříž.
1: S převodem Vyšebrodského kláštera Justinem Berkou jsme v klášterní galerii. Pojďme ji představit a pojďme přiblížit alespoň část toho, co tu vystavujete.
2: Je to bývalá zpovědní kaple gotická, ale v secesní době ji pan opat Leopold Vačkář přestavěl na zvláštní tvar secesní. Vidíte ty lampy, ty jsme obnovili, ty jsou z roku 1890 až 1895 originál, vyzdobené secesně, což teda je taková jaksi rarita, gotika a secese, takovej příkop mezi tím, a je tady celá kolekce jihočeských madon, vidíte, krásná. Tamhle vidíte sochu svatého Mikuláše z kostela svatého Mikuláše v Rožumberku, dali jsme ji sem z bezpečnostních důvodů. No a potom takzvané ukřižování z Vyššího Brodu, je to od mistra Třeboňského z roku 1380 a tento obraz je opravdu vrcholné dílo mistra Třeboňského a v naší galerii také byl navrácen z Národního muzea 1991.
1: A teď projdeme dál do míst, která už tak přístupná nebývají. Stojíme v presbytáři cisterciáckého klášterního kostela. Pod nímž je ta slavná rožmberská hrobka. A v té hrobce, co je pod námi, tam jsou pohřbeni všichni Rožumberkové, kromě jednoho, kromě Viléma.
2: Ano, kromě Viléma jsou tady vlastně téměř všichni. I jejich ženy, že je tady královna Viola Těšínská, poslední také žena Kateřina Zluděnic, posledního Rožumberka, a i děti jejich někteří.
1: Ale co se týče slavných osobností, tak tady ve Vyšším Brodě je pohřben jeden člověk. Jeho jméno v té poslední době znělo v souvislosti s Vyšebrodským klášterem velice často. Myslím tím Závišův kříž a Záviš z Falkenštejna. On tedy tady asi není pohřben celý, je to tak?
2: Jeho hlava je pohřbená v kapitulní síni. On je významným donátorem, poněvadž daroval tu nejzácnější relikvii klášterní, Závišův kříž, po něm pojmenovaný, že ano.
1: Můžeme se tam podívat?
2: Jdeme tam, ano.
1: Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů. Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy.
2: Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř, vidíte ten korpus, tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Závišův kříž patří mezi 10 nejvzácnějších církví uznaných relikviářů. Je to potvrzeno papežskou bulou.
1: Když už jsme tady v této prostoře, vy tomu říkáte oratoř, ale co to vlastně je?
2: Tak, je to modlitebna. Tady za tím křížem bylo dříve veliké okno a tady seděli Rožumberkové a byli účastní na mši svatý, která byla dole v presbytáři v kostele. Proto se tomu je oratoř.
0: Říká převor Justin Berka, který nás provedl cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě na jihu Čech. Návštěvníci si mohou při prohlídkách projít klášterní galerii i další historické prostory. Na samostatné trase také rožumberskou oratoř se Závišovým křížem.

Posloucháte Výlety, čeká nás závěr, připomenutí soutěžní otázky. Možná ve Varech znáte lanovku, která vede buď to ze zdola nahoru, to znamená z divadelního náměstí k hotelu Imperial nebo obráceně. Je to docela zajímavá historie, protože ta lanovka byla vybudována vlastně pod zemí, protože původní majitel nechtěl platit výkup těch pozemků nahoře, na zemi, takže proto je to takové šikmé metro, které vede z vrchu dolů a samozřejmě obráceně. Tuším, že každých 15 minut. Jenže ve Varech nenajdete jenom tuto lanovku. V lázeňském městě je i druhá, její spodní hranice je v uličce Mariánská, víc nenapovím. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou dvě možnosti. Za A, na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B, do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal Ačko nebo Bčko. Všechna pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, ale já jenom připomenu přeci jenom aspoň dneska tu textovou zprávu, jak se píše. Výlety, krátce Vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko a opět mezera. Pak jméno, příjmení a adresa, včetně poštovního směrovacího čísla. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. To odeslání je za 4 koruny. A hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je pro dnešek všechno. Zítra vás mimo jiné zavezeme nebo dopravíme vzduchem, éterem na lanovku v Karlových Varech. Odpověď na soutěžní otázku se sice ještě nedovíte, ale za to se s námi můžete svést od hotelu Imperial na divadelní náměstí, tedy přímo dolů na tu kolonádu. Tak to je všechno. Pavel Kudrna za tým výletu vám přeje hezký zbytek soboty. Těším se zítra po 13. hodině opět naslyšenou. Do té doby vše dobré.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nová veřejná dílna v Karlových Varech nabízí možnost si své pomocí za použití profesionálních nástrojů vyrobit nebo opravit cokoliv je potřeba. 20 let areálu Bike Park na Šumavském Špičáku připomene dnešní hromadný sjezd. Supermarkety zavádí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. A zítra bude jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Karlových Varech se otevřela nová komunitní dílna. Lidé si se mohou přijít cokoliv vyrobit nebo opravit. Prostory v areálu bývalé porcelánky ve staré roli jsou k dispozici všem řemeslníkům, designérům, kutilům a nadšencům a nabízejí veškeré profesionální náčiní. Jak informoval jeden z tvůrců projektu Jaroslav Jirutka, na místě je připravený i personál, který poskytne rady nebo jinou potřebnou pomoc. Cílem je mladým přiblížit řemeslo a lidem, kteří nemají prostor, poskytnout zázemí. Podrobné informace včetně ceníku a otevírací doby zájemci najdou na internetové adrese sdkv.cz. Bike park na Šumavském Špičáku na Klatovsku slaví 20 let. Zahájení provozu tu dnes v 15 hodin připomenou organizátoři hromadným sjezdem z vrcholu Špičáku. Vzpomínkové jízdy od rozhledny se můžou zúčastnit všichni zájemci. Po sjezdu budou oslavy pokračovat dalším kulturním programem u lanovky areálu. Podrobnosti k 20-leté existenci bike parku přidává Karel Samec ze Ski and Bike Špičák.
2: Před 20 lety měl Špičácký bike park pouze jednu trasu. V současnosti už nabízí 5 hlavních tratí, ale i skill center ze skoky, překážkami pro výuku začátečníků nebo nafukovací doskočiště. Patříme mezi nejlepší v Evropě, figurujeme mezi 32 evropskými bike parky v systému Gravity Card.
0: Některé obchodní řetězce začaly na samoobslužných pokladnách nebo u vah ovoce a zeleniny instalovat AI skenery. Mají zrychlit a zjednodušit markování zboží. Postupně se učí rozeznávat, jaké ovoce, zeleninu nebo pečivo si zákazník vybral a ten tak nemusí produkt hledat v dlouhých seznamech. Novinku postupně zavádí například Kaufland, Globus nebo Albert. Podle mluvčího Albertu Jiřího Marečka to má zákazníkovi přinést zrychlení odbavení.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží. Takže teď má zákazník stejný komfort a ta umělá inteligence se zlepšuje tím, jak se používá.
0: Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla obrovská povodňová vlna. Během několika hodin je to už čtvrtý zachráněný, který v tunelech přežil.
4: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Sport. Všichni čeští slalomáři postoupili na světovém poháru.

0: Baru Weber Sirman nedaleko Paříže do vyřazovacích rozjížděk kajak krosu. Úvodní časovka, která se hodnotí i samostatně, jim poprvé v této sezóně žádnou medaili nepřinesla. Nejlépe si vedli Tereza Kneblová a Matyáš Novák, kteří skončili sedmí. Vyřazovací jízdy jsou právě teď začaly.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude oblačno až jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti. Nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povene slabý západní až severozápadní vítr, který se bude odpoledne měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v ulici Na Vyhlídce se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary začíná další hodina plná muziky, pořadu a reportáží z našeho kraje. Členové hasičského záchranného sboru, drážní hasiči, podnikoví hasiči nebo požární technici ve firmách, takové můžou mít za 4 roky uplatnění studenti nového oboru integrované střední školy v Chebu. Více se dozvíte za chvíli. Eliška Huber-Malíková vám přeje krásné odpoledne a po vlnách rádia vašeho kraje vám posílá další český hit.

0: Před malou chvílí jste slyšeli znělku naší houbařské soutěže, která běží na našem rádiu celý měsíc září. Třetí volající v pořadí, který po signálu houby magický od kabátu zavolá, vyhrává. Atlas hub, kapesní nůž, láhev na pití a plátěnou tašku. Signál jsme slyšeli, vás volalo opravdu hodně a třetím volajícím byl Josef Marek, kterého tímto vítám v éteru Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré odpoledne.
0: Dobrý den. Pane Marku, byl jste už letos na houbách?
1: To jde včera. A našel jsem plný košík tady na Plzeňsku.
0: Našel jste plný košík na Plzeňsku. A jaký jídlo z hub?
1: Ale samý podmásilník, hříbek.
0: No. A sbíráte nějakou houbu, která není úplně běžná?
1: Ne, jenom co znám, lišky, podubáky.
0: My jsme se totiž zrovna dnes bavili ve studiu o kotrči kadeřavém, což je taková poměrně...
1: Kotrč právě tady taky roste.
0: Kotrč tam taky roste, tak to máte štěstí, protože ten je vlastně velmi vzácný. A jaký jídlo z hub...
1: Tady se říká ve vráži.
0: Aha. Jaký jídlo z hub máte nejradši?
1: Nejradši ty řízky toho hřiba.
0: Nejradši řízky z hřiba. Tak jo, tak já vám přeju, ať najdete spoustu hřibů. Doufám, že máte radost, nebo říkal jste už do telefonu, že máte.
1: Velkou, obrovskou.
0: Tak to my mám...
1: Dovolat se jako třetí, to už musí být.
0: To už musí být štěstí. Tak dneska máte štěstí, mějte krásný víkend, užijte si. Máme opravdu krásné počasí, naslyšenou.
1: Já taky. Naslenou.
0: A vy ostatní nesmutněte, můžete soutěžit ještě dnes odpoledne a to bude překvapení. Dnes po 15. hodině každopádně můžete znovu soutěžit s Českým rozhlasem Karlovy Vary a nezapomeňte, že tahle houbařská soutěž u nás běží celé září v nepravidelných časech, takže buďte pozorní a volejte a když se dovoláte jako třetí, můžete získat stejnou výhru jako pan Marek.
2: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: dokola.
1: Krásné odpoledne s rádiem vašeho kraje a Eliškou Hubermalíkovou. Je právě 14:30 a v Chebu začalo studium nového oboru požární ochrana. Jde o první takový obor v Karlovarském kraji. Podle vedení kraje doplnil nabídku oborů vojenské a policejní školy. Zájemci o požární ochranu dosud museli dojíždět za studiem do Chomutova nebo do Kladna.
2: Mě celkově hasičina baví už od malá, byl jsem tomu jakoby i vychován, veden od táty, takže teď jsem jako člen SDH Knížper na Touhří, takže mě to celoživotně vlastně baví.
3: Student Pavel popisuje, proč se přihlásil ke studiu oboru požární ochrana. Věnuje se také například požárnímu sportu.
2: Závody tam jezdím a občas se i podílím na strojní na sičárně. Vím, že nás čekají i výškové práce, nějaké výcviky na vodě. A vzhledem k tomu, že už máme nějaké zkoušky odbornosti, tak doufám, že budeme i v tom pokračovat, protože nechtěl bych zůstat na těch odbornostích, které teď mám.
3: Slavnostní zahájení nového oboru škola uspořádala v prostorách Valdštejnské obrazárny v Chebském muzeu. Do prvního ročníku nastoupilo 23 studentů, mezi nimi i dvě děvčata. Jednou z nich je Lenka.
4: Táta vlastně dělá dobrovolného hasiče a já chodím na kroužek, baví mě to a přišlo mi to jako fajn obor.
3: Na jakou část výuky se nejvíc těšíte?
4: Na tu praktickou část, až budeme pracovat s těma hasičema a profíkama.
3: Podle vedoucí odloučeného pracoviště hasičské školy Hany Valinové budou studenti v prvním roce studovat předměty jako na klasické průmyslovce.
5: Od druhého ročníku a to je právě ta odlišnost, budou nastupovat na praxe, kde je budou učit přímo hasiči, kde budou vykonávat teda výcvik. A i samotní hasiči odborní předměty budou učit na naší škole.
3: Na přípravě oboru pracovali zástupci školy několik let.
5: Protože jsme museli splnit nejenom teda, který jsou ministerstvem školství, ty podmínky, ale dále jsme museli splnit i podmínky, které jsou dány generálním ředitelstvím.
3: Ředitel hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Oldřich Wolf ocenil, že se absolventi můžou zapojit do praxe bez nutnosti dalšího doškolení.
6: Budou mít vystudováno přímo požární ochranu, to znamená, oni budou plnohodnotní strojníci, to znamená, budou mít odbornou způsobilost k obsluze techniky požární ochrany a to je samozřejmě jako pro nás velký benefit. Ty studenti budou docházet na naše stanice, kde budeme vzdělávat přímo v prostředí hasičského záchranného sboru. Každý ročník bude mít ty nejmodernější, nejposlednější informace z této oblasti.
3: Na závěr čtyřletého studia čeká absolventy maturitní zkouška. Kromě hasičského záchranného sboru budou mít uplatnění jako podnikoví nebo drážní hasiči nebo jako požární technici. Z Chebu Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Tajemství technických památek.
1: První karlovarská vodárna byla postavená v roce 1882 v městské části Tuhnice. Do té doby se voda do města přiváděla pouze z lesních pramenů, takzvaným lesním gravitačním vodovodem. Prameny však v létě často vysychaly a rozvíjící se lázeňské město čím dál častěji bojovalo s nedostatkem vody. A protože nebylo možné využít ve městě a jeho okolí jiný kvalitní podzemní zdroj, rozhodla se městská rada vystavět vodárnu v těsné blízkosti řeky Ohře.
2: Město vybralo tenhle pozemek jako nejvhodnější, pak se ukázalo, že skutečně vybrali velice dobře, protože tady ten meander vlastně překřižoval nebo propojoval mlýnský náhon. A tady v místě, kde byla ta úpravna potom vybudována, tak byl mlýn. A ten náhon sloužil samozřejmě k pohonu mlýnského kola. A oni, když vybudovali tu vodárnu, tak využili ten náhon, samozřejmě upravili tady až k té části, kde byly ty čerpadla pístový, tak tam to zregulovali kamenným takovým náhonem.
3: Říká karlovarský historik Jindřich Nový.
2: Princip úpravy vody spočíval vlastně jako, říkalo se tomu, pomalé biologické filtry. Ta filtrace probíhala tady.
3: Takže jak si to mám představit?
2: Takže tady, kde teďko stojíme, tady zhruba v těchto místech byl takový takzvaný hrubocez, který zachytával to, co tam připlavalo. Bylo to samozřejmě, tam byly nějaké oblásky, prostě taková filtrace přírodní.
3: Celý areál úpravny vody obsahuje několik budov, která byla ta úplně první v tom roce 1882.
2: Tak to byla budova, kde byly právě čerpadla. To byla vlastně čerpací stanice. A za nima, za tou budovou procházel ten náhon, kde byly dvě jonvalovy turbíny, tady v této části, tady je ten náhon, a ten poháněl mechanicky pístová čerpadla, která tlačila z toho náhonu, kde bylo sání, tlačila surovou vodu na filtry a potom tam byla čerpací stanice, která vodu filtrovanou už z akumulace tlačila zase do vodojemu nahoru. Musela se samozřejmě souběžně vybudovat vodovodní síť, která měla dvě části. Jedna byla teda ten lesní gravitační vodovod a jedna byla tady ta voda, kterou vyrobila. A důležitý a podstatný je to, že ta voda, která tady byla vyrobená, byla užitková. Jo, protože voda, která nemá bakteriologické zajištění až od roku 23, takže znamená 1882 byla vodárna dávána do provozu, ale až do roku 23 ta voda v té části toho vodovodu, který byl rozvedený po městě, byla užitková.
3: Vodárna v Tuhnicích fungovala s různými obměnami technologií až do roku 1984, kdy obyvatelé Karlových Varů a okolí začala zásobovat voda ze stanovické nádrže z nově dokončené vodárny v Březové. Tuhnická vodárna se potom ještě další dva roky uchovávala jako rezervní zdroj pro případné problémy se zásobováním. Definitivně odstavená byla v roce 1986, tedy před 40 lety. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita. Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 5. září a své 48. narozeniny slaví slovenský zpěvák a textař Igor Tymko, frontman známé skupiny No Name. Přišel na svět v roce 1978 v Košicích, vystudoval herectví, může se pyšnit dvěma tituly magistr umění a doktor filozofie. Na televizní obrazovce se objevil už jako 9letý ve Zlaté bráně a později moderoval i pořad Talentarium. První písničku zkomponoval už jako 16letý. V roce 1996 založil spolu se svými třemi bratry a Vilémem Gutrajem kapelu No Name. Jejich první koncert se uskutečnil 16. srpna toho roku. Později se k ním přidali Dušan Tymko a Zoltán Salaj, čímž vznikla stabilní šestičlenná sestava. Po počátečním nepříliš velkém úspěchu přišel zlom v podobě alba Počkám si na zázrak a skladby Žily, která skupinu ihned katapultovala do první hudební ligy. Stali se skupinou roku a ocenění si odnesla nejen samotná skladba, ale i celé album. Úspěch jim přinesly i další desky a na hvězdnou kariéru bylo zaděláno. No Name se stali jednou z nejúspěšnějších kapel na Slovensku. Desky je katapultovaly na vrcholy nejen domácích hitparád a staly se základem jejich dalšího úspěšného působení na hudební scéně. Za svou kariéru kapela získala řadu prestižních ocenění, včetně 10 slavíků bez hranic a ceny města Košice za přínos v kultuře a popularizaci města doma i v zahraničí. No Name se můžou pochlubit i množstvím úspěšných spoluprací s umělci jako Honza Muchov, Činasky, Lucie Bílá nebo Karel Gott. Během své 30leté kariéry odehráli už tisíce koncertů, nejen na Slovensku, ale i u nás. Jeden z nich je čeká i dnes. My se vrátíme na začátek jejich kariéry. Všechno to odstartoval už zmiňovaný singl Žily. Možná ho kapela zahraje i dnes, kdy koncertuje na Dni horníků v Sokolově od 21 hodin.

0: Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Parkoviště u gymnázia v Ostrově je dočasně mimo provoz. V Sokolově nově otevřela logopedická ordinace. Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. Orlická přehrada klesla na historické minimum. A zítra bude jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti, teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne přeje Lenka Poláková. U gymnázia v Ostrově na Karlovarsku je dočasně mimo provoz parkoviště u jídelny. Důvodem jsou stavební práce v souvislosti s připojením školy k ostrovské teplárně. Podle vedení školy si budování přípojky vyžádalo uzavření odstavné plochy a řidiči musí využít k parkování jiná místa v okolí.
3: Gymnázium v Ostrově likviduje 20 let staré plynové kotle. Škola kompletně přechází na dálkové teplo z místní teplárny a uvnitř budovy teď dělníci pokládají nové rozvody. Kvůli těžké technice a výkopům pro přípojku muselo vedení školy dočasně uzavřít parkoviště u jídelny. Řidiči tam nezaparkují ještě přibližně 2 týdny. Z Karlových Varů, Anna Bečková, Český rozhlas.
2: Sokolov má novou ordinaci klientského logopeda. Nachází se v městské poliklinice a přijímá nové klienty. Zájemci se můžou objednat telefonicky v pracovních dnech. Pokračuje mluvčí města Michal Švarc.
4: Logopedů je v Karlovarském kraji nedostatek a proto v Sokolově vzniká nová logopedická praxe. Město její činnost podpořilo dotací 200 000 korun. Praxe se otevírá už teď v září a lidé už se mohou samozřejmě hlásit.
2: Ordinace nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, takže lidé za péči zaplatí podle platného ceníku. Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři proto z Orlíku vypouštějí už jen tolik vody, kolik do něj přiteče.
5: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Šrajera nepocítí.
6: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
5: Z Orlíku teď odtéká skoro 3x méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
7: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
5: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o 1,5 metru. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Ruský prezident Vladimír Putin nařídil, aby armáda po dobu 3 dnů neprováděla útoky na ukrajinský Kyjev. Podle agentury Interfax to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Souvisí to s plánovanou nedělní cestou amerických vyjednávačů do Kyjeva. Zástupci Washingtonu Steve Witkoff a Jared Kushner dnes přiletěli do Moskvy, kde by se měli podle agentury TASS setkat s Putinem. Zítra by pak měli přicestovat do Kyjeva. Sport. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění, které si způsobil při pádu na 8. etapě Vuelty. Počasí. Noci a zítra bude oblačno až jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti. Nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Nejvyšší deň teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povene slabý západní až severozápadní vítr, který se bude odpoledne měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 230 v obci Rájov u Mariánské

0: Karlovarských Lázních máme hlášený padlý strom na vozovce, na místě jsou hasiči. A v Karlových Varech se došetřuje v ulici Na Vyhlídce srážka osobního auta s motorkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Na vlnách rádia vašeho kraje jste právě slyšeli aktuální zprávy. Celé odpoledne je s vámi Eliška Huber-Malíková a já vám za chvíli poradím, kam dnes můžete vyrazit, pokud máte volno. A jako každý den nás v téhle hodině čeká taky soutěž. Tak neodcházejte od rádia, anebo pokud ano, vezměte si nás sebou. Na stránkách vary.rozhlas.cz vysíláme totiž i online. A protože hrajeme na Českém rozhlase Karlovy Vary písničky, které máte rádi, tak já vám teď posílám do éteru Michala Davida a jeho disco příběh.

0: Tipy pro volný čas.
1: Hezké slunečné 5. zářijové odpoledne. Teď už pro vás mám slíbené tipy na to, kam dnes vyrazit. Co třeba porcelánové slavnosti? Inspiraci křehkou krásou, precizním řemeslem a tradicí i doprovodný program nabídnou až do 17 hodin v Karlovarské Zejerově ulici. Dopravní den v Chebu nabízí až do 17.45 program na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Připraveny jsou jízdy historických autobusů, výstava traků, ukázky autonomních technologií, trenažéry autobusu a formule. V krajském městě zaujme program Karlovarského folklorního festivalu. Jeho součástí je až do 18 hodin jarmark lidových řemesel před hlavní poštou a ve smetanových sadech. U hotelu Termál vystoupí folklorní soubory a budou tam k vidění historická vozidla. V 16 hodin vyjde od tržní kolonády k hotelu Termál slavnostní krojovaný průvod. Celodenní program uzavře festivalový gala program ve velkém sále hotelu Termál. Centrum Sokolova dnes ožilo celodenními oslavami hornického dne, a to zahajovacím průvodem hornických měst na náměstí budovatelů. Program zaujme na několika scénách, zahraje třeba kapela No Name, Lenny, Michal Prokop a Framus Five nebo Botox. V zámeckém parku se odehraje rytířský turnaj na koních a připraven je program pro děti i ukázky hasičů a policistů. Soutěže, trenažery, naučná stanoviště i odměny pro malé i velké nabídne v karlovarském areálu Svět záchranářů akce nazvaná Ty to zvládneš den s Besipem. Koná se do 17 hodin. No a víkend plný současného umění, hudby a zážitků připravili v muzeu a galerii Tosta v Plesné na Chebsku. Akce Art Night Plesná začne v 16 hodin komentovanou prohlídkou stále expozice a tvůrčí porcelánovou dílnou pro děti. Na 18. hodinu je připravená vernisáž výstavy Figur Out a večer pak zakončí koncert kapely Yo Soy Indigo a hudební performance. A pokud se vám přes tyhle typy stejně nikam nechce, i to je úplně v pořádku, můžete si alespoň naplno užít další porci muziky s rádiem vašeho kraje.

31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Jak právě prozradila naše znělka na Českém rozhlase Karlovy Vary, právě začíná odpolední soutěž, tak vytočte linku 221 55 37 37 a volejte přímo sem ke mně do karlovarského studia. My dnes hrajeme o vstup do hotelu Thermal, kde se v sobotu 12. září uskuteční jedinečná podívaná v rámci festivalu Vary září světelné drony umělecké skupiny Pyrotera. Odvypráví příběh o jednom z klíčových atributů lázeňství, dědictví, které se musí hýbat, aby žilo. A i moje otázka bude směřovat k tomuto festivalu Vary září, kdy se naše město mění v magickou galerii přímo pod širým nebem. Letos má 10 zastávek od Alžbětiných lázní po Poštovní dvůr. A mě by zajímalo, jestli víte, po kolikáté už se tento festival v Karlových Varech koná. Tak já se podívám, kdo se k nám dovolal. Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
1: Ani Eliško, tady Standa.
0: Je, dobrý den, Standa z Dolců. Zdravím vás.
1: Standa z Dolců, já vás taky zdravím.
0: Já vás zdravím. Tak víte, kolikrát se festival Vary září už v Karlových Varech konal? Mám i možnosti teda.
1: Víte, že nevím.
0: Dobře, tak schválně, jo, tak typujte. Tak 7x, 9x, nebo takhle, je to 7. ročník, 9. ročník nebo 11. ročník?
1: Já řeknu 11.
0: A 11. říkáte špatně. Bohužel. A. Tak v tom případě jste vy taky naslyšenou. Dal jste možnost někomu dalšímu hezký víkend. Takže pan Standa z Dolců dal ještě jednu možnost někomu, kdo nám volá teď. A jaké je to telefonní číslo? Kdo je to? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Miluše ze Stráže.
0: Dobrý den, paní Miluše. Tak Standa z Dolců vám to zjednodušil. Už zbývá jenom, že je to buď 7. ročník, anebo 9. ročník.
2: Taky nevím, ale 9. se mi líbí, tak zkuste 9.
0: Tak 9. jste zkusila správně, je to přesně tak. Letošní ročník Vary září je už 9. a vy jste zrovna vyhrála skvělé místo pro jeho pozorování přímo v hotelu Thermal. Taky vydržte mi prosím na telefonu, abyste mi řekla údaje, kam vám cenu zašleme. A vy, kteří jste nevyhráli, tak vám posílám pro dobrou náladu další krásnou písničku.

0: Jazykový koutek.
1: Slovo má teď Stanislav Jurík a odbornice z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
2: Mnoho dotazů našich posluchačů směřuje k tématu pronikání cizích slov do češtiny. Tentokrát si budeme povídat o cizích slovech v názvech internetových obchodů. Na co se tedy posluchači nejčastěji ptají, to ví Ružena Písková, autorka dnešního jazykového koutku. Dobrý den.
3: Dobrý den. Dotazy často směřují k vhodnosti užití nějakého konkrétního slova. Ale nedávno mě zaujal jeden dotaz na stránkách jazykové poradny Ústavu pro jazyk český, který zněl takto. Trápí mě, jak se poameričťuje naše česká řeč. Vadí mi například, že se užívají v názvech českých e-shopů cizí jména. Zajímavé na tomto dotazu je už to, že jeho autor nebo autorka evidentně nemá problém se slovem e-shop. Jinak by místo něj použil existující ekvivalent internetový obchod. Cizích slov, která se používají, přestože k ním existuje český ekvivalent, existuje mnoho. Mluvčí většinou volí cizí slovo třeba proto, že je kratší než český výraz, jako v případě slova e-shop v porovnání s dvouslovným označením internetový obchod.
2: Uvedený dotaz z jazykové poradny ale mířil spíš k názvům firem. Proč někdo pojmenuje svůj obchod cizím názvem?
3: Při pojmenovávání firem se uplatňuje mnoho faktorů a jen některé z nich jsou jazykové. Když obchodník zakládá svůj obchod, určitě přemýšlí o tom, jak se bude název vyslovovat, protože názvem firmy se například často představuje do telefonu. Pokud se jedná o internetový obchod, očekává se, že ho lidé budou vyhledávat pomocí elektronických vyhledávačů. V takových případech mohou být problémem třeba česká diakritická znaménka v názvu, tedy různé háčky, čárky a podobně. Protože vyhledávače pak nabízejí i výsledky bez diakritiky a zákazníci by obchod nemuseli najít. Další motivací pro cizí slovo v názvu může být snaha majitele oslovit zákazníky v zahraničí nebo zákazníky, kteří nemluví česky. Při současné globalizaci trhů je tato snaha více než pochopitelná.
2: A opravdu majitelé firem poameričťují naši českou řeč užíváním cizích slov, abych citoval dotaz z toho úvodu dnešního?
3: Myslím, že i samo užití slova poameričťovat obsahuje kromě jazykových také mimojazykové, řekněme společenské nebo kulturní aspekty hodnocení. Majitelé firem mají mnoho důvodů, proč pojmenovávají své obchody cizími názvy, ale že by mezi ně primárně patřila i aktivní snaha poameričtit češtinu, o tom si dovolím pochybovat.
2: Pochybuje Ružena Písková, autorka dnešního jazykového koutku, se kterou jsme probrali pronikání cizích slov do češtiny. Děkuju, nashledanou.
3: Nashledanou.

Sedm různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce Sedm karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na sedm karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

Krásné odpoledne s Eliškou Huber Malíkovou a Českým rozhlasem Karlovy Vary. Je 15 hodin 54 minut a nás už za malou chvíli čekají další zprávy. A hned po nich vám Patrik Rozehnal v cyklu Hvězdné návraty připomene, jaký humor vznikal na Moravě a kteří z komiků pocházeli z Brna, odkud se pak moravský humor šířil po rozhlasových vlnách do celé republiky. Odvyprávíme vám příběhy hned několika skvělých komiků, z nichž na některé z nich by se skoro zapomnělo, tak si pojďte s námi vzpomenout ve Hvězdných návratech po čerstvých zprávách dnes po 16. hodině.

0: V Vychvarech přibližuje průběh letošní olympiády dětí a mládeže. Čeští vězni mají být lépe připraveni na návrat na svobodu. Věznicím ale chybí psychologové, adiktologové nebo sociální pracovníci. A zítra bude jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti, teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Lenka Poláková. Karlovarský kraj prodloužil do poloviny října víkendový chod protialkoholní záchytné stanice. V Sokolově ji provozuje zdravotnická záchranná služba. Podle hejtmanství tak kraj získal delší čas na vyhodnocení situace a rozhodnutí, co se záchytkou bude do budoucna. Ve víkendovém režimu začala protialkoholní záchytná stanice fungovat po skončení Karlovarského mezinárodního filmového festivalu v polovině července. Zkušební režim je vždy od pátečních 7 hodin do 7 hodin v pondělí. Záchytka v Sokolově poskytuje službu obyvatelům celého Karlovarského kraje. V hlavní budově krajského úřadu v Karlových Varech je k vidění výstava fotografií z olympiády dětí a mládeže. Snímky zachycují přípravu sportovců, samotné soutěže i oslavy 20 získaných medailí. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jana Boučková.
1: Olympiáda dětí a mládeže je republikovou soutěží krajských výprav a koná se od roku 2003. Mladým sportovcům ve věku od 12 do 16 let umožňuje poměřit síly s vrstevníky z celé republiky a zároveň si vyzkoušet atmosféru skutečných olympijských her. K té patří slavnostní ceremoniály, zapálení olympijského ohně, olympijská vesnice i složení olympijské přísahy.
0: Výstava je k vidění do 17. září. Víc pracovních míst i vzdělávacích příležitostí pro vězně. To plánuje v příštích letech vězeňská služba. Součástí 10leté koncepce vězeňství je taky moderní zabezpečení a lepší příprava na propouštění. Nejpalčivějším problémem bude ale podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové nábor odborných zaměstnanců vězeňské služby.
2: Myslím především více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a větší vlastně propojení jakoby s dalšími vlastně subjekty, které v tom mohou pomoci, například vlastně poskytovateli z řad neziskového sektoru.
0: Vězeňská služba hledá nové zaměstnance, včetně odborníků. Dlouhodobě chybí stovky lidí. A stovky lidí protestovali proti migrantům v přístavu Denver na jihovýchodě Anglie. Požadovali zastavení malých lodí s nelegálními migranty, kteří připlouvají do Británie. Maskovaní demonstranti v Doveru asi na 2 hodiny zablokovali silnice u přístavu. Ten je klíčový pro dopravu přes Lamaňský průliv. Protest způsobil kromě kolon taky zpoždění trajektů. Teď už je doprava v okolí přístavu podle britské BBC plynulá. Sport. Hokejisté Plzně dnes v 16 hodin a 30 minut nastoupí ve druhém zápase Ligy mistrů proti polskému týmu GKS Tychy. O půl hodiny později začne zápas Pardubic se švédským Regle a v 19.15 nastoupí hokejisté Liberce na ledě rakouského Salzburgu. Po prvním kole základní části soutěže jsou na první příčce díky 6-gólovému vítězství z úvodního utkání Pardubice. Počasí. Noci a zítra bude oblačno, až jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti. Nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 9 až 6 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý západní až severozápadní vítr, který se bude odpoledne měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou v Mariánských Lázních v ulici Příkra.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte.

0: Sedněte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
1: Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar.
0: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
1: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
0: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
1: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
0: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
2: Hledáme zpěváka pro Brno.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paňmáma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác! Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky, tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl. Dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Skato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. Wow. It is someone. McDonald, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel. Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle. Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se. Za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas. Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme. Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu. Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kum štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan za úpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá, říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bychom mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska. Představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobny. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům, jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

0: kousek salámu, prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku tak len z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přiběhl muž na nádraží a volá, nováček, nováček. Tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká, co mě bijete, jste nováček? On říká, ne. Tak co vystrkujete hlavu? Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž na nádraží a povídá, prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká, no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá, pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy. On říká, no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Anekdoty, ty má každý rád. Povídá ho z restaurací, pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká, to je zbytečné, ten to taky neukousne. Anekdoty, ty má každý rád. Povídá host v restauraci, pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká, co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dopedu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli.
4: Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal.
2: A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
5: Počkej, prima, jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, počkej, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a on už byl člověče mrtvej, ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je té, co? Té bašta, co?
2: Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní.
5: To on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
4: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well... Lajdu jsem totiž, drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba, tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin. S vodou můj miláček, plete si právo rá. Pak takhle floj, doj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu,

0: hrncům a pěkně vaš sednout hrncům a pěkně vaš sednout hrncům a pěkně vaš.
1: Co bude k obědu teď?
0: Sleď
1: tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zvenk.

0: chtěl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing, swing.
2: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Strany v Karlových Varech sází ve volební kampani hlavně na osobní kontakt. V Sokolovském zámku otevřeli nové edukace.

0: osobní zapojení. V Karlových Varech bude letos v komunálních volbách kandidovat 9 stran hnutí a koalic. Před 4 lety se o křesla zastupitelů ucházelo 13 uskupení. Sokolovské muzeum otevřelo nové prostory pro vzdělávání, prezentaci svých sbírek a knihovnu. Rekonstrukce a vybavení stály 18,5 milionu korun. Většinu nákladů pokryla evropská dotace. Archeologové při opravách navíc odkryli část původní hradby ze 13. století a střílnu, říká pedagožka Sokolovského muzea Jitka Třísková.
1: Bylo potřeba udělat i zabezpečení, dělalo se tam nový topení, který se dělalo do podlahy. Díky tomu vlastně se našly ty pozůstatky hradby, protože kvůli tomu topení se šlo do hloubky až 1 metr, ta střílna se tam našla a další věci.
0: Hradba zůstala zachovaná a návštěvníci ji uvidí pod prosklenou podlahou. Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun vládě předložilo ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
2: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda součástí SPD to nejlépe škrtla celé.
0: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO ale už dříve řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Podle ministerstva práce třeba za rok 2024 převyšovaly příjmy z daní a zdravotního pojištění od Ukrajinců náklady na humanitární dávky o skoro 10 miliard korun. Srbský prezident Aleksandr Vučić bude kandidovat na premiéra. Jako lídr povede kandidátku Srbské pokrokové strany v říjnových předčasných parlamentních volbách. Podle srbské televize RTS to potvrdilo vedení strany. Vučić v červnu oznámil, že v budoucnu odstoupí z funkce prezidenta. Zatím ale formálně nerezignoval. Proti Vučićovi a vládě jeho Srbské pokrokové strany už skoro 2 roky protestují lidé na studentských demonstracích. Jejich organizátoři už dřív oznámili, že do voleb vyšlou kandidátku osobností. Sport. Halová mistryně v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel dnes nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. Česká atletka poběží závod na 400 metrů poprvé od mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila 4. Pro Manuel to bude první finále elitního seriálu. V loni v létě byla zraněná a předtím závodila ještě mezi juniorkami. Start závodu je naplánován krátce po 20. hodině. Počasí. Zítra bude oblačno až jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti, nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V obci Hradiště na Chebsku na silnici 214 v ulici Nižně Tagelská se srazila 2 osobní auta. Na silnici 20 u obce Teplička na Karlovarsku překáží plynulému provozu padlý strom na vozovce. A v Mariánských Lázních máme hlášenou dopravní nehodu v ulici Příkrá.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary blahopřejeme písničkou.
4: Sobota 5. září, tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Začíná pořad blahopřejeme písničkou. Máme opět necelých 60 minut na to, abychom písničkou dělali radost. A to my umíme. Já jsem ji

pořadu blahopřejeme písničkou, odbavíme první blahopřání, vážená hudební redakce. Tak to začíná. Prosíme o zahrání písničky dne 5. září pro paní Marii Fenárovou z Otročína, která slaví v těchto dnech své 71. narozeniny. Do dalších let jí hodně zdraví, štěstí a také pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně.

Tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Vážená redakce, jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas, prosím o odvysílání blahopřání s písničkou pro naši členku Věru Petrželkovou z Běšin, která v těchto dnech oslavuje svoje narozeniny. Za celý fanklub jí k životnímu jubileu gratulujeme a do dalších roků přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, dobrou náladu, optimismus a také trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas, Šumava Matka Hor. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje pravidelně každou sobotu a neděli pro vás. Vysíláme pořad Blahopřejeme písničkou. Je třeba, abyste nám do něj posílali vaše gratulace pro vaše blízké. Velice jednoduše tak učiníte na stránkách Rádia vašeho kraje. V dolní části hned úvodní stránky je takové okénko, formulář. Tam zapíšete vaše přání, co byste chtěli zahrát, pro koho, nějaká pěkná slova. Vyberete den, sobota, neděle a pak už jen čekáte a posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou. Za chvíli splníme další přání.

Vážení rozhlasoví přátelé, máme nový měsíc a já bych ráda vaším prostřednictvím poblahopřála členům klubu důchodců Břasy a svazu postižených civilizačními chorobami Břasy, kteří si v září připomínají výročí svého narození. 2. září oslavila v plné svěžesti ducha i těla naše nejstarší členka paní Miroslava Cílová, a to 94. narozeniny. Poslední srpnový den slavil pan Jaroslav Kalouš, oba z Břas, 6. září, pak Zuzana Ješková z Kříž a 10. září bude slavit pan Jaromír Svoboda, a to z Vranovic. Ať vás bez nesnází v dalších letech doprovází dobré zdraví, štěstí dost, málo smutků, žádná zlost. Přeji všichni vaši přátelé. Písničku prosíme od Jiřího Korna. Jednou je hůř, jednou je líp. A vám velký dík. Za všechny Ludmila Vyčichlová.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže...

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Pořad Blahopřejeme písničkou vysíláme každou sobotu a neděli tento pořad mezi 17. a 18. hodinou. A už za chvíli splníme další hudební gratulaci.

pravidelně v každém pořadu blahopřejeme písničkou, tak přeje také obec Heřmanova Huť. Ne, jinak tomu bude dnes. Vážení jubilanti, dneska je to tady pouze jedna jubilantka, paní Helena Polívková, ta slaví 80. narozeniny. A už pro ní přání, vážená jubilantko, jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel naší obce bychom chtěli vyjádřit naše nejúpřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí, také spokojenosti života v nadcházejících letech. Za všechny obyvatele obec Heřmanova Huť.

Český rozhlas, rádio vašeho kraje, pořad Blahopřejeme písničkou a tentokrát ne, že by loutky přáli, ale soubor loutkového divadla Špalíček tak přeje vážené člence Jindřišce všechno nejlepší k jejímu včerejšímu svátku a jak dopisuje, ať si zdravá.

Tady je Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou. Připomínáme, že je důležité, abyste nám vaše gratulace posílali. Pojďte na to teď hned a pište nám je na stránky rádia vašeho kraje. Velice jednoduché. V dolní části formulář, ten vyplníte, kdo jste, komu posíláte nějaké přání. Vyberete písničku, zaháčkujete den, nebo spíš zaťupkujete, tam je zdali sobota a nebo neděle, a pak už jenom posloucháte. Za chvíli další přání.

Vážená hudební redakce, právě dnes je tomu 56 let, co se narodil pan Jaromír Kulhánek z Rokycan. Milý Jaromíre, všichni tvoji kamarádi ti přejí vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví, to, které teď právě tolik potřebuješ. Za všechny Miroslav.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Osmnáct hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj rozdělí přes 3 miliony korun na obnovu a ochranu regionálních lesů. Habartovští skauti dnes otevřeli novou klubovnu, stavili ji 2 roky. Ve Slavičině na Zlínsku si dnes lidé připomněli smrt 28 amerických letců. A zítra bude jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj podpoří udržitelné hospodaření v lesích. Dotace můžou pomoct vlastníkům a správcům lesů s obnovou krajiny a zachováním biologické rozmanitosti. Jak říká mluvčí kraje Jitka Čmoková, hejtmanství rozdělí žadatelům přes 3 miliony korun.
4: Na dotační program je pro letošní rok v krajském rozpočtu vyčleněna částka 5 milionů korun. Maximální výše dotace je stanovena na 1 milion korun.

0: reklama, kdy byl schválený dotační titul a díky tomu jsme dostali vítr do plachet a věděli jsme, že se stavět opravdu bude. A klubovnu jsme od dodavatele přebírali skoro na rok přesně od předání staveniště a pak jsme se pustili do detailů, který jsme už si začali řešit sami.
1: Dnes odpoledne si ve Slavičíně na Zlínsku lidé připomněli 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos totiž uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v západní Evropě a USA. Slavnostního aktu se zúčastnil i americký velvyslanec Nicholas Merrick. Ruská armáda nebude smět od dnešní půlnoci po 3 dny útočit na Kyjev. Podle mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova to nařídil ruský prezident Vladimir Putin. Rusko to odůvodňuje návštěvou amerických vyjednavačů Jareda Kushnera a Steva Witkoffa. Ti se po dnešním jednání v Moskvě v neděli setkají taky se zástupci Ukrajiny v Kyjevě.
2: Kushner a Witkoff měli dnes podle Kremlu na programu schůzku přímo s prezidentem Putinem. Američané se snaží obnovit mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Oba zvláštní vyslanci v uplynulém týdnu o moskevských jednáních mluvili s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten uvedl, že Ukrajina v souvislosti s jejich cestou přeruší vzdušné údery v Rusku a o to též požádal i Moskvu. Ruská armáda ale ještě v noci na dnešek zaútočila na letiště v Kyjevě a v nedalekém Borispilu. Matěj Kolář, Český rozhlas.
3: Počasí.
1: V noci a zítra bude oblačno až jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti, nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 9 až 6 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povene slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na Svatém kříži na Chebsku se na místní silnici srazila 2 osobní auta. A dejte pozor, na silnici 2. třídy v obci Mariánská na Karlovarsku se po vozovce pohybuje kráva.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj pronajme nevyužitou zemědělskou školu v Dalovicích. Muž létal s dronem u letiště v Chebu. Hrozí mu pokuta i zabavení dronu. Navržený schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. A zítra bude jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj schválil pronájem prostorů bývalé zemědělské školy v Dalovicích. Objekt je prázdný od roku 2019, kdy se zemědělská škola sloučila s Chebskou. O přilehlou botanickou zahradu se od té doby starají hlavně dobrovolníci. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
2: Rada Karlovarského kraje schválila záměr pronájmu nemovitého majetku, který je součástí areálu bývalé střední zemědělské školy v Dalovicích, Valdorfské základní škole a škole Vlaštovka Karlovy Vary. Jde o uzavření nájemního vztahu na dobu určitou, maximálně ale na dobu 10 let.
0: Valdorfská škola zaplatí za pronájem zámečku 95 tisíc korun měsíčně. Muži, který minulý týden v sobotu řídil dron poblíž chebského letiště, hrozí za přestupek pokuta a zabavení dronu. Kolem letiště byla totiž kvůli leteckému dni pro veřejnost vyhlášena bezletová zóna. Muže na místě zadrželi policisté. Podle krajského policejního mluvčího Jakuba Kopřivy

0: frakce návrh spíš přijímají na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo online téměř 780 lidí starších 18 let. Ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev odmítl, že by Moskva byla zodpovědná za srpnový hybridní útok na letišti v Lipsku. Drony s výbušninou měly zřejmě explodovat u ukrajinských letadel. Roznětka byla ale nefunkční. Podle velvyslance Nečajeva byl útok dopadl jinak, kdyby ho chtělo provést Rusko. Německá vláda v této souvislosti obvinila právě Moskvu. A v reakci na to uzavřela ruský konzulát v Bonnu a vypověděla smlouvy ruskému domu v Berlíně. Moskva obvinění odmítá. Počasí. V noci a zítra bude oblačno až jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů, nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 u obce Trstěnice na Chebsku máme hlášené odstavené porouchané nákladní auto. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesly světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohly město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký, a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku, a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je do dneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila, nicméně sloup přežil a je stále tady s náma, a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém základu. Zákoně takto v kapli připomenout.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě Boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si přece vzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu sloupu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvěců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýhle událostí.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v téhle té velikosti z téhleté doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění, doktorce Heleně Zápalkové, za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky, paní doktorko, a naslyšenou.
1: Já také děkuji.

0: Už jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
1: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autorem nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlapnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svatého Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuji, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde se vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů, u Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůškům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pořadu přeje Goranka Oljača. Znovu se setkávám s příjemnou spolubesednicí, kterou jsem poznala v Žižkovské komunitní zahrádce v Praze. Tento pozemek se zeleninou, ovocem a kytkami se právě díky Natálie Šelachovské a podpoře městské části Praha 3 vklínil mezi nové moderní stavby sídliště Central Park. Jako spoluzakladatelce se jí daří ukázat dětem, jak to v přírodě opravdu chodí, že naše prostředí není jenom asfalt s obchodními centry. Zkrátka, je to něco na způsob učebnice na vlastní oči.
2: Proto to dělám. To byl důvod, proč jsem se do toho pustila. Loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky a jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce a jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho.
1: Migrační úředníci by předchozí ilustraci asi prohlásili ukázkou efektivního přínosu začleněných migrantů společnému suživotu. Pro náš pořad je to ale pobídkou dozvědět se více o takových lidech. Kvůli tomu vznikl dnešní rozhovor s Natálií Šelachovskou. Čilá, činorodá, stále v pochybu, vstřícně a často se smíchem odpovídá na otázky. To jsou první dojmy o hostitelce.
2: Původem jsem z Polska, z Varšavy.
3: 10 let jste už tady.
2: Skoro 10 let bude v dubnu příštího roku.
3: Ale čeština vám nebyla cizí ani před příchodem sem. Vy jste studovala bohemistiku, že jo?
2: Ano, ta čeština mě vždycky bavila a nebylo to jenom o jazyku, ale já jsem četla knížky, dívala jsem se na filmy, znala jsem i dokonce nějakou českou hudbu. Dávalo mi smysl, že to je něco, čeho bych se chtěla naučit.
3: Ale odkud zájem k češtině a k české literatuře a kultuře? Kde to roste v Polsku?
2: Já si myslím, že to je tím, že ta čeština vždycky byla jako trochu alternativní jazyk, jakože jsem byla schopna pochopit, o čím to je, ale pak, že ty slova, které v polštině jsou jako archaický, jsou používané v češtině a naopak. To mě moc bavilo, jak ty Češi mají i ten smysl pro humor.
3: Ano, to je opravdu výjimečné. Aha, my jsme ty to zavřeli. Můžeš? My jsme utekli před deštěm. Josefinka, paní Natálie a já jsme se schovali u dveří.
2: Asi vchod do nejbližšího baráku.
3: Ano.
2: A teď to hodně prší.
3: No.
2: Já jsem studovala ve Varšavě. Nejdřív jsem studovala zdravou výživu, konzumací a pak jsem odjela do Francie na půl roku, kde jsem studovala enologii a tam jsem měla pocit, že ta kultura, tradice a jazyk jsou mnohem líp, jak by to mohli říct, opečovaný. Zároveň Polsko, jak i Čechy, to jsou takové státy, které mají jako pěknou kulturu, ale moc se o tom neví. Takže jsem si řekla, že polštinu až tak moc ráda nemám, aby chtěla se naučit další jazyk. Takže ta čeština byla pro mě nejvíc přirozená. Poprvé jsem bydlela v Praze během studií na bohemistice a byl to rok 2011, když jsem dělala praxi v rámci pražského kvadrienále. A to byl další důvod, proč se mi tady líbilo.
1: Natália Šelachovská soudě podle průběhu dosavadního rozhovoru umí hezky zdůvodnit rozhodnutí, na kterých jí záleží, ale i přizpůsobit se. Když si prý uvědomila, že se její jméno Natália tady spíš vyslovuje jako Natálie, nenamítala nic a zvykla si bez problémů. Jej mladší 3-letá dcerka Jozefinka je asi po mamince. Trpielivie a milé nám asistovala u dialogu.

0: jak rodina přijala tu vaši nenádalou blízkost češtinou a českou kulturou a státem?
1: Oni asi si mysleli, že to bude na chvilku a že já se pak vrátím. Asi všichni pochopili, že ta kultura česká je hezká. Tak už samostatně se začali učit tu češtinu pokaždé, když tady přijeli s návštěvou za námi.
0: Vy jste opustila Varšavu a Polsko. Není to na stále? Neboj.
1: No, neřekla bych, že opustila, protože pořád mám tam neziskovku, kterou vedu spolu s mojí mámou. Máme tam dva projekty, které rozšiřujeme každý rok. A teď máme v plánu i polsko-českou spolupráci na podzim. Celý projekt se týká poválečného umění ve veřejném prostoru. Takže jsou to mozaiky, sochy, grafita. Tematicky je to blízko Čechům, protože komunistické období bylo podobné v obou státech a situace ohledně mozaik taky je podobná.
0: Uděláme přestav, takže přestane pršet.
1: Chceš otvořit?
0: No. Ona je veselá a spokojená s deštníkem, jako chračkou. Navíc je růžový.
1: No, ještě zelený.
0: Máš pravdu, promiň. Máme deštníky, jsme šťastní.

0: Maminka říká, že má ráda neziskovky. Jak to vzniklo? A i vaše maminka.
1: Ano, to. Moje máma dospěla až potom, jakože já jsem jí říkala, že mám tu svoji neziskovku, ale protože jsem v Praze, tak je to na délku těžký, aby něco rozvíjet. Takže během covidu jsme vyzkoušeli online projekt, který se povedl, a taky naší spolupráci rodinnou. Pak mama zjistila, že to je ten chybějící prvek v její životě. Ona studovala kulturu, takže to taky měla o to zájem a ta neziskovka jí dává svobodu. Můžeme si vymyslet, co nás baví, a je to právě to umění ve veřejném prostoru, že nemusíme to dělat jako velký projekt, ale že začněme na čím menším, pak uvidíme, jak to můžeme rozstřižovat. Mm-hmm. Asi to začalo ještě od dědečka. Taky vedl neziskovku zaměřenou na zdravotnictví. On byl doktor, lékař, jako měl pocit, že chce potřebovat lidem a hlavně dětem, takže ten neziskovku převzal, když už byl na důchodě.
0: Bylo zapotřebí, aby se otevřel ten demokratický prostor a proces, aby neziskovky začaly kvést. Ale chybí nám ten iniciální krok, jak jste se sem dostala před 10 lety. Mm-hmm. Má to co společného s láskou?
1: Ne, jako láskou k Praze. Já jsem už byla ve vztahu, když jsem se tady přestěhovala a řekla jsem přítelovi, že dostala jsem nabídku práce. Přemyslím o tom, kam se odstěhovat, že bych chtěla ještě využít tu část života a zkusit bydlet někde mimo Polsko. Takže jsem mu řekla, že přemyslím o Paříži, Londýnu nebo Praze. A samozřejmě on řekl, že Praha je hezká a je blízko, takže to by byl dobrý nápad. Takže když jsme to společně odsouhlasili, tak já jsem ještě měla kamarády, kteří tady bydleli, já jsem jim zavolala a řekla jsem, že chtěla by zkusit práci v Praze, a oni řekli přijet a pomůžeme.
0: Tato slova mají pro migranty cenu zlata. Mít poradce s osobnými zkušenostmi a spolehlivé servisy pro domácnost velice usnadňuje běžný život v novém prostředí.
2: My a oni.
0: Bylo zapotřebí, aby pomáhali?
1: Na začátku je, protože já jsem ani byt neměla, tak tam byla potřeba, aby našel se ten pokoj, ve kterém budeme mohli bydlet. Během 2 týdnů asi právě díky pomoci kamarádu jsme našli byt tady na Praze 3, ve kterém bydlíme pořád.
0: No, opravdová Žižkovánka. A práci tu jste měla?
1: To byla nabídka ze soukromé univerzity, ve které já jsem měla starat o studentskou komunitu. Takže nebylo to vzdělávání. Já jsem měla jim pomoct, aby projekty zvládali, aby přiházeli s nějakými svými věcmi.
0: Týká se to tematicky?
1: To záleželo na každého studenta, ale bohužel tam nebylo ani ten prostor na to, aby ten program komunitně vytvořit. Takže já jsem tam ukončila a pak jsem našla další práci. Dělala jsem Refufest festival, pracovala jsem ve Wikimedii pár let a vedla jsem komunitní programy zaměřené na editování článku na Wikipedii. Teď, protože už mladší dcera začne školku na podzim, tak já taky začínám přemýšlet, co bych mohla dělat pracovně.
0: Momentálně jste v nějaké organizaci, pokud vím?
1: Nadace VIA je to velká organizace, já jim pomáhám s jedním projektem, který se opakuje už po třetí, ale není to jako práce.
0: Starší dcera už je ve škole?
1: Je ve základní škole a teď bude ve 2. třídě. A kromě toho jsme dostali dobrou zprávu, že taky se dostala do polské školy, takže bude ve 2 školách a dokonce i ve 3, protože je ještě na Zušce.
0: Co dělá na Zušce?
1: Hraje na houslích.
0: Tak nám zahraje na zahrádce, že?
1: Doufám, jakože pokud bude chtít, já jim k něčemu netlačím, to pokud jí to baví, snažím se to podporovat, protože si myslím, že když někdo zná hudbu a má z toho radost, tak ten život je takový lepší. A pokud jde o mě, tak já jsem dostala možnost ještě spolupracovat, zatím je to menší úvazek nebo menší část, ale nevím, jestli znáte další místní iniciativu, což se jmenuje Art Reuse Centrum. Tam mám být zodpovědná za mezinárodní projekty.
0: S očividnou spokojeností řekla na závěr našeho rozhovoru Natália Šelachovská. Děkuji za pohostinnost a vstřícnost, s jakou přijala nabídku mluvit o svém životě v Praze. Samozřejmě zvlášť děkuji Josefínce, radostné průvodkyni žižkovskou komunitní zahrádkou, kterou spolu založila její matka. Na další setkání v pořadu Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí. Fotbalisté Slávie zvítězili nad zbrojovkou Brno 4-0, drží si neporazitelnost a vedou tabulku. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, v němž odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% víc než loni. Průměrně plánují 7 dní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
2: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% míň než loni. Říčanská nemocnice získala 3 lůžka pro jednotku intenzivní péče a nový rentgen, který umožní lékařům pořizovat snímky během zákroků. Vybavení stálo více než 3 miliony korun. Většinu nákladů zaplatil Středočeský kraj. Pokračuje Andrea Jalůvková, PR manažerka společnosti Agel, která nemocnici provozuje.
3: Díky detektoru s vysokým rozlišením vidí chirurg detailní strukturu velkých kostí i drobných úlomků. Přístroj také snižuje vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření. Druhou novinkou v nemocnici jsou 3 lůžka, která disponují funkcí polohování do stran pro omezení proležení u pacientů.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro

0: kole nejvyšší soutěže Olomouc porazila Bohemians 3-0. Hanáci tak vyhráli čtvrté z posledních pěti kol a jsou druzí. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov je stále uzavřená. Na 62. kilometru hasiči překládají náklad ze schořelého kamionu. Provoz je odkláněn na exitu 56 Trhový Štěpánov. Před odklonem čekejte dlouhé kolony. Možná objízdná trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Stislavice, Čechtice a najedete zpět na dálnici na exitu 66. A na silnici 12 z Kolína do Prahy pozor v Úvalech. Na křižovatce do Úval se srazilo auto s motorkou a projíždí se kyvadlově. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu Slavíci v krabici s Martinem Hrdinkou.
1: Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý Slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
3: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Know We Me, Know We Knew.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVVŠ v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček, a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavičích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči, hada,

říkal, chci tě, jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá.

stokrát za den padlá, pana, tenhle obchod dobře šel.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli o desetinu řidičů víc než za stejné období loni. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy v Bruselu pátá. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
2: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně, od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Sedlčany na Benešovsku opraví lávku přes potok Mastník mezi Sokolovnou a tenisovými kurty. Ocelové více než 60 let staré přemostění převezli do strojíren, kde ho budou opravovat. Obě sportoviště zatím propojuje dočasná lávka.
3: Stavaři zatím opraví také pilíře lávky. Práce jim usnadňuje fakt, že v potoku Masník není téměř žádná voda. Práce na obnově lávky vyjdou na 2 miliony 200 tisíc korun. Hotovo má být do 2 měsíců. Zasedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: V západním městě v pražských Stodulkách funguje nová mateřská škola Švestka. Chodí do ní přes 60 dětí. V budoucnu se má ale kapacita navýšit téměř o stovku. Na vlastní náklady školku postavil soukromý developer, který předal k užívání radnici Prahy 13. Městská část podle mluvčí Lucie Steinerové pořídila vybavení za asi 5 milionů korun.
4: Západní město, kde nová školka vznikla, je nejrychleji se rozvíjející lokalitou v Praze 13. Proto je více než důležité, aby současně s bytovou výstavbou vznikla také potřebná infrastruktura. Ve stejné lokalitě vznikne také základní škola pro více než 1000 žáků. Sport.
0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy v Bruselu pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marie-Lady Paulinová z Dominikánské republiky.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov zůstává uzavřená. Na 62. kilometru probíhá likvidace následků požáru nákladního auta. Specializovaná firma překládá náklad a hasiči provádějí dohašení. Na 50. kilometru dojedete do Kolony před odklonem na 56. kilometru. Možná náhradní trasa je ze sjezdu na exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici. A v centru Prahy vrcholí večerní běžecké závody. Připomínáme omezení dopravy v okolí náměstí Republiky, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše, na Dvořákově a Rohanském nábřeží. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A po zprávách je tu Hobby magazín s Arturem Kubicou.
0: Hobby magazín.
2: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z Krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovník

0: Kvetky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte prosím vás pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupit jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
1: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
0: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
1: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
0: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
1: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
0: Nemusíte prosím vás sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
2: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě bez skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme. Když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak trošku se vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Vítejte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme. Objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka
2: se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to, když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: Vidíte,
2: už
3: zakrslý kohouta dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam je někoho, když ho řeknu rozumnýho,
3: ano,
2: že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdyby choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápků.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no.
3: Ano. Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejně jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině zvenku. Většinou že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt. Vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby, jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: Rybářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce, to samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Supermarkety zavádějí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Mezi zastávkami IP Pavlova a Italská v Praze opět jezdí tramvaje. Dělníci dokončili stavbu nové tramvajové křižovatky. A zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty 18 až 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Některé obchodní řetězce nově zavádějí na prodejnách AI skenery s automatickým rozpoznáváním produktů. Zákazníkům to má pomoct při výběru ovoce, zeleniny nebo pečiva. Například společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách asi v polovině poboček. Na zbytek ji chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá u vah ovoce a zeleniny a plánuje ještě v tomto roce rozšíření na samoobslužné pokladny. Pokračuje jeho mluvčí Zdeněk Vesecký.
2: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
1: Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
3: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky a to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
1: Vedení Rakovníka chce zlepšit ovzduší ve městě. Pomocí ankety na webových stránkách města do konce září zjišťuje, čím lidé nejčastěji topí. Dotazník je anonymní. Za 2 roky radnice anketu zopakuje a zjistí, zda se něco změnilo. Výsledky město zveřejní na webu. V Moskvě začalo jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Potvrdil to Kreml. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednavači přivezli do Ruska plán na ukončení války na Ukrajině. Putin před jednáním podle agentury RIA uvedl, že situace, kterou budou řešit, je složitá. Witkoff a Kushner by hned zítra měli zamířit do Kyjeva k rozhovorům s Ukrajinci.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno. Na severu a severovýchodě výjimečně přeháňky. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě do 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: 10 553 553.
1: A teď už jsou tu Hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
2: Další vydání právě začalo. A s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny, a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
3: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
2: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
3: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
2: Novida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
3: Kdo to udělá?
2: Já myslel, že vy. Ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
3: A co za to chtěl?
2: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
3: A ty?
2: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí Malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko očebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Kdo rozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu, výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám, mám znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Jaký pak důkaz? Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak?
4: Cože?
5: Pro ženicha. Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Budeť by je Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník, neberte všecko tak hrrr. Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálenej plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označící jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Häger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
4: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je povším. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
7: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
8: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
7: To proč?
8: Žací strojek je nový,
7: ale
8: že
7: prosím
8: jo,
7: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
8: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
7: ale
8: manžel.
7: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
8: Ne,
7: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
9: Tati, není tam benzín.
7: No tak ho tam nalej.
9: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
7: Proč?
9: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
7: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
8: Se divíš.
7: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
8: no,
7: to samý.
8: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
7: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
9: Tati, nádrž je plná.
7: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
8: Járo, prosím tě, zavři jo. kočku uvaž jo. psa a připrav minimax.
7: Chytil!
10: Běží!
7: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
9: Tati, jeď rovně.
7: A nerad.
9: Uber plyn.
7: Proč?
9: No přehřeješ to.
7: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
9: Ale tati, tak to není.
7: Ale to je známý fyzikální úkaz.
9: Ne, tati, ne.
7: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
10: Vando, vyhni se sedmikrátská. No, pozdě, takový krásný sedmikrátský.
9: Už je v růžích.
10: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
9: Zatočil do brambor.
7: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
9: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
7: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
8: Kde je tatínek?
11: Je na střeše.
8: Já ho nevidím.
11: Ale u sousedů na střeše.
8: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
12: Jsem Tiefersdraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš vagio keš i operse me gamata. Sono sano e to bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
8: Ne, to ti zakazuju.
9: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
12: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátky. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy dvou rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou prosných přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 620 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Co je to situace? Šravný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jonesy, prosím, nechte.
3: Ale já nic, slavný soude, to je jejich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé, a košilaté anekdoty.
6: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a dekolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknou. Na víc prostáku a podešla. A za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, bo to stihne. Tak to stihli, on podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlík navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
3: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím jít dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spolu jopal, co tomu Bekovi lepíte za reťofa, kdy ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam dělal Šikanédra, Jarda Spole Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně, víš. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to. Když jsou ty ženské, pojď, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme Jardo ještě furt. On pojď, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty a teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten arcepaděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš. A ten Řepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to váží. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
7: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
8: Přijde na to o za to.
9: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
7: Kybič držtla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
8: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
9: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
8: Ono to jde o Kristýnku.
7: Renádička pro Kristýnečku.
8: Zaspívá mi
7: na dluh
8: zadarmo.
10: Ostatně je to za jedny peníze.
7: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Ládíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček. Píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty. A co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupuji. Odpusťte, přátelé. Ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tidlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: Jo, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No jo. Pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hlejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 000 lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čumějí.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosím vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě napadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte?
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Já pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třes prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3 000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oplítačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tidlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte
0: no,
5: mi pokoj.
0: Kopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
1: Tato!
0: Můj stará vykopávka se ozývá. Co pak chceš, maminko?
1: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
6: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. Udělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, my si maskerovi, hele, dej Pepičku, vy Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška, pán Ježíš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracený. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po ty jeho premiéře, po ty dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takový tvar. Teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejkavičinou a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, Ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky, už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu, až on třeba každý herec se přeci pere o práci, že jo. No, je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Toho chorobáka, malý ten majeteček, to hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda, říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál: člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonil tam kafe a říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali: dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. On pál: ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak svítí.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě? No to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost? Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči na vrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmoknem, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak. To je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha. A kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller, to, co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on jel k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představení neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou, to na něj přišlo, jen špicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den je radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Život někdy přinese chvíle, kdy musíme opustit to, na co jsme byli dlouhá léta zvyklí a začít znovu. Někdo se přestěhuje do jiného města nebo země, jiný po letech změní zaměstnání, začne podnikat nebo se vybuduje nový domov. Někdy si takovou změnu vybereme sami, jindy nás k ní přinutí okolnosti. A přestože může být nový začátek těžký, často nám přinese něco, co bychom jinak nikdy nezažili. Kdy v životě jste museli začít úplně od začátku vy? Bylo to kvůli práci, stěhování, rodině nebo jiné životní změně? Měli jste z nového začátku strach nebo jste se naopak těšili? A co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Pomohl vám někdo překonat první těžké období? A když se dnes ohlednete zpátky, udělali byste to stejné rozhodnutí znovu? Svůj příběh volejte z celého Česka do zlínského studia Jarce Barboříkové. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomeneme dnešní téma. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: aby jsme spolu šli na rande, protože to fakt moc primovalo oko.
1: Dobře, Roberte, takže my teď máme otázku jasnou, kdy v životě jste začínal od začátku, tak je to tedy po tom, co odešla vaše žena. Kdo vám to pomohl zvládnout, jak jste to překonal, kdybychom mohli třeba teď poradit něco posluchačům, kteří prožívají nějaké podobné období?
0: Tak pomohlo mě víra, protože jsem věřící člověk, takže se hodně modlím. Pak mě pomohlo to, že chodím se synem na bohoslužby a plavat, čili trávím se synem více času. No a
1: dobře.
0: Co jako pomáhá?
1: Roberte, myslíte si, že s přibývajícím věkem je těžší začínat vždycky znovu, anebo je to lehčí díky tomu, že máte tolik zkušeností, že už si umíte říct, no tak když to nevíde, nevadí?
0: No, je to právě těžší, jo, protože myslím si, že když má člověk 30, tak má větší pravděpodobnost, že půjde s nějakým děvčetem na rande, než když má 49, jo, to jako je markantní rozdíl.
1: Mm-hmm. A pomohl vám při vašem novém začátku nějaký konkrétní člověk? Vy jste teda mluvil o synovi, a ještě někdo další?
0: Tak moc si vážím Radima, je to moc prima kamarád, protože taky to nemá lehký, on se ze ženou rozešel a to by byl zase jiné příběh, no tak má taky syna s ní a to jsou osobní tahanice od toho kluka, takže my jsme v podobné situaci, jo. Když, jako když se člověk rozejde, tak je to jeho volba, ale já jsem si to nevybral.
1: Mm-hmm. Nový začátek je často také spojován se stěhováním. Tak to vás někdy také potkalo? Nějaké takové zásadní stěhování vašeho života?
0: Ne, to mě nepotkalo. Akorát třeba by bylo zajímavý téma, možná, že už to v rádiu bylo. Nemám nápad, jak překonat strach ze zubaře. Vždycky, když tam jdu, tak se bojím. Stačí, když zubařka zapne vrtačku, už brečím. Jako já jsem upřímný, já mi to nenosí v dnešní době.
1: Takže dobře, máme tady i tip na nové téma. Děkujeme, Roberte, za návštěvu.
0: No, a jinak pozdravujte všechny vinkaře a to je tak všecko. Nebudu to dál rozebírat a jmenovat. Děkuji vám a naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Teď nám zaspívá kapela Elán, Voda, čo ma drží nad vodou, tak se jmenuje písnička. No a potom se budeme opět povídat o nových začátcích, o chvílích, kdy jsme něco známého museli nechat za sebou a začít znovu. V práci, bydlení, vztazích nebo třeba úplně jinde. Kdy jste v životě začínali od začátku vy?

0: Žoráš zpívá v Noční lince a vlastně i on dostal šanci začít po druhé. V roce 1999 měl v Bratislavě těžkou nehodu na motocyklu, byl v kritickém stavu a dlouho se zotavoval. Později sám mluvil o tom, že po nehodě dostal od života další šanci. A právě o takových chvílích je dnes Noční linka Českého rozhlasu. Kdy v životě jste začínali úplně od začátku? Na to se ptáme teď konkrétně paní Helenky, která volá. Odkud? Praha? Haló, slyšíme se?
1: Ano, tady Helena z Prahy.
0: Už jsme ve vysílání.
1: Ano, ano. Krásnou Noční linku všem. A já se chci jenom podělit o tom, že já jsem se jako vdávala z velké lásky. Jsme teda spolu do teďka. 45 let jsme nedávno oslavili. A když mi bylo 25 let, tak jsem se stěhovala, protože manžel byl napůl Maďar, napůl Slovák, do jižního Slovenska. A musela jsem se tam i naučit trošku maďarsky, protože jeho babička neuměla ani slovo. Takže jako tu jsem tam pak jako byla, jako vařila jsem s ní a naučila jsem se i vodní pěkný maďarský říkanky dětský. A mrzí mě, že jako manžel děti, měla jsem dva syny, že nenaučila mluvit maďarsky. Takže já jsem na ně někdy mluvila maďarsky. A jako pár slov, jako spíš rozumím, než... A pak jsem tam jako chodila do práce a po 5 letech jsme se vrátili zpátky do Prahy, protože manžel zůstal u stejného podniku, ale jako tady prostě měl výhodnější jako pozici pracovní.
0: Takže vy jste tam ani nestihla zažít to nějaké období, kdybyste si řekla, tady jsem doma, protože jste po 5 letech jeli zpátky.
1: Já jsem si tam celkem zvykla. Právě, že jsem tam měla i hodně kamarádek. Aha. A nejlepší kamarádka tam byla Maďarka, která se tam vdala za takového maďarského Slováka. A já jsem ji učila jako slovensky, jo, protože ona pak šla do práce a potřebovala se naučit slovensky, jako v úřadu pracovala. A byla šikovná a my jsme si psali celý leta, i když jsem se rozstěhovala a stále si píšem a minulý rok za mnou přijela s manželem a letos tu byla taky na jaře s manželem. Takže jako krásný přátelství s ní mám.
0: Takže vy jste vlastně začínala pořád někde znovu od začátku. I když jste se vrátila, tak paradoxně jste musela začít ještě jednou, protože jste opět měnila práci.
1: Vstoupila jsem u stejného podniku. Aha. Já jsem pracovala ve zlatnictví a pak jsem teda odešla kvůli synovi. Jsem odešla z té práce jako... A to bylo potom 90. roce, jak už se pak rušily taky prodejny, jo. A tak jsem pak odešla, i když každý jako kamarádky se dívali, že teďka každý si drží pracovní místo a ty prostě máš tady dobrý místo, ty jdeš pryč. A pak jsem postupně zase jako získávala práci v jiných zlatnictvích a nakonec, co jsem byla v dobrým zlatnictví, tak prostě on se zrušila ta prodejna. A já potom jsem potom už šla dokonce do Lahůdek. Jo, to bylo úplně něco pro mě jako novýho. A já jsem byla spíš jako, víte, v tom zlatnictví člověk jako je výhodnější, člověk jako pomalejší, má trpělivost na lidi, jo, v klidu všechno. A já jsem v těch Lahůdkách, já jsem musela pracovat rychle. Jo, a to pro mě bylo taky prostě něco novýho, protože já jsem spíš pomalá, a teďka jsem se musela zrychlit, jo, ale byl tam dobrý šéf, tak prostě jsem tam vydržela a dokonce potom jsem odtamtud teda odešla a pak jsem i nastoupila do pekárny a do prodejny pekárny a tam jsem dokonce chodila, jsem opravdu stávala asi ve 3 ráno a to byl teda fofr. Tam to jsem teda fakt kmitala, úplně neskutečně. Jsem říkala, není možný, že já takhle dokážu, já pomalý člověk, pracovat. Jo? Protože to bylo prodejno u metra a tam to teda sypalo. Jo? tam prostě opravdu peníze, rychle, rychle podávat, jo. Tam člověk lítal opravdu jako, jako šmetrlink, opravdu neskutečně. Ale tam jsem, protože jsem tam pak jako byla, byli jsme tam nejdřív ve dvou a pak jsem tam byla i sama a to jsem nedala. To jsem opravdu, to jsem, ne, to jsem říkala, ne, tady jako nechám asi duši, tak jsem taky od tam dočo odešla. No, takže já už jsem pak vystřízla hodně potom tak různých těch zaměstnání a jak už je člověk starší, jo, po té 45, 50, tak to už těžko opravdu schání nějaký dobrý místo a už do toho zlatnictví už jsem neměla šanci se dostat, protože už tam chtěli mladý holky. Jo, i když tomu nerozuměli ty holky, tak oni radši chtěli, když ta prodavačka nějak vypadá a bylo jim jedno, jestli tomu rozumí, nerozumí. A prostě, jo, jako koukali na tohleto.
0: A kde jste tady nakonec pracovala? Kam jste šla?
1: Kam jsem pak šla? Dělala jsem, taky jsem dělala doručovatelku poštovní. Jo, to taky jako mě zajímá, protože...
0: Helenko, to je jeden nový začátek za druhým, nová práce. Ano, a opravdu úplně z jiného soudku.
1: Jo, to bylo opravdu
0: zlatnictví,
1: nový...
0: Zlatnictví, lahůdky, pekárna, pošta.
1: Ano. Jo. Dokonce, jak jsem skončila ještě v mateřské školce nakonec.
0: A mateřská školka. No, jak jste mluvila o tom Slovensku, tak nové prostředí, trocha maďarštiny, to rozhodně nebyla jednoduchá cesta, ale vy jste nám to podala tak, že to přesto, i když to bylo pouhých 5 let, pro vás byla důležitá životní etapa. Děkuju za milé povídání. Ať se vám daří, Helenko, zavolejte zase příště, až budete mít prostor, ano?
1: Jo.
0: Děkuju, mějte se dobře.
1: Mějte se pěkně a všem jako zdravím všechny a dobrou noc.
0: Malinko jsme přetáhli čas, ale chtěli jsme si to doposlouchat, co říkáte. Každý z nás má v životě nějaký pomyslný první den, nová práce, třeba jako paní Helenka, nové bydlení, nové město, úplně nový životní styl. Začínali jste někde opravdu od začátku a co vás k tomu vedlo? Na to se dnes ptáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy člověk zavře jedny dveře a vůbec netuší, co ho čeká za těmi dalšími. Začínali jste někdy v životě úplně od začátku? A jak na tu dobu dnes vzpomínáte? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude na tuto otázku odpovídat paní Anička z Miroslavy. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásný večer, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a všichni ještě moc ještě jednou zdravím. No já si myslím, že takový přelom, velký přelom je jednak, když se žena vdá, to je úplně nový začátek, že jo, začínají starosti. A já si pamatuju, když jsme se zařizovali s manželem, já jsem teda bydlela s maminkou, ale přesto jsme se zařizovali s manželem, protože maminka nám ten domek darovala a tak jsme měli No ale ten největší takový přelom v tom mládí je, když se vám narodí dítě. A já stále vidím, jak si nesu toho svého prvorozeného synáčka a on už bude dneska letitý, nebo už je dnes letitý a já ho stále je to moje dítě a stále ho vidím, jak jsem ho nesla poprvé ve fusaku tehdy, protože se narodil v prosinci ve fusaku zabublany a stále ho vidím, jak jsem ho rozbalila z hrdostí, si ho prohlížela a zulíbala a to byl takový velký přelom. Pak po roce a půl přišla dceruška a to bylo to stejné, to byly takové změny životní a myslím si, že jsem jako matka obstála a že jsem o děti se postarala dobře a uvedla je taky dobře do života, dobře se jim daří, jsou zodpovědní, pracovití. No ale pak různé překážky, začátky byly, pak jsme si postavili dům, takže jsme se přestěhovali, ale i s maminkou, maminku jsme nenechali moji samotnou, takže to taky to byla změna, ale ne tak velká, protože jsme byli všichni pohromadě a jenom v novém bydlení. No ale myslím si, že největší zlom bylo, když jsem ztratila zrak. To mi bylo 56 roků a bylo to úplně rychle, během 3 měsíců jsem se ocitla ve tmě, takže to byl začátek opravdu velký, bych řekla o 380, možná i více stupňů, jak se říká, ale bylo to zpočátku opravdu kruté. Já jsem, i když jsem byla doma ve známém prostředí, ale ta tma je opravdu jako omezující a člověk musí si najít cestu a chvíli to trvalo, než jsem si řekla, ne, má, i když už děti, maminka už byla po smrti a děti už vylétly z hnízda, byli jsme sami dva, ale přesto jsem si řekla, že po určité době, nebylo to samozřejmě hned, trvalo to možná rok, možná dva, už si to nepamatuji, ale protože už je to 21 roku, ale já jsem si potom, tak jsem se nějak zařekla, že je má rodina nesmí poznat v těch základních věcech, že jsem nějak zrakově omezená, že ne to. Takže kdykoliv přišli a stále to tak je, že je navařeno, uklízeno, takže já vypráno, vyžehleno, takže já nepotřebujeme s manželem, protože manžel mi pomáhá, pomáhal mi vždycky a postavil se k tomu jako chlap. Žádný pláč, žádné stesky, to u nás nebylo a postavili jsme se k tomu oba čelem a zvládli jsme to a bez jakýchkoliv nějakých psychologů nebo psychiatrů a jedeme tak dál a snažíme se stále. Takže to byl opravdu takový velký zlom v mém životě, abych se z toho nevidomého člověka stala funkční a platná v rodině jako každá jiná žena.
0: Paní Aničko, já když vás poslouchám, tak mám z toho takový pocit, že život občas zamíchá kartami. A já mám pocit, že u vás zamíchal, ale vy jste to vyhrála i s těmi dalšími kartami. Protože vy jste se to v hlavě poskládala tak, že je zase všechno v pořádku.
1: Jo,
0: i když je to jiné.
1: Je to asi tak, já mám tu povahu takovou, že jsem velice ctižádostivá a když se do něčeho zakousnu, tak to, i když to není hned, tak já to musím zvládnout nějak. Samozřejmě jsou věci, které nezvládnu, to jako připouštím, jo, ale hodně věcí, když se zakousnu, tak prostě nějak se k ním dostanu, nějak se k ním doplazím. Já říkám,
0: no, pokom jste Aničko, říkáte, že jste taková ctižádostivá.
1: Po mamince, maminka měla těžký život a já si myslím, že je mi stále vzorem. Já na ní vzpomínám velice často a často si říkám, jak by to ona udělala, jak by, ale víte, jsem ráda, že už když jsem ztratila zrak, takže už nebyla, protože myslím si, že to by ju velice trápilo tady tohleto. Takže osud to tak zařídil, že prostě ju odešla dřív, než nastalo mé velké trápení. Takže tak to asi tak by bylo všechno. To bych chtěla říct.
0: Tak něco z té maminčiny síly se nesete celý život.
1: Jo, měla těžký život a tvrdě pracovala. A nakonec i já jsem tvrdě pracovala a když jsem tu práci musela jít do invalidního důchodu, tak taky jsem to těžko snášela. To by vám pověděl můj muž, jak já jsem brečela. Já jsem ani, když jsme jeli v autě kolem Vinohradu, on mi řekl, teď jedem kolem Vinohradu, tak jsem na něho hučela doslova, proč mi toto říká, protože už mi tekly slzy jako hrachy, protože pak jsem teprve poznala, jak jsem tu práci měla ráda. To byla taky jedna věc, že jsem ztratila práci, kterou jsem měla ráda, aniž bych si to uvědomila, jo, ani uvědomovala. Chodila jsem do práce, chodila, snažila jsem se, ale že bych ji tak měla ráda, to jsem si neuvědomila, protože to byla denodenní taková povinnost chodit do práce a tu práci jsem jako měla ráda, byla na vzduchu, byla v přírodě, byla ve Vinohradě, prostě tak to bylo a tak jsem to brala a až se mi ztratila, tak pak jsem toho velice taky jsem to těžce nesla. To byla taky jedna věc, kterou prostě, když ztratíte práci, já jsem nebyla zvyklá měnit práci, já jsem pracovala v jednotném zemědělském družstvu a tam jsem i skončila. V tom Vinohradě jsem pracovala přes 20 roků a předtím jsem byla pět roků v ovocné školce, kde se pěstovaly stromečky malé. Byla to taky zajímavá práce, ale šla jsem odsud, protože jsem měla problémy se zádama už tehdy, protože tam v té práci jste, jak se říká, zadkem nahoru pořád, jo, u země a to mi nedělalo dobře na moje záda, takže a měla jsem možnost do toho Vinohradu a tam to bylo daleko lepší a bylo to krásnější a Aničko, na to také ráda vzpomínám.
0: Vlastně takže s tím, že jste se stala nevědomou, tak jste musela absolvovat mnoho nových začátků, protože vlastně každá oblast vašeho života se proměnila. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, těším se, že se uslyšíme zase v příštích vydáních Noční linky, jsme tady, číslo znáte.
1: Všichni moc zdravím a neví nikdo, co nás čeká, že jo, ještě. Takže buďme připraveni.
0: Buďme připraveni a buďme a spolu.
1: Hezkou noc a hezkou neděli a hezký týden nastávající.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: První noc v novém bytě, první den v novém práci, první ráno v neznámém městě. Zažili jste něco podobného? Kdy jste v životě začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Srdečně zdraví Jarka Parboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou chvíle, kdy za sebou necháme skoro všechno, na co jsme byli zvyklí. Museli jste někdy udělat tlustou čáru a začít někde s někým úplně od začátku? Na to se dnes ptáme v Noční lince Českého rozhlasu a vítám další návštěvu. Tou je...
1: Anna Zahnížová.
0: Paní Anička, vítejte a povídejte.
1: No tak, když jsme se s manželem brali, tak prostě jsme byli domluveni, že budeme bydlet u mých rodičů. Tam to bylo jako v pohodě, no ale po roce se stala taková událost, že prostě jsme se jako s manželem rozhodli, že prostě se odstěhujeme. Byla možnost, že manžel dělal na šachtě a byla možnost, že se dostavovali ve Frenštátě byty, takže že bychom se do 3 měsíců mohli odstěhovat. Aha. Stěhovala jsem se nerada, s rodičmi jsme jako vycházeli jako dobře, ale tam byly jako jiné okolnosti. No tak jsme se do toho Frenštátu jako přestěhovali. Narodili se nám tam postupně 2 kluci potom. No a v roce 91, když jsem byla na mateřské, tak se rozhodl definitivně, že šachta Frenštát se neotevře. Utlumovaly se šachty na Prýdeckém Místecku, takže vlastně jediné šachty, které celkem ještě šly, byly na Karvinsku. Takže vlastně potom jsme to dělali tak, že vlastně manžel v 91. v létě šel dělat na Karvinsko, do Karvinských dolů. No a já jsem byla s klukama sama v bytě ve Frenštátě. Manžel sice dojížděl jednou za týden, no ale prostě nebylo to. No a nechtěla jsem jako, aby jsme byli jako rozdělení. Takže vlastně, jak mi končila mateřská, tak vlastně jsme se stěhovali vlastně do Havířova. Pro mě to bylo zase trochu, protože jsem z vesnice, tak pro mě to bylo větší město, i když dřív jsem jezdívala do Ostravy jako a tak jako to, tak jsem se to tak trochu dovedla jako představit. No a hlavní problém byl, že vlastně hůra lidí tady mluvila vlastně po našemu. Jestli víte, jako co to je, ten nářečí vlastně polské, to je vlastně čeština, slovenština, aha, polština, prostě jako v obchodech jako mluvili normálně jako česky, ale prostě jako ti starší prostě jako nerozuměla jsem jim jako vůbec. A nejhorší to bylo, když jsem se dostala do nemocnice, ležela jsem na prostředním lůžku a prostě ženy se kolem mě bavily, jako tím nářečím, a prostě pak ve finále mi řekli, jestli náhodou, jako česky, jestli nejsem hluchá, nebo co je mi, že se s nima jako nebavím. A já jsem říkala, proč bych se s váma bavila, já vám vůbec nerozumím. Tak vlastně
0: ano,
1: potom
0: jazyková bariéra, to je opravdu velký problém.
1: Jako bylo to těžké, no a tak snažili se potom jako mluvit česky, jako, tak jsme to tam nějak jako přežili těch pár dnů. No a potom, když vlastně jsem šla začínala jsem vlastně v domově důchodců jako pečovatelka, tam to taky bylo jako hodně polštiny jako a toho nářečí. Pak jsem byla v obchodě, tak to už bylo lepší. No a pak jsem dělala vlastně v prodejně, která byla velká, ale tam ty před lidma jako ty pracovnice, které už měly kolem 50, mluvili jako česky, ale prostě mezi sebou tamto ty starší prostě švitočili pořád jako po polsky jako. A do dneška já prostě jsme tady už přes 30 let a já jim jako nerozumím jako vůbec, jako když se s někým bych potkala a prostě po polsky něco jako bych řekl, tak jako nerozumím jako.
0: Paní Aničko, a to nebyl nějaký způsob, jak se to naučit, anebo z jakého důvodu jste k tomu nepřistoupila?
1: No, protože prostě já jsem z Vážska, tam je zase jiná řeči, takže vlastně jako nechtěla se. Myslela jsem, že tu budeme dočasně, jenomže z dočasnosti se stalo už přes 30 let a prostě pak jsem začala mít stále být jako mladší v těch kamarádech, které prostě už jako mluvili celkem jenom česky. Jako.
0: A řekněte, po jaké době jste se tam začala cítit doma?
1: No tak asi až tak po 10 letech. Mi to jako trvalo jako strašně jako dlouho. Jako.
0: Vy jste se stěhovala víckrát, jak jste říkala. Co jste udělala vždycky jako první, aby vám v novém bydlení začalo být dobře? Aby vám to nové bydlení začalo připadat vaše?
1: No snažila jsem tu domácnost vlastně přizpůsobit jako, abych to měla jako co jako nejlíp jako udělané jako, protože vlastně my jsme se vždycky stěhovali s nábytkem, i od naší jsme se stěhovali s nábytkem, takže
0: vy jste si vlastně díky tomu vybavil vždycky tu domácnost podle svého a vytvořila tak pocit domova.
1: No. Takže jako.
0: Aničko, to je příběh. Pořád mám v hlavě, že po tolika letech, jako co vám poradit, abyste, vy jste vlastně jako, máte pocit, že jste nezapadla do toho světa tam, když vlastně se s nimi nedorozumíte, tak jak se vám tam žije, jak tam fungujete?
1: A jo, funguji, tak teď už jsem v důchodě, takže jako v pohodě.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši návštěvu, za to, že posloucháte Noční linku, ať se vám daří, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Byl by hřích, Jiří Korn teď bude zpívat. A o čem si budeme povídat? Stále na téma, kdy jste v životě začínali úplně od začátku. Telefon je 731 809.

0: Jsou změny, které plánujeme dlouho, jiné přijdou ze dne na den. Začínali jste někde od začátku, aniž byste si to sami vybrali? Co se tehdy stalo? I o tom můžete povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která má název Kdy jste v životě začínali úplně od začátku? A ptáme se také paní Marie z Hradce Králové.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. A poslouchám, sice nevím, jestli se zachovám se svým povídáním, ale řeknu vám asi tolik. Já jsem končila v roce 1953 školu. Nepustili mě, protože jsme měli pár hektarů pole, musela jsem ostat doma. A vycházela jsem společně se svou láskou od šestého roku školy. A ten nastoupil do učení a já ostala doma. Musela jsem do zemědělského družstva. Začínala jsem na poli, pak jsem se dostala do kanceláře a pracovala jsem tam do roku, do svých let 75. Neměnila jsem, byla jsem velice spokojená, i když byly těžké podmínky docela. A vzala jsem si teda manžela z ty školní lásky, ten se vyučil, pak si udělal průmyslovku. Nakonec si dálkově udělal ještě vejšku a já si musela udělat dálkově účetnickou školu. Oba jsme pracovali v jednom podniku, ale každej v jiným, ale celý život. Vůbec jsme neměnili zaměstnání a dělali jsme do 75 let, když jsme byli jako důchodci. Nelituju toho, vzpomínám na to s láskou, protože za tu dobu jsem měla asi 4 vedoucí, kteří se měnili tím, protože se mnou, když já jsem tam nastupovala, tak jsem měla vedoucího, který byl asi o 40 let mladší, starší než já, a končila jsem, že byl zase o 30 let mladší než já. Byli jsme velice spokojeni a prostě.
0: Dobře, paní Marie, abychom se nebavili o práci, ale o tom tématu, které je nový začátek. Naučila jste se třeba někdy v dospělosti něco úplně nového, na co jste si třeba předtím netroufala?
1: No tak ani jsem snad nic nového nezkoušela, abych vám řekla pravdu. Měla jsem možnosti, ale byla jsem spokojená, rovněž tak manžel. No, víte co, když si na něco zvyknu, tak s tím žiju a zajímám se o to. A vlastně my jsme začínali oba stejně v tom podniku a celou dobu jsme tam vydrželi a byli jsme spokojeni. Mm-hmm. To je asi všechno,
0: takže
1: co bych vám chtěla říct.
0: Máte ráda své jistoty, zaběhnutý řád a změny nejsou nic pro vás.
1: Ano, měli jsme dvě děti, že jo. Byly těžké podmínky mateřské školy, tenkrát to neexistovalo ve vesnicích. Tak jsme museli, maminka dělala taky, tatínek mě brzo umřel, maminka dělala taky v družstvu. Tak podle mě se musela přizpůsobit, musela jít do kravína, aby mě pak ty děti hlídala. Uh-huh. Bylo to velice těžké na té vesnici, ale prostě byli jsme spokojeni.
0: Bylo to
1: by bylo asi tak všechno, aby to dlouho neprodlužovala.
0: Tak vlastně možná je dobře, že jste těch nových velkých začátků nemusela v životě absolvovat tolik, když říkáte,
1: ano,
0: že máte
1: velice,
0: raději
1: velice ráda jsem
0: svou
1: byla
0: jistotu a klid.
1: A byli jsme spokojeni. Pozdravuju všechny, ráda vás poslouchám. A mějte se moc hezky. Přeju všem dobrou noc.
0: Děkujeme za telefonát. Pojďme se podívat na web noční linky, tam píše Jana. Zdravím linkaře, téma se aktuálně týká i mne. Potkala mě životní změna a nezbývá, než se k ní postavit čelem a jít dál. Ve svém věku se musím otřepat a nechce to vzdávat. Nikdo vám to neulehčí. Pochopila jsem, že je třeba se vzchopit. Tak Jani, Vy jste neprozradila, jaká životní změna vás potkala, ale z vašich slov cítit, že teď neprožíváte úplně jednoduché období, ale píšete, že to nechcete vzdát, tak to je dobře. Ono to ani jinak nejde, vidíte.

0: Za námi začala neděle 6. září a před námi je druhá hodina noční linky. Ze zlínského studia vás stále zdraví Jarka Barboříková. Dnes v noci otevíráme vaše příběhy o chvílích, kdy se život změnil natolik, že jste museli začít znovu. Nové bydlení, práce, cizí prostředí, ale třeba i událost, kterou jste si sami nevybrali. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku, úplně od nuly? Co vám tehdy pomohlo udělat první krok a jak se na svůj nový začátek díváte dnes? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Budu ráda za vaše příběhy. A teď vítám prvního posluchače dnešního dne a je to paní Vlastina z Krnova. Je to tak?
1: Dobrý večer.
0: Už jsme ve vysílání, povídejte.
1: Dobrý večer, paní Runko. Tady Vlastina z Krnova. A pozdravuju Pepína a jeho paní do Velký Karlovic. Mě kolikrát pozdravovali.
0: Tak Vlastínko, pojďme k tématu.
1: A pak Roberta z Olomouce a Danuš Blatné. Odjímávám. A teď bych chtěla se voje říct. Já jsem se vzdávala, bylo mě 21 roku a byla jsem vyučená kuchařka a chtěla jsem mít jako na lékařku. Bohužel mě to nebylo umožněno, protože náš tatínek nechtěl jít do KSČ. Tak mě nepustili, i když jsem měla samé jedničky. Tak mě nepustili vůbec do toho učení. Tak jsem ze zlosti šla se vyučit kuchařkou. Že to budu jednou v životě potřebovat a v momentě mě nic nenapadlo. Ale naše o tom nevěděli, přihlásili mě do zemědělské školy, ale

0: No a tak jsem třeba vyučila tu kuchařku, chvíli se mi dělala, ale pak jsem byla ve Velké Karlovicích na pouti a tam přijmuli dojičku do Kravinu a že dostanou domeček. Rodinu jako.
1: Vlastníko, a o kterém konkrétním začátku se budeme povídat?
0: Ta se šla moje manžel, my šli do těch Velkých Karlovic. Nešli, tak jsme chtěli jít a nevyšlo to. Už raz to si přeběl. Tak jsem byla nešťastná z toho, ale to nevadí. Stejně jsme od sebe odešli, proto byl krutej člověk, takže bohužel musela jsem od něj. Doktoři mi to nedoporučili, takže musela jít od něj. No pak jsem si našla druhého partnera a ten zase se mi zabil v autě. Já jsem malýho Honzika půlročního, on se zabil v autě. Takže jsem měla samou smůlu, ale do práce jsem chodila poctivě, protože jsem dělala v té kuchyni v Olomoucu. Jo.
1: Ano, Vlastníko, tématem ovšem není práce, ale nové začátky, tak vy těch začátků jste měla hodně, těch pracovník, jak jste o tom mluvila, určitě po ztrátě partnera, to musel být obrovský zásah do života a obrovský velký začátek. Tak který začátek byste chtěla probrat, abyste nám popsala, kdo vám pomohl, co vám pomohlo? Třeba se někdo bude nacházet z posluchačů Českého rozhlasu v podobné situaci.
0: Já na úštěrku je to lepší, ale neslyšela se vás pořádně. Jo. No, pomohli mě hodně, já jsem dobrý kamarádky, když jsme začínali, já už 62 roku jsem věrná Českému rozhlasu, takže první jsme začínali chodit na tři dní. Na srazy to bylo nádherné, když si to užili.
1: Dobře, tak Vlastníko, děkujeme za to, že posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, že jste nám věrná dlouhou dobu, jak o tom teď vyprávíte. A poslouchejte dál, protože pro vás máme krásné písničky, které nestárnou. Teď Marcela Holanová, Jestli je na nebi Bůh. I pro vás ze Zlína do Krnova. Loučíme se.
0: Pozdravuju ještě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Druhou šanci můžete dostat v práci i v osobním životě, ale někdy také doslova od života. Dostali jste ji někdy vy a znamenala pro vás co? Že jste museli začít opravdu od nuly? Volejte Noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Máme 8 minut po půlnoci.

0: Krásný večer v noční lince Českého rozhlasu. Kolikrát se podle vás dá během jednoho života začít znovu? Jednou, dvakrát nebo klidně mnohokrát? Kdy jste začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Hynek, který volá z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já jsem začínal několikrát, protože to vyžadovala situace. A malý moment se asi zasnu rádio.
0: Dobře, potom se k nám vraťte, teď se to poslechneme.
1: Tak, už jsem tady. Já jsem se vyučil číšníkem, protože jsem si nedovedl představit, že bych stál někde u mašiny a obsluhoval ji od rána do večera. Takže jsem se dal tady na to povolání a měl jsem je rád. Ale potom přišlo manželství, přišlo dítě a zjišťoval jsem, že prostě je z toho číšnického platu asi budu problematicky vyhýbovat. Takže jsem se vydal do stavebnictví, když se vedle nás začala stavět jaderná elektrárna Dukovany, tak jsem se tam vydal na stavění věží. To byl hodně velký zlom a hodně lidí se mě divilo, jak to, že já vlastně z tepla a z relativní pohody jdu do stavebnictví, kde teda vlastně začíná zima. No, ale stalo se, že...
0: A co bylo nejtěžší? Ta fyzická práce nebo naučit se něco úplně nového? Nebo možná i ty komentáře lidí kolem vás?
1: Zapadla ta fyzická práce a v chladu, v podmínkách venkovních. No ale postupně jsem se vypracoval až na vedoucího skladu, takže jsem se do toho tepla zase dostal a tam se mě líbilo. Jenže přišla doba, kdy Dukovany měli všechny čtyři věže postavené a odjížděli do Temelína. A protože jsem v té době současně začal stavět dům, tak povídám, hoši, já s váma nepojedu. A začal jsem hledat zase jiné zaměstnání.
0: Uh-huh. No tak vrátil jste se k tomu číšníkovi?
1: Nevrátil jsem se, nebo dal jsem se na cestu hasičiny. Hasič s povoláním.
0: Aha. A to je další teda velký krok a skok. Ale to nevím, jestli jste si pomohl tím, že jste musel pracovat na směny, ne? Nebo jak to bylo?
1: No tak to musel jsem se přizpůsobit tomu, vlastně tam jsme byli ve dne v noci, že jo? Takže to tam se sloužily 24-hodinové směny a ten režim byl úplně o něčem jiným prostě. Ale zase postupem času jsem se vypracoval až na pozici, kterou jsem chtěl dělat, protože se mi to líbilo, a sice spojařinu, a dostal jsem se na místo dispečera.
0: A to je zase v teple, to se vám líbilo?
1: Zase to bylo v teple samozřejmě, ale bylo to zase náročné po psychické stránce a dostal jsem se do toho tak dobře, že jsem tam vydržel až do důchodu. No. A tam už jsem dneska, samozřejmě. Je mě 70 let, takže už jsem důchodce.
0: Tak to byly skoky opravdu velké. Číšník, stavebnictví, hasič. Dělal jste teda na dispečingu, jestli jsem to pochopila dobře.
1: A mám ale tu paměť, že jak pravý klasik, všetím jsem byl rád.
0: Tak to má být. Hynku, a když se ohlednete zpátky, bylo rozhodnutí opustit tu svou původní profesi správné?
1: Já si myslím, že ano, protože postupem musel jsem tomu něco věnovat, určité znalosti znovu pochytit a zapracovat se, a potom se jelo dál, že? Takže nemůžu naříkat, jak říkám, skončil jsem v důchodě vlastně od té hasičiny jsem odešel do důchodu po 32 letech, takže to si myslím, že je dostatečně dlouhá doba.
0: Tak těch nových začátků jste zažil opravdu několik, tak vám děkuju, že jste nám o nich dnes v noci vyprávěl v noční lince a přeji, ať vás už čekají jen samé dobré životní změny a hlavně žádné velké. Naslyšenou, pane Jinku.
1: Ta změna bohužel přišla, když jsem přišel o manželku a zůstal jsem tady sám, takže to byla poslední a radikální změna, ale bohužel to už je život. No.
0: Tak to nás mrzí, ano. Tak já vám přeju, abyste i tady tuto životní změnu zvládl stejně jako ostatní lidé, mnozí posluchači, kteří jsou na vašem místě. Vážím si toho, že jste se s námi o to podělil. Přeji hodně sil a klidnou noc.
1: I vám hezkou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: K novému začátku někde potřebujeme odvahu, jinde nám život příliš na výběr nedá, stejně jako teď třeba o tom hovořil, o té poslední změně, pan Hynek. Jak to bylo u vás? Začínali jste někdy od začátku? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat.

0: Někdy až s odstupem času zjistíme, že konec něčeho starého byl vlastně začátkem něčeho dobrého. Stalo se vám to? Museli jste někdy začít úplně od začátku? Pan Franta ze Vsetína je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Až teď jsme, pane Franto, ve vysílání, takže zdravíme vás a rádi si poslechneme vaše vyprávění.
1: Tak já jsem to měl daleko horší, jak to tady všichni říkají. Já jsem přišel z vojny, za rok jsem se oženil, tak jsem si koupil za ten první rok, co jsem dělal postenky, šaty. Býval jsem doma s rodičema a s bráchama. A když jsem došlo, tak jsem se měl ženit za ten rok. Bylo to v červenci, 29. července. Tak jsem si kupil ty šaty a to, a tak se mě nabídla kmotřenka, abych šel bývat k ní. Protože doma jsme měli dvě místnosti a takovou malučku, jenom tam spávala taťka. Tak jsem šel spávat k kmotřence. Manželku jsme neměli nic, vůbec peněz. Nám bylo po svatbě 300 korun a svatbu nám platili. Ten měl rodiče, nebyla to nějak veliká svatba, ani taková skromnější. Měli jsme to na dědině. Tam v lidečku, jak se řekne.
0: Mm-hmm.
1: Tak jsme spávali na... Matra nám tam nechala jenom postel, šporák, kde jsme si museli nosit dřevo, topit. Tak jsme spávali na té takové železné posteli, jak byli v nemocnici. Ona to nějak neměla vybavené. My jsme měli chudobní, nás bylo mamka do 35 roku. Onemocněnou po dvoře 100 korun brala od národního výboru, teďka dělala sám na dráze. Tak my jsme neměli nic dobrého, cukrové jsme dostavili za měsíc balíček a jedno cukrové. My jsme něco dělali, pomáhali, někomu dal nám korunu, stalo kino tedy. Takže jsem byl v bídě. První půl roku jsme dělali, jsme si koupili televizu černou. Tak dále jsme pokračovali, až jejich rodiče, protože moja manželka byla sama, měla ještě bráchu, tak měli trošku víc, tak nám koupili ložnicu. A já jsem na rok dostal byt na té dědiny, jsem šel bývat na Vsetín. Jako stava jsem dělal pozemní stavět. Tak nám koupili ložnicu. No a já jsem denně přišel z práce a do večera na fuškách a pomáhal jsem tak, aby jsme si mohli zařídit tak zápas na rok a půl, dva roky jsme si zařídili obývák. Dětský pokoj se nám narodil. Kluk, co se nám narodil. Právě před svátka po novém roku a na svátky mě zemřela moja mamka v té dědině.
0: Aha.
1: Tak toho ani si nasadat a těšila se nedočkala. Tak o to jsme to měli těžší zase. A do druhého roku ta matka mojí onemocněla rakovinu, umřela také na svátky, tak jsme zostali sami. A moja manželka byla taková ještě trošku z dědiny, tak měla trošku to oba přebalování a tak se naučila. Musela zůstat doma chvílku. Potom nám hlídali sousedi dětku, aby jsme si něco přijeli a tak jsme dělali. Dělali společně všechno, šetří, pak jsem měl dělat do světa, do Prahy, do Německa, abych vydělal peníze, ona dělala tady doma, to děcko bylo ve školce, my jsme měli jedno, druhé už jsme nemohli mít, protože měla něco na prsok, nějaký tento, tak nedoporučili druhé děcko, tak jsme měli to jedno, tak jsem vydělával penížky, jsme šetřili, všechno koupili, koupili jsem si a auto. Jsem měl dokonce 4 auta, jsem si koupil podle doby, aha, jak postupovali. jsem jezdil do Prahy autem, aj do Německa, aj do Liberca, do Bratislavy, všude se dělal. Tak jsem něco vydělal. No a tak jsme zařídili, žilo se nám to celkem dobře. Akorát to, že manželka byla dost často doma sama.
0: Ano, to, když jste pracoval ve stavebnictví, tak to bohužel tak bývá. No, měl jste těžký manželský rozjezd. Z nuly jste s manželkou ale vybudovali domov pro své dítě, takže to stálo za to. A měl jste naštěstí kolem sebe ty, kteří vám pomáhali, jako třeba ta vaše teta.
1: Pak dělal takového šéfa, tak jsem měl 20 lidí pod sebou. Tak jsme tady na Vtepíně zateplili, kde jsem dělal nemocnicu, tak chlapi mě to pomohli zateplit. A i tady ten barák, jak děláme z těch 16 rodinného hospodyně, že to udělali zadarmo, manželka jim navařila. Tak jsme ušetřili, tady neměl nikdo nějakých peněz moc tedy. To jsme šli šetřit do jednoho baráku mladí lidi, co jsme tam nastoupili kolem 25 roku. Jsi ženatí s dětskem jedný nebo bez dětek. No, žije nás tu už tak polovica. Já jsem žil v manželku 55 roku, teďka před dvouma, třema rokama ani zemřela. Tak to jsem nesl tak těžce, že jsem chtěl skončit životem. Protože jsem byl na ňu zvyklý, jsem byl v důchodě, tak jsme si pomáhali. Máme tady před sebou na posteli před obrazem moju fotku velikou vystavenou a i všechny fotky. Protože já jsem velice nemocný, mám neuropatii. Teďka jsem, včera jsme byli u doktora, mě zavezli kamarád, protože sanitka nebyla v dispozici a špatně mě nakládají, tak, mě na vozíčku dal do auta, tak mě převezl tam. Jeli na neurologii. A paní doktorka mě objednala. Loni jsme si už objednávali tu postel polohovací.
0: Franto, s dovolením tady vám do toho vstoupím. Tak 3 roky to mohou znít jako dlouhá doba, ale když člověk s někým prožil velkou část života, tak se to nedá měřit kalendářem. Já děkuju, že jste se nám svěřil, že jste o tom dokázal mluvit, že jste si s námi povídal. Z vašeho vyprávění je znát, jak důležitá pro vás manželka byla, pořád je. Tak přeju, aby těch těžkých chvil postupně ubývalo a přibývalo těch, kdy si na společné roky dokážete vzpomenout i s úsměvem. Mějte kolem sebe svoje blízké, jsme tady i my, Český rozhlas, zavolejte někdy znovu, budu se na vás těšit. Ano, Franto?
1: Mám vám zavolat?
0: Určitě, určitě se zase ozvěte, budeme čekat a hlavně se budeme těšit. Teď zaspívá Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: začít znovu se dávat 20, v 50 i v 70. Začínali jste někde od začátku i vy? A bylo to s přibývajícími roky těžší nebo naopak snažší? Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Lidušku, která volá tady od nás z Moravy, z Rakové. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásnou noc. Doufejme, že už nebude tak horká, jak byly ti předchozí.
0: Liduško, musíte si bohužel stlumit to rádio.
1: Jo, vidíš, co děláš. Zapomínám.
0: Zapovídali a nestlumili. No a potom se těšíme na vaše povídání, jestli jste se někde musela zbalit kufra a odjet někam, kde jste to třeba vůbec neznala. Uvidíme, z jaké strany se k tématu postavíte. Tak povídejte, jak vypadal váš začátek.
1: Jo. A jak se říká, on není peříčko. A já jsem teď poslouchala toho pana Františka ze Vsetína. Tak se mě srdce rozbušilo, protože moje první láska se jmenoval z hodou okolností taky František. No a znali jsme se dlouho, chodili jsme spolu a nechodili asi 17 let. Nakonec jsem poznala manžela, dal si inzerát, no a jsme se seznámili. Vzali jsme se a přišla jsem do Zlína, kde jsem to měla trochu ulehčené tím, že jsem tady měla kmocenku, to byla maminčina sestra. A ta se mě ujala, protože jsem dala výpověď, já pocházím z Karolínky, tak tam jsem pracovala v kartonáři ve sklárně a dala jsem výpověď, že když se vzali s manželem, no a přišla jsem do Zlína, no a tady hledání z toho bydlení nebylo, manžel býval na internátě, že to by svobodný, tak jsem se musela navstěhovat zatím na internát. Manžel býval na druhém, já na čtvrtém, tak jsme čekali, že manžel byl v družstevní být zažádané, teda od družstevní být, tak jsme čekali. No, chodili, zaházeli jsme se, protože manžel nemohl za mnou a já za ním na internát tenkrát. Se to nesmělo. No a děvčata, jako co mě tam znali na internetě, tak říkali doprčit, už a vem tedy, už se tři roky nacházáte, koukáme na vás tady, jak se lůčíte na rohu internetu a já říkám, buďte v klidu, já už tři roky ani hodana. No tak jsme čekali na byt, a stavili se byty na jejich svazích, tak konečně se dočkali po třech letech. No, tak jsme si ho zařídili, protože já jsem měla ohromné rodiče, kteří mě šetřili, že a já jsem vlastně dělala s maminkou v kartonáři, ale ne, jako ne, no, jestli jsem přispívala, nebo ne, to bylo na našich. Oni mě prostě ty peníčky střádali, takže když jsme se vzali, tak jsme si jenom objednali nábytkovou stěnu do obyvacího pokoje a měli jsme to uskladněné u našich. No a když jsme potom dostali konečně ten byt dvoupokojový, tak nás manžel pocházel z velké rodiny z 9 dětí a byl nejmladší, takže byli ohromná rodina, teda dobře se vdala, že mě přijali mezi sebe, tak nás pomohli na odstěhovat ten nábytek do toho bytu. No a žili jsme spolu, jak se říká, dobrým veřlem, jelikož nám nebylo psáno, že jsme neměli děti. Ale manžel mě ještě bratra a ten byl taky bezdětný, a taky doopatřoval manželku, ta zemřela a potom pár let po ní zemřel taky. A, no a nakonec jsme spolu byli 43 roku až do roku 21, kdy přišel ten hrozný covid. No, manžel se dostal do nemocnice a už bylo pozdě, že ta nemoc už byla v takém stádiu, že mu nemohli pomoct, mě říkal potom primář, tak zemřel v pondělí, jako se dostal do nemocnice a 24. března 21 zemřel. No a já na druhý den přišel na noc domů, si říkala, kde je, že on neměl šatnu, on chodil, on byl zaměstnancem magistrátu, oni se starali o čistotu města. Víte. No nepřišel, no tak jsem přilámala hlavu, kde by mohl spát. No a na druhý den ráno v 9 hodin zvonili policie. No tak jak jsem ležela, jsem ho měla taky, samozřejmě když jsme bydali v jedné domácnosti, jsme měli pronajatý byt. No a přišla jsem jim otevřít jenom, jak jsem byla v noční košili a v županu. No a nevím, jako jak se to stalo, nebo prostě jsem se ocitla v nemocnici, byla jsem měsíc v komatu a když mě potom překládali na LDN-ku, tak mě říkala sestřička, paní Horáková, vy jste nám dala zabrat. Vy jste utekla hrobníkovi z lopaty.
0: Paní Leduško,
1: a já jsem si dělala ještě legraci, víte, že jsem se aspoň konečně vyspala.
0: No, tak těch nových začátků vám život přinesl opravdu hodně, to, že berete některé s humorem, jako teď, že jste se dobře vyspala po měsíci v komatu, tak to je jenom dobře. No, ale ten nejtěžší nový začátek jste se nevybrala, přišel se ztrátou manžela. O to víc vám přeji, aby už před vámi byly jenom změny, které si sama zvolíte a které vám přinesou něco hezkého. Děkuji, že jste nám zavolala a přeji klidnou noc, paní Lidko.
1: Dobře, já vám taky děkuju a přeju všem klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste změnili profesi, přestěhovali se, nebo vybudovali nový domov po letech. Kdy jste měli pocit, že skutečně začínáte od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Emma, která volá z Javorníku.
1: Javorníku, Jeseníku, abyste
0: ano.
1: upřesnila, už jsem párkrát s váma mluvila. Jako nový život jsem začala, opravdu. Já jsem se ve 30 letech poprvé vdala, narodili se mi dva synové a po 5 letech jsem zjistila, nebo jsem, no, našla manžela s nevěrou, což jako jsem zásadně proti. Takže manžel si skončilo a když měli synové 10 a 11, tak jsem díky pošťačce, která mě chodila, poznala jejího tatínka, který byl vdovec, a získala jsem pro své děti výborného tátu, výborného partnera. Už jsme spolu 25 let a musím říct, že když jsme se toho, už jsme i manžele 15 let, 10 let jsme spolu žili, a když můj nejmladší syn slavil 20 let a udělal maturitu a měl narozeniny, maturitu, všechno, tak říkám manželovi, nebo manželovi, říkám Františkovi, ty, a co kdyby jsme jako kulturní vložku vložili naši svatbu? On říká, já nejsem proti. Tak jsme se na narozeniny mého syna vzali a můžu vám říct, že lepší život jsem si opravdu neměla představit. I když po rozvodu s první manželem jsem si říkala, že už v životě chlapa nechci vidět, že se vychovám děti, budu se jim věnovat. Jsem
0: to jste, Emo, v kolika letech poznala toho svého druhého partnera?
1: Mě bylo už skoro 40.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem důchodě, já už jsem stará
0: mladá,
1: baba.
0: To jste byla
1: ale
0: pořád,
1: chodím pořád do práce. Já tou svojí práci žiju, to jsem tady taky říkala na určité téma.
0: No, vy jste zvedla ten telefon a představila jste se mi Emma Hospodská. Slyšela jsem dobře?
1: Ano, já jsem Hospodská od 18
0: tak
1: let.
0: To by mě taky bavilo, to bych taky dělala do
1: já
0: důchodu.
1: Já jsem si splnila svůj životní sen.
0: Otevřela jste si vlastní hospodku?
1: Ne, pracuji už 26 roku v jedné restauraci. Vyzkoušela jsem spoustu restaurací, ale 26 let pracuji v Jeseníku v jedné restauraci. A jsem nadměru spokojená, chodí u mi stáli klienti, vrací u se mi turisti a to řešíme. A kam na výlet? Říkám, kde je do Javorníku? Na náš krásný zámek, na Sančírnu, na Rači údolí. A pak oni večer přijedou a říkají, no, paní Emo, super, super, dnes jsme Borůvkovou, zítra jdeme na Borůvkovou. Prostě já tou práci žiju, ale to není téma práce, to je téma jako začít nový vztah. Bala jsem se toho nového začátku a to. Ale musím říct, že nelituji lepšího manžela, bych v životě asi nepotkala. Díky němu jsem získala i dceru, vnoučata, už jsem jí prababičkou díky tomu. Dcera mi říká normálně maminko, protože František byl dovezen, jsme se poznali. Vnoučata mi říkají babičko, pro vnoučata taky babičko, jo. A já jsem prostě se zem nebyl úplně spokojená, šťastná.
0: To je krásné.
1: Máme krásnou rodinku.
0: A já jsem si nemohla přát lepší závěr dnešní noční linky. Paní Emo, moc vám děkuju, že jste zavolala.
1: A jestli bych mohla, tak bych strašně ráda. Do Krnova pozdravila jednu paní. Bylo nějaké téma jako vaše rodné město a to. A já pocházím původně jako z Valach, ze Vsetína. A ona to potom volala, že taky ze Vsetína. Tak jestli poslouchá, tak paní ze Vsetína strašně zdravím, protože já když jedu na Valachy a projedu Vsetínem a blížím se k Hovězímu a to, a takom vidím ty naše kotáry, já brečím, já jsem tak šťastná, že jsem zase doma, jako, když jsem to třeba podařit díky práci a tomu, že manžel je vážně nemocný po rakovině jednou, dvakrát do roka, ale prostě jak jdu na Valachy, tak
0: Tak přijďte, přijďte někdy k nám. Děkuju, že jste zavolala a loučím se i s vámi, milí posluchači. Celou noc jsme poslouchali vaše příběhy o chvílích, kdy jste museli začít znovu. Někdy z vlastního rozhodnutí, jindy proto, že život prostě rozhodl za vás. Z vašich vyprávěních bylo znát, že nový začátek nemusí být vždycky snadný, ale často s odstupem zjistíme, co všechno nám přinesl. Děkuju, že jste zavolali, napsali nebo jenom poslouchali. Loučí se Jarka Barboříková ze zlínského studia. Zdravíme ale do celého Česka. Klidnou neděli přejím a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
2: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
2: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
1: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
2: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
1: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
2: A jste si tím opravdu jistý?
1: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
2: Nechcete třeba pomoct diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a on

0: A vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem. No.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host, v Krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezón 6 a zažilo ho i Východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď Krkonošské pohádky společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
2: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumseis, Element, Kodok nám čerti nesou!
3: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
4: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
3: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
4: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který my musíme splnit.
3: No, to je...
4: Navíc, mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
3: No, to já chápu, ale...
4: Co máš,
3: když,
4: co máš?
3: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
4: Krásný,
3: co?
4: Krásný.
3: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
4: Další
3: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
4: ano.
3: Tak to by mi v celých Krkonoši byl potom jedinej hektar lesa.
4: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
3: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
4: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
3: Jo.
4: Co tam máš dál?
3: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
4: Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
3: Teda.
4: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
3: Svatá prostata.
4: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
3: No jistě, no Hajnej to...
4: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
3: A předsedu ZOSSM taky.
4: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
3: No, jo.
4: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
3: Ze sluněte?
4: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
3: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
4: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
3: A proč by nemohl?
4: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice.

0: Johnny Vetter, tohle jsou stranický prostě problém.
1: Jasně, jasně, jasně.
0: No, tady ty tvoje stížnostičky. No, no.
1: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
0: Ale co zas?
1: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černém dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
0: Krakonoše, soudruhu, Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruhu, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní. Soudruhu.
1: Jasně, no.
0: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
1: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
0: Je to pod... Co? Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
1: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
0: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
1: No, král. Dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
0: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
1: A to jako jaký teda?
0: To já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
1: To jako, že tak řve?
0: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... Nikdo si nezávidí.
1: No ale přece jenom, soudruhu, teda jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom pavijány v Krkonoších. No,
0: samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad.
1: Jo.
0: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudruhu. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudruhu Husák jel zrovna na plenárku minulý týden, cestou porazili svině. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšený klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? No, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
1: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono...
0: Co?
1: Nebudeš rodit, ne?
0: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
1: Jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono, ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
0: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
1: To já...
0: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
1: No,
0: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v 5. pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano. No, dobrý. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
1: Jasně.
0: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
1: Ale...
0: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
1: No, ale přece...
0: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. V Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. A ty tvý krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou provždy.
2: Tak ty takhle, Trautenbergu!
0: Sousede! Soudruhu, Gottwald, zachraň mě!
2: Ještě jednou, Trautenbergu!
0: Gottwald, ne.
2: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
0: Ne.
2: A vyženeme jednou provždy vás.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy, drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky. Tak ti.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazi v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčasné.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to víme.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: A dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak to řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka?
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Je, aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: No vím, takhle tam u toho smíchu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má kávu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Jo, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani
4: nevím. No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední.
4: Dát.
6: Prosím, oklid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co teď budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase se... dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo úplně, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: No, ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezký štěpnej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte.
1: Co děláte, prosím?
3: Já jsem...
1: Ale netrvejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Straťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, přece ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracoval více autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváku?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady...
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo odpovídejte mu, vidíte, že to je počuk.
3: Jaké mám na mysli.
5: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi
5: řekl... Pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte? Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jo, jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo-fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá, ježi tam stývá. To mi to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
4: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
4: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No tak 50 na 50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný, tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně, celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě po podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké takové větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluví, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
4: Čech. Vy byste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějakého.
3: Ne, krátce a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011 bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě. Já
6: jo, si, takhle
5: nevím,
6: ty...
5: Nevím,
6: ty
5: já
6: netušíš.
5: Tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamám.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.